0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Snažila jsem se pomoci jim rože.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Všichni šli.

拜拜，再见，走走。

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: nesekli, nesekli.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Fake, fake records. Fake, fake records.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Daj, ja som by som si fest pustil, by dal som taký, že...
3: Ďalší deň,
2: nespadnú na film. Dnes po bars. Ale si ho určite pustím.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Jo!

0: dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: S Ventolínovou vyšší inteligencí jsme se překlopili do 8 hodiny raní a právě startujeme víkendový On Air. 4 hodiny plné muziky a redakčních příspěvků, kterými vás provede Michal Lirý.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Jordi Grip a taky Doja Cat. Tihle interpreti odpálili ranní playlist sobotního On Airu na rádiu Wave. No a my si rovnou nastíníme, co nás v dnešním dopolední čeká, protože nebude to pouze o muzice. Už v příští hodině si pustíme ukázku z dalšího dílu Expedice, tentokrát s Anou Daňhelovou, která vzala Pavla Sladkého do Lužických hor. Po desáté nás čeká Nádech, který se věnoval závislostem, no a nemine nás ani spirituální Hergot. V playlistu nechybí hudební novinky a v rámci Kulturistánu se pozveme na zajímavé akce, ať už do galerií, divadel nebo hudebních klubů. No a hned v dalším vstupu se podíváme do naší zprávařské sekce po nějakých zajímavostech. To všechno ve víkendovém dopoledním On Airu s Michalem Lirím. Teď už Bear Cloud, Rachel Chinoiri nebo Fake Mink.

Od britské rapové scény teď na chvilku zamíříme do našich Wave News. Mě tam totiž dnes ráno zaujala jedna zpráva, se kterou přišla britská BBC. Ukázalo se, že absolventi ekonomických škol si začínají kupovat firmy, aby jim mohli šéfovat. Zatímco dříve bývalo zvykem, že absolventi, zejména biznisových a obchodních oborů vysokých ekonomických škol, nastupovali do korporátů, někteří zástupci generace Z začínají být trošku netrpěliví, takže namísto složitého šplhání po kariérním žebříčku nebo zakládání vlastních startupů si radši půjčí stovky tisíc dolarů, aby si firmy koupili a sebe dosadili do manažerských pozic. BBC popisuje příběh 27-leté Eni Aliyev, která se v roce 2023 stala majitelkou a ředitelkou firmy Life Support Systems. Tuhle firmu si koupila a půjčila si k tomu stovky tisíc dolarů. No a není vůbec jediná, která si půjčila peníze na to, aby se stala šéfkou vlastní firmy. Podle posledního přehledu amerického jailu z roku 2023 jen ve Spojených státech existuje 94 takzvaných search funds, což jsou takové fundy, které se specializují na podporu mladých podnikatelů a často nabízí atraktivní finanční zhodnocení pro investory. Ale se v podnikání dařilo a povedlo se jí za poslední 3 roky zdvojnásobit hodnotu firmy, ale BBC upozorňuje, že tohle nečeká na všechny mladé podnikatele. Některým mladým lidem sázka na podnikání úplně nevyšla. Jak je to s přijímáním mladých šéfů firem, anebo co může stát za úspěchem a neúspěchem, to už se budete muset dozvědět v naší sekci Wave News na webu Rádia Wave, kde tuhle tu newsku najdete a najdete tam jich i spoustu dalších. Protože my už se teď řítíme opět do ranního playlistu s Pink Panthers a taky Matyášovými kamarády.

0: Matyášovi kamarádi nás překlopili přes 8:30 a přiblížili nás tak k prvnímu dopolednímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mrkneme se do Českých Budějovic. Tam totiž v kasárnách Žižkárna můžete dnes už od 14 hodin navštívit výtvarnou instalaci inspirovanou sociologickým výzkumem Rozdělení svobodou. Tahle ta instalace nese název Kolem jdoucí. Je to místo grafů a statistik, nabízí 6 zmenšených bytů, které reprezentují různé sociální třídy dnešní České republiky. Návštěvníci do nich mohou vstoupit, otevřít zásuvky, číst dopisy, prohlížet osobní předměty a postupně objevovat příběh jejich obyvatel. Tahle ta instalace využívá principy narativního designu. Inspiruje se třeba počítačovými hrami a imerzivními instalacemi a zve k novému pohledu na ty druhé bez předsudků. Skrz prostor a osobní zkušenost. Tenhle ten projekt připravuje divadlo Pomezí, které možná znáte z některých pražských imerzivních představení a inscenací. Takže v Českých Budějovicích

0: Vinicích, kasárna Žižkárna už o 14 hodin kolem jdoucí.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
3: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

55letá neosoulová zpěvačka Erika Badu vydává po 16 letech první řadové album ve spolupráci s Los Angeleským producentem The Alchemist, který vlastně před pár dny po zrušeném hip-hop kempu nečekaně zahrál koncert v pražské Cargo Gallery. Before the World Blows vznikalo 18 měsíců mezi Dallasem a Los Angeles a na prostoru 16 společných písní se potkávají hosté jako Thundercat, Earl Sweatshirt, Steve Lacy nebo Kamasi Washington. No a k nám do studia doputoval track Breezy, takže Erika Badu a Alchemist, ale pak taky Skepta nebo Zakvilér.

0: umělec, hudebník a taky ilustrátor Zach Willer doznívá v 8 hodin a 53 minut. A my tak začínáme uzavírat první společnou hodinu stále ještě ranního on airu. Tu další otevřeme s English Teacher a Ray, čeká nás ukázka z expedice s Pavlem Sladkým, no a Kulturistán nás vezme do Brna a podíváme se, co se tam dnes děje zajímavého. Ale zbytečně nepředbíhejme, protože do celé nás ještě doprovodí třeba Dry Cleaning.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

S English Teacher a taky Ray jsme odpálili 9. hodinu na Waveu. Tou nejbližší muzikou 9. hodiny budou Brankos Bridge, ale pak taky Nea Archives nebo Clips. No a potom už se dostaneme k první podcastové ukázce dnešního dopoledne. Další díl minisérie Expedice našeho cestovatelského podcastu Casablanca. Takže to je program na následující a nejbližší minuty.

0: Expedice, to je minisérie našeho cestovatelského podcastu Casablanca. V aktuálním třetím díle můžete slyšet záznam z výletů na horu Klíč s Danhelindou, herečkou, influencerkou a taky hikerkou Anou Jiřinou Danhelovou. V Lužických horách si s Pavlem Sladkým povídala o zážitcích z trekování v Arménii, nočním výstupu na Adamovu horu na Srí Lance, vysněné divadelní roli a spoustě dalších témat. No a došlo i na neobvyklá a překvapivá setkání. My si teď pustíme ukázku, ale vy novou expedici můžete najít na webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Můj přítel v tu dobu absolutně nechápal, proč by měl jako jít přes noc na nějakou horu a ještě z nějakých duchovních důvodů, a myslím si, že dokonce půlku té cesty poslouchal nějaký rap a bylo to úplně celý špatně. Takže doufám, že ještě jednou to budu moct jako...
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, vy máte takovýhle autíčko sebou.
3: Jo.
1: A proč s tím jedete nahoru Klíč?
3: Abych si to užil po těch kamenech.
1: S autíčkem pojízdným, jo.
3: Protože tady je ty šutry a těžká trať, tak...
2: Dole na rovince by to bylo nuda, tak chodíte s autíčkem nahoru na kopce, jo?
3: Proč jedete nahoru?
1: Ježíš, to je super, můžu si to zkusit? Ježíš Maria, tak to vidím úplně poprvé v životě, já jsem s tím fascinovaná.
2: My tady zrovna točíme pořád podcast pro rozhlas po cestě, tak se nám hodí, že jsme vás potkali, že to je zpestření teda.
3: Jo.
1: Tak dojeďte až nahoru.
3: No dojedu, a už tam byl.
1: Teď už jste kousek. Tam byl párkrát, aha, no tak vy víte, teda trasu znáte.
3: Já šel tam tou kamzičí a říkám tu neznačenou nahoru a dolů a teďka jdu tadyhle tou druhou.
2: No tak krása.
1: Děkuji. Hezký den.
2: To teda taky nevím, jestli jsem někdy potkal někoho s autíčkem, kdo jde nahoru na kopec.
1: Jako takhle, ale zajímavý je, že člověk už je vlastně spoustou věcma tak otrkanej, že jako by v té Praze potkáváte ty lidi prostě s těma ouškama a jako a vlastně úplně už všechno, že vás to jako nepřekvapí úplně nějak speciálně, ale pak mi to došlo, že co tady pán dělá s autíčkem pojízdným prostě malým.
2: Vzal autíčko na procházku.
1: Jo, no, vzal autíčko na procházku, proč ne?
2: Někdo jde se psem,
1: někdo
2: jde s autíčkem žlutým tereňákem s nahonem na všechny čtyři evidentně, protože tu kamenitou pasáž nahoře asi nemusí být zase tak jako jednoduchý zvládnout.
1: No.
2: S moutem, no?
1: Tak. No.
2: No ale ty jsi zrovna vyprávila o Adam's Peak a že teda jsi šla nahoru ovšem s parťákem, který vůbec nerozuměl tomu, proč něco takového dělat.
1: No to nějak nebylo úplně vykomunikováno, jako dobře, já jsem hrozně chtěla sama tam právě jako nahoru jít, ale on zase jako odmítal zůstat sám jako přes noc na hotelu, tak prostě šel se mnou, nakonec mu musela prostě na tu horu jít za ruku a vytáhnout ho jako až tam. A stejně nakonec 200 metrů před vrcholem jako řekl, že už to nedá, že už to nezvládne. No, tak jsem si tam vyšla sama, hodila jsem si tam nějakou modlitbičku a pak jsem se vrátila. Ale jednou bych to ještě možná chtěla jako zažít znova nebo nějakou jinou posvátnou horu, kterou bych si mohla takhle užít víc. No.
2: Naše posluchačky, naši posluchači v tuhle chvíli tipujou, že... S tím tehdejším partnerem už nejsi?
1: Ne, už nejsem, naštěstí už ne. Už byl jako metaforický obraz prostě přesně toho, jak by to fungovalo dál, takže už dobrý, životy se rozešly.
4: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Léto s Monikou nás překlopilo přes 9:30 a posouvá nás k dalšímu slíbenému Kulturistánu, ve kterém se mrkneme, co se dnes děje v Brně.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začneme v brněnské galerii mladých, kde vystavuje Mikuláš Zimula. Tahle ta výstava nese název Ancient Girl Starter Pack a potrvá ještě týden, tedy do 12. září. Je to multimediální instalace, která je založená na fiktivní starověké queer civilizaci. Projekt zpochybňuje dominantní historické narrativy a zkoumá viditelnost, paměť a kulturní legitimitu. Artefakty propojují estetiku archeologických vykopávek s módními doplňky současné bedí estetiky.

0: zatímco krátkometrážní film Asian Girl rozvíjí narrativ postavy, která se snaží uniknout minulosti a začlenit se do moderní společnosti. Instalace satirizuje proces psaní dějin a klade otázky o mýtu, pravdě a touze. Takže v galerii mladých Asian Girl Starter Pack. No a kdybyste nechtěli do galerie, tak tohle byl takový tip na vlastně celý příští týden, ale pak se dnes děje událost, kterou můžete stihnout jenom dnes. Hadivadlo totiž dnes zahajuje 52. sezónu, která nese název Pak přišel polibek na ústa. Začne se živou instalací, ve které soubor Hadivadla rozžije prostory Alfa Pasáže a tak nějak poodhalí, co všechno může předcházet polibku na ústa. Pak se všechno přesune do podzemních prostorů Hadivadla, kde soubor odhalí premiérové tituly na tuto sezónu a taky sezónní vizuál. Vrcholem celého večera bude koncert v dvou repujících nevěst bez prstýnků, vystupujících pod názvem Padá penis, něco si přeji. Takže od 18 hodin se začíná živá instalace, v 19.30 pak prezentace sezóny a premiérových titulů a ve 20 hodin koncert v brněnském Hadivadle a v Alfa Pasáži.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Pot. Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Archivní chlapec, Child Star a taky Rohony, ti všichni už za námi krátce před 9:45. Naopak před námi v dopoledním playlistu nedávná novinka BK, její Thrifted Book, pak taky Boldy James a Harry Frot a nebo Flume. To je muzika následujících minut na rádiu Wave.

0: Je 9 hodin a 54 minut, no a my se tak nezadržitelně začínáme přibližovat k pomyslné polovině dopolední části víkendového on airu. Ještě Anna Vaverková, no a pak už naskočíme do programu 10. Čekají nás další hudební novinky, Meluzína, taky Olivia Rodrigo, ale taky ukázky, jak z Nádechu, který se věnoval závislosti, tak z Hergotu, kde byla hostkou cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková. Do divadla jsme se dneska už jednou zvali, a to rovnou na zahájení sezóny, ale pozveme se i na představení Pod širým nebem, povíme si totiž něco o antické štvanici. No a to všechno v druhé části dopoledního víkendového on airu s Michalem Lirý.
1: Buchty.
2: Ducha

0: hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: dánští postpunkový Ice Age a hned po nich Fulcrum s Vojtíkem načali playlist 10. hodiny. No a my ještě než si pustíme ukázku z nového nádechu, tak si dáme další hudební novinku, která od středy obohacuje naší rotaci. Ústecká kapela Meluzína. Když tahle kapela zvítězila v hitparádě neobjevených Starter, tak měla venku jediný song. I tak ale zabodovala a statečně se vydala vstříc zaneprázdněnému festivalovému létu. Po videosinglu Probouzíš se, který vznikl za finanční podpory Českého rozhlasu, teď členky vydávají druhou ochutnávku z chystané debutové desky Až za mraky. Ten song se jmenuje Paprsky. Je to letní vzdušná skladba o proměně negativních emocí ve světlo a úlevu. Takže před námi Meluzína, ale potom taky Steve Lacy nebo L.A.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína
2: a právě posloucháš Radio Wave.

yourself.

0: Švýcarská raperka, zpěvačka a taky skladatelka LA doznívá 11:45. No a nás čeká slíbená podcastová ukázka. My si teď totiž pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Mnozí z nás si závislého člověka představí jako člověka bez práce, bez vztahů nebo bez budoucnosti. Realita ale často bývá plíživější. Jaká konkrétně, to se můžete dozvědět v nejnovějším Nádechu. Tady je ukázka, ale celý díl hledejte na webu Rádia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Pojem vysoce funkční závislosti, možná vysoce funkční alkoholik, uživatel nějakých návykových látek nebo i nelátkových závislostí, je člověk, který zpravidla naplňuje ty společenské normy nebo to, co ta společnost říká, ano, takhle žije řádný člověk, má práci, velmi často takový člověk vydělává spoustu peněz, má vztahy, to, jaké ty vztahy jsou, do toho už to ten venek samozřejmě jako příliš potom nevidí. Závislý člověk je mistr maskování, je to věc, která v jeho životě hraje, bych řekl, prim a věnuje spoustu energie, nejenom tomu užívání samotnému, ale právě tomu, aby si vytvořil podmínky, aby to mohl dělat pro něj nějakým způsobem bezpečně. Takže to maskování, ty rituály toho, kdy, jak, za jakých podmínek, kde můžu, kdy můžu, kdy se můžu napít, protože pak ještě musím odvíst ty děti do školy. A velká část závislých lidí právě má ty kodependentní vztahy. To znamená, ta rodina to z určitých a velmi pochopitelných důvodů nechce vidět, přehlíží to, protože tatínek má peníze, drží tu kasu, je živitel té rodiny, používá to jako silný argument a my mu to tím ale umožňujeme. Tím, že mu nenastavím ty hranice, tím, že mu nenastavím to zrcadlo, tak on vlastně ani není schopný tu realitu takovou, jaká je, vidět. Myslím si, že to může být jako velmi plíživý, to znamená velká část lidí, kteří tímhle způsobem užívají a označili bychom je za ty vysoce funkční užívající uživatele, tak mají dost dobře nastavený nějaký copingový strategie, to znamená, oni velmi často třeba hodně sportujou, jedí zdravě, hodně pracujou. Závislý člověk nikdy nevnímá tu realitu takovou, jaká je. To je důležitý si uvědomit, takže když já budu pít, ale každý ráno se z té podlahy zvednu a do té práce půjdu, tak si opravdu jenom myslím, že to ta rodina nevidí.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Londýnští Tough Cookie a jejich Mercy minutu po půl jedenácté. No a před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Konec léta, začátek září, to je pro mě osobně na mojí divadelní mapě už pár let spojené s antickou štvanicí. Každý rok na začátku divadelní sezóny se totiž ostrov Štvanice proměňuje v jeviště pod otevřeným nebem. Několik večerů, jeden příběh a žádné opakování. Plenerová událost antická Štvanice přivádí antické drama zpátky tam, kam patří, to je do krajiny a do noci. Současná adaptace tragédie o síle a velikosti oběti, ale taky o její pošetilosti. Král Admétos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka, no ale jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. Dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem koncipují novou adaptaci po zapomenuté antické tragédie jako melodram. Tahle plenérová událost vznikla v koprodukci se souborem Tygr v tísni a divadla Vila Štvanice. Režie a dramaturgie se ujalo duo Tygra v tísni, tedy Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. V hlavních rolích uvidíte Rozálii Malinskou a taky Tomáše Havlínka. 1. září byla premiéra a teď se hraje skoro každý den až do úterý 8.9. No a pak se ještě bude hrát 11., 13., 14. a 16. Takže určitě tohle berte jako takový tip na netradiční, ale vlastně dost tradiční divadelní událost Alkestis na pražském ostrově Štvanice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Starter.
2: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku

0: digitálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na Rádiu Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Rádio Wave.

Ramena Táni Lvovské nás posunuli zase o kousek dál víkendovým playlistem, a to konkrétně k další novince. Olivia Rodrigo, možná jste zaznamenali, že vydala na konci června svoje třetí studiové album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No a písně z něho dál vychází na singlech. Na konci srpna ale Rodrigo vydala ještě jednu skladbu, která se původně prodávala jen na fyzickém nosiči. A tyhle výdělky šly na její vlastní charitu Daisy Chain Fields. Serena Joy je pojmenovaná po jedné z hlavních postav z dystopického románu Příběh služebnice a varuje před kolaborací s patriarchátem. Tenhle song patří k těm rychlejším a agresivnějším z jejího katalogu. Takže Olivia Rodrigo a track Serena Joy.

0: S Babytronem a taky Jamilou Woods jsme začali uzavírat 10. hodinu na rádiu Wave. Docela nám zbývá nějakých 8 minut a o ty se podělí tuzemské duo Blue Wandy, no a s australskými King Gizzard and the Lizard Wizard. No a my už potom načneme 11. a to znamená poslední společnou hodinu dopoledního on airu.
1: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
4: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Finální hodinu dopolední části sobotního On Airu odpálili zástupci anglické scény, londýnští Sorry a taky raperka Led By Her. Pokračovat budeme s irskými Fontaines DC, pak taky Palmistry nebo A$AP Rocky. No a potom už si pustíme ukázku ze spirituálního Hergotu. No a v playlistu 11. vidím třeba i jednu z novinek, konkrétně americkou hudebnici a grafičku Dan CM, nebo taky Klaru Kimmeru, nebo třeba Tiberius B.

0: Ace Proky ve vysílání rádia Wave v 11 hodin a 15 minut. No a před námi už slíbená ukázka z nového Hergotu. Hostkou nového Hergotu byla cestovatelka a autorka knihy V srdci střední Asie Nikola Hrušková, která 3 roky žila v Uzbekistánu a procestovala taky Tádžikistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. Řeč byla o každodenním životě v regionu, různých podobách islámu, ramadánu nebo nourůzu, nebo taky o tom, jak se jednotlivé země střední Asie liší. Před námi je krátká ukázka, vy ale víte, že celý díl můžete hledat na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas anebo ve všech dalších podcastových aplikacích.
1: Pojďme možná k nějakým konkrétním památkám, které možná i vlastně souvisí s náboženstvím, protože v Taškentu, což je hlavní město Uzbekistánu, se uchovává slavný rukopis Koránu, který bývá označován dokonce za jeden z nejstarších dochovaných koránských rukopisů. Teď možná po vás chci něco složitého. Jsme v audio pořadu, tak kdybyste to měla popsat, jak takový rukopis vypadá, tak jak vypadá?
2: A je to obrovská kniha, která váží 80 kilo. Je to psané na jelení, myslím si, že jelení kůži. A ještě jenom ve stručnosti, pokud bych měla říct tu historii, která vlastně souvisí s tou podobou, tak ten Korán vznikl někdy v 7. století, asi kolem roku 650, a nechal ho vytvořit chalífa Usman, podle něho se také jmenuje. A krátce po tom, co ho nechal vytvořit, tak vlastně vzbouřenci ho zavraždili. A údajně při té vraždě dopadly nějaké kapky krve nebo prostě potřísnili tenhle ten rukopis a on má na sobě nějaké skvrnky a vlastně se říká, že to jsou, že to je ta krev toho Usmana, když ho zavraždili, takže proto je ještě vzácnější, protože prostě tam má nějakou takovouhle jakoby stopu, proto je to tak významná relikvie a tahle kniha, vlastně to, co se dochovalo, je snad třetina toho celého. Ten Korán měl strašně plnou cestu. On z města Medina putoval na území dnešního Iráku do města Kufa. Potom ho jako válečnou kořist zabral Amir Timur neboli Tamerlán, přemístil ho do Samarkandu, tam nechal udělat speciální podstavec, kde byl vystaven. Potom se stal válečnou kořistí, přesunuli ho do Petrohradu během sovětského impéria a následně, když si chtěl Lenin tak nějak udobřit muslimské obyvatelstvo, tak ho vrátil té muslimské obci. Nejdříve bylo v Ufě, v Baškortostánu a pak tedy přejelo do, nebo byl převezen ten Korán do Taškentu a teďka tam má tohle honosné místo v tom centru islámské civilizace.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Tiberius B krátce před 11:30. Vysílání rádia Wave, tohleto víkendové vysílání není samozřejmě jenom o muzice, ale taky o mluveném slově. Dnes od 19 hodin můžete v repríze slyšet buchty, tedy Ivanu Veselkovou a Zuzanu Fuchsovou, buchty o kávě a památnících. Hostem podcastu o všem a o ničem byl Filip, který je milovník dobré kávy a ilustrátor. Ivana a Zuzana s ním proto probrali třeba to, kolik produktů na přípravu výběrové kávy má doma a který je jeho oblíbený. Taky se všichni rozpomínali na to, co se kdysi komu kreslilo do památníků a Filip se pochlubil tím, že on ten svůj stále má doma na poličce a občas v něm listuje. Tak já jsem nikdy žádný takový památník neměl, ale vlastně jsem si vzpomněl, že jsem do některých z nich něco kreslil. Co? To už si úplně nepamatuju. I na tohle se můžete rozpomenout při dnešní repríze Buchet od 19 hodin.
1: V i-vysílání České televize.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než s holkou.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

indíčkový Snail Mail, francouzský DJ, producent a zpěvák Mid, no a taky slovenská raperka Mess. Ti všichni už jsou za námi a zároveň před námi poslední novinka tohoto dopoledne. Americká hudba a grafička Daniel Johnson, a.k.

Kdyby vás zajímaly, jak tady tahle ta hudební záležitost vypadala, tak k ním se odkazuje hudebnice i na fotografii z obalu singlu a jeho zvukem. No a to všechno můžete najít i u nás na webu. Takže tady novinka Dancem a Bontempi Pop 3.

0: Hyperpopový Dorian Electra v 11 hodin a 48 minut. No a to znamená, že nám nejen začínají uzavírat 11, ale taky celý dopolední on air. Američtí Paramore, britský hudebník Yellow Days a taky ještě raperka Carrie Fox nás doprovodí do toho pravého poledne. No a jakmile odbije 12, začne ničím nerušený proud muziky, kterou přeruší v 1 hodinu repríza Startérů s Filipem a Martinem, kde bilancovali společné 3 roky. Komu patří největší obdiv, kdo to zabalil předčasně a kdo patří mezi nejaktuálnější hotpicks hit parády. To všechno a mnohem víc od 1 hodiny ve Startéru, který můžete slyšet v repríze. No a ve 2 už kolega Vojtěch Záhora rozjede tu odpolední část sobotního živého vysílání. Já už se teď loučím ze studia na Vinohradské, ale ne nadlouho, protože už zítra se uslyšíme ve stejný čas jako dnes. Tak užívejte 1. zářijovou sobotu a zase zítra. Čus.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
2: Posloucháte mimosezónní starter hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým.
3: A Martinem Šolcem, ahoj.
2: Ahoj, já jsem po dlouhý době zase ve studiu. Ty jsi tady před nedávno měl rozhovor s Upground, ale to já jsem u toho nebyl. Mm-hmm. A je to úžasný, je to úžasný. My jsme teďka dělali pár letních speciálů, kdy jsme jezdili po letních festivalech. Jak jsi to užil?
3: Poveleč je vždycky nejlepší. To říkám rovnou, byl nejlepší i loni a byl nejlepší letos. Myslím si, že hodně udělalo i to, že pro ten festival je ta, dejme tomu, podcastová scéna nová, že to tam, oni letos slavili druhý ročník, druhé narození do podcastu na Povalči a my jsme zatím byli
2: u všech ročníků.
3: U všech ročníků, přesně. A tam to opravdu jako nesklamalo, ale zároveň bylo to super i na těch ostatních místech. Za stolik jsme toho neprojeli, měl jsem třeba trošku větší oči původně, ale vlastně co se týká nějaký jako nějakého výdeje energie, tak si myslím, že to bylo úplně akorát a byl jsem překvapený velmi mile z těch písniček, který tam posíláte a strašně doufám, že to bude reflektovaný ta kvalita i v tom novém ročníku, který, a teď se podrž, Martine, začíná vlastně jako za chvilku, jo? Nevím, kolik to je týdnů, přesně za 5 týdnů?
2: Myslím si, že 5 týdnů, no. Začínáme už 5. října, má být první díl. To je úplně neuvěřitelný.
3: V podstatě.
2: V podstatě, jo. Vy nám pořád můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz. Ostatně můžete si i ze záznamu pustit ty letní speciály, který jsme teďka s Filipem nahrávali na těch letních festivalech, kdyby vás to zajímalo, myslím si, že to bylo nádherný. A znovu připomenu, že pokud nás třeba poslouchá někdo, jehož písnička tam zazněla, tak to neznamená, že je automaticky zařazená do hitparády, ale ty písničky nám nezapomeňte posílat právě na starter@rozhlas.cz. No a už 5. října si poslechneme ty první novinky.
3: To znamená, klasicky hned 1. říjnové pondělí startujeme nový ročník, buďte na to připraveni. Já ale teda nevím, Martine, kam se ten čas poděl, hlavně kam se podělo letošní léto. Já jsem dneska vyšel v takový jako lehký bundičce, stálý mám na sobě, nebylo mi v tom horko, bylo mi naopak tak akorát. Myslím si, že s tím létem už se můžeme jako pomalu loučit a já vůbec, mě to proteklo mezi prstama prostě.
2: Jestli se budeme bavit o počasí, tak nás lidi rozhodně přestanou poslouchat.
3: Takže. Já jsem jenom chtěl naznačit a tak jako uvést to, co budeme vlastně řešit dneska, že ten čas rychle letí a my dva spolu už jsme vlastně zažili 3 ročníky. Budeme startovat 4. společný ročník hitparády neobjevených a Martin měl takový výborný nápad, že bychom mohli udělat takovou bilanci, tak jako se poohlédnout zpátky, ale třeba nejenom chválit, ale zároveň i trošku posmutnět nad některými jmény, ve která jsme vkládali třeba velká očekávání, ať už soutěžili letos, loni nebo předloni. A vlastně to docela floplo. Už jenom kvůli tomu, že třeba přestali vydávat ty jména, nebo prostě to nějak jako celkově nevyšlo, třeba že jsme čekali nějaký momentum, na který navážou a pak, no a taky samozřejmě, ale budeme chválit, jo, protože někdo stabilně vzkvétá, někdo zase naopak překvapuje velmi příjemně, takže si myslím, že jak se podíváme na ty tři ročníky, tak zjistíme, že byli úspěšní.
2: Je to tak, čeká nás 9 tracků dneska. Budeme buď zapínat radost, anebo smutek podle toho, kam se ten daný umělec nebo umělkyně posunuli za ty roky od té doby, co byli ve startéru. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, že už jsou to právě 3 roky, co spolu vysíláme. Ještě jednou ti hrozně moc děkuju za to, že jsi mi tehdy zavolal.
3: No a děkuju, že jsi to vzal.
2: Já si ten hovor doteď pamatuju a vím, že jsem ti to nejdřív odmít, protože jsem ti říkal, hele Filipe, já nejsem žádný moderátor.
3: To jsi mě naštval teda.
2: A jako z jaký pozice bych měl já hodnotit nějaký písničky a pak se mi to rozleželo v hlavě, ty jsi na mě trošku zatlačil a jsem strašně rád, že jsem trošku vystoupil ze své komfortní zóny a na tu nabídku jsem kejvnul, protože to neuvěřitelné množství skvělých tracků a to neuvěřitelné množství skvělých hostů, který jsme tady za ty 3 roky měli, by mi opravdu chybělo a mrzelo by mě, kdybych je ve svém životě neměl.
3: No, já ti taky moc děkuju, že tady se mnou seš a že hlavně jsi ochotný startovat 4. ročník, za to jsem rád a doufáme, že...
2: To jsem ti ještě neřekl, nebo už jo?
3: Jo. Tak možná se to už nevidíme nikdy, dneska je to naposledy, uvidíme, jak to bude za 2 týdny zase. Ne, pojďme si říct, jak to dneska uděláme, protože 3 roky na krku, možná je trošku nuda to vzít chronologicky, ale myslím si, že to zamícháme právě ještě v tom pořadí třeba těch jako honorable mention a co nám tam přišlo zajímavý, že to vlastně nakonec bude docela jako barvitý mix a někdy se ty ročníky mezi sebou i trošku překrývají, že si tam povídají minimálně třeba nějaký producentský jména nebo i na fítech se tam potkávají různý lidi, takže bude to trošku i zmapování té scény za poslední 3 roky. Samozřejmě nebudeme si hrát na to, že všechno, co vznikne u nás, tak je posláno do startéru. V žádném případě, ale spoustu věcí, o kterých jste vůbec nikdy neslyšeli, tak jste poznali právě díky startéru a my to máme s Martinem stejně a jsme za tady tu šanci hrozně vděční.
2: Tak pojďme hned na náš společný první ročník. Byl to ročník 2023-2024, teda 3 roky zpátky. Do finále tehdy postoupila Máří, Midnight Swimmers a Aida de Young. První zmíněná Máří, starter ten rok vyhrála. No a jak to s ní vypadá? My tady koukáme na její streamingové platformy, koukáme i na sociální sítě a Máří bohužel od roku 2024 nic nevydala. Její poslední vydaný single je Jak je možný, což je vítězný single startéru. A to nás Filipem upřímně trošku mrzí.
3: Jako zase, abychom ji nekřivdili, tak je potřeba říct, že nějakým způsobem koncertuje, jednou za čas se objeví na nějakém pódiu, ale třeba její současný bio právě na sociální sítích stále naznačuje, že jak je možný je ta aktuální věc, že to právě jakoby nedávno vyšlo, což jasně značí, jak moc se třeba věnuje nějakým aktualitám o svý tvorbě, o tom, že třeba bychom si přáli, aby něco psala, aby něco v blízké době vydávala, ale zatím o tom známky bohužel nejsou.
2: U Máří teda zapínáme spíš smutek, ale nevadí, třeba nás toho od ní ještě spoustu čeká. No pak jsou tady Midnight Swimmers, ty na opak vydali úplně úžasný album od Once Out. Určitě si ho puste, je skvělý. No a aktivně koncertujou 29. září je čeká Brno, Kabinet Muse, 8.10. Olomouc, Jazz Tibet a 9.10. Praha, Klub Varšava. Stavte se i na koncertech, ta kapela je výborná, živě nahrála výborný album. Mají to trošku těžký, protože dělají tuhle hudbu, kterou dělají v angličtině, ale já jim strašně moc držím palce. Kluci zůstávají skromní, makají na tom a hrajou skvěle, takže good luck a držím palce Midnight Swimmers.
3: Velmi konzistentní kapela, co se týká kvality songwritingu a taky živého vystupování. Nedávno prošli takovou jako výraznou změnou, která musela být i v něčem nepříjemná, potřebovali vyměnit bubeníka, ale podařilo se jim to výborně, takže Midnight Swimmers sledujte a přejeme jim jen to nejlepší. No a pak jsou tady Aida de Young a ty nám nemůžou dělat víc radosti, to by ani nešlo.
2: Cena Anděl, turné po UK, na podzim vydávají nový album, no ale hlavně letos vyhráli naši exportní soutěž Radia Wave Checking a my s něma pojedeme na Eurosonic do Holandska.
3: Strašně se těším v lednu 2027. Skoro se ti, Martine, splnil ten tvůj dlouhodobější sen, že bys chtěl výherní jméno ve startéru, který se později objeví v checkingu a ten vyhraje. Tady to je skoro vlastně ono, skoro ten scénář, protože byli ve finálové trojici a teďka vyhráli checking.
2: Aida De Young, určitě si je puste, znovu připomenu to album, který je právě čeká. Zajděte na ně naživo, kdybyste je kdekoliv viděli. Skvělá kapela, máme z nich obrovskou radost. No ale pojďme už se přesunout teďka na možná takový ty underdogs, který byli v té top 20, ale nepostoupili do finálové trojice z toho ročníku, ale po třech letech ukázali, že do té finálové trojice možná patřili.
3: Málo kdo od té doby, co soutěžil s jednou konkrétní skladbou ve startéru, vydával takhle hojně jako právě Cosmetic Institute, takže zdravíme a zapínáme teďka první písničku dnešního dílu, bude to Run Club z aktuálního EPčka a víc si řekneme potom.
0: Starter. Hitparáda neobjevených.

vysvětluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený, podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Cosmetic Institute, posloucháte Starter, ve kterém bilancujeme poslední tři roky to, co se dělo i nedělo v hitparádě neobjevených. A tohle byla skladba Run Club. Pokud jste doposud neměli příliš mnoho chutí zúčastnit se nějakého nebo stát se členy nějakého Run Clubu, tak teď už vůbec nemáte. Mě strašně baví, jak Cosmetic Institute na tom aktuálním EPčku tematizujou ten korporátní život těch kravaťáků, kravaťaček, prostě jak tam je použitých spoustu těch termínů, propisuje se to i do těch vizuálů, který k tomuhle EPčku byly. Ono se jmenuje Lhal jsem v motivačním dopise. V těch trecích je to plný jakoby v těch textech týhletý tématiky a strašně jim to sluší, takhle ten jako nastavený koncept, kdy místama nevíte, jestli to kritizujou, anebo jestli prostě jsou toho třeba součástí kluci a jenom to tematizujou z té vlastní zkušenosti.
1: Kapela, která velmi aktivně koncertuje všude možně po České republice, 3. října je čeká koncert v Paláci Akropolis v rámci koncertní série Puls. Určitě se tam zastavte. Já jsem Cosmetic Institute od té doby, co byli u nás ve Startéru, viděl naživo minimálně 3x. Vždycky ty koncerty byly skvělý. Mám pocit, že s každým koncertem, co je vidím, jsou kluci lepší a lepší. Takže gratuluju a tady u téhle kapely spíš zapínám radost.
0: K tomu Pulsu ještě velký props dramaturgovi Vojtovi Tkáčovi, protože kombinace slovenský Viktor Ory k tomu Cosmetic Institute a do třetice ještě dívčí punková kapela Vlasta. To je, myslím, jako krásná kombinace, na kterou byste měli zajít. Velmi to doporučujeme. Takže sobota 3. října v Paláci Akropolis. No a ještě taková jedna rychlá poznámka ke Cosmetic Institute. Hodně se skamarádili třeba během toho ročníku, co soutěžili se skladbou Dubaj 1950 právě s Matyášem Librou, Matyášovi kamarádi, a sdílejí s ním i tu producentskou výpomoc Drew Lindena, který, jestli byl velký leitmotiv, který spojuje ty ročníky mezi sebou, tak je to právě tohle jméno. Drew Linden.
1: Drew Linden, je to tak, zdravíme Drew Lindena, no ale my už jdeme dál, aby jsme to všechno stihli. Čekají nás The May Revolution, jméno, který jste mohli slyšet taky před 3 rokama ve Startéru. Kapela, která poměrně často koncertuje a minimálně ve svém žánru je velmi výrazná. No a my si teď dáme jednu exkluzivní předpremiéru. Dáme si track, který se jmenuje Sundogs, který vyjde až teďka v pátek. Takže dneska poprvé na Radio Wave posloucháte Starter.

0: Pozor, fade out.
1: Krásný, ale je to velkolepý.
0: A já vím, proč tam je ten fade out. May Revolution
1: připravují... Toho mají víc v rukávu.
0: Mají toho víc v rukávu. May Revolution připravují nový album, který vyjde už na podzim. Je to konceptuální album, ty tracky na sebe budou navazovat a proto je v tom singlu tenhle ten fade out.
1: Aha, takže tam, on tam potom nebude v té finální verzi.
0: On tam potom nebude v té finální verzi.
1: Přímo z kuchyně to přinášíš.
0: Přímo z kuchyně. Já vlastně nevím, co všechno můžu říct a co nemůžu říct. Nechci na kluky prozradit něco, co si chtějí nechat pro sebe. Na druhou stranu nemají prozrazovat věci v podstatě jako profesionálnímu novinářovi, že jo? Jako, takže tak. Je to tak. Bude to každopádně konceptuální album. Tohle je první single, který vyjde už tenhle pátek. Hmm. Tak určitě potom běžte na streamovací platformy, puste si ho. Čeká vás opravdu jeden dlouhý navazující příběh, tak se vyplatí ty singly sledovat. May Revolution u nás soutěžili se skladbou Postmodern, výborná produkce, ostatně u nich jako vždycky o produkci tracku Sandox, tak se postaral Damian Kučera, opět to zní jako úplně skvěle a minimálně v tom žánru jsou May Revolution velmi výrazný jméno na české scéně a já u nich spíš zapínám radost.
1: Jako jo, znělo to teda super, řekněme, má smysl dělat tyhle ty konceptuální věci v dnešní době, jako ty na to slyšíš třeba?
0: Myslím, že je to jenom na každém tom umělci, jestli chce nebo ne a jak to cítíš.
1: Já se ptám názor na to. No.
0: Hele, lidi bohužel neposlouchají moc celý desky, mám pocit. Mm-hmm. Jo. Bude to, dělají to kluci pro pár lidí, pro pár věrných fanoušků a možná i pro vás, který posloucháte tenhle pořad, protože vás zajímá hudba, tak si to album třeba pustíte celý a uděláte tím klukům radost, protože na tom makají už přes 2 roky a opravdu to bude stát za to.
1: Žánr, kterýho jsme vlastně v tom startéru za poslední 3 roky neměli tolik a tohle jsou rozhodně jedni z těch nejšikovnějších zástupců tohohle zvuku. Takže to byly The May Revolution a jdeme dál. Máme tady poslední jméno z toho highlightu, toho ročníku 2023/2024. Tady jsou Hihihaha holky a jejich český léto.
2: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
3: Jak, jakou tepačku, ty vole?
2: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
3: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
2: No právě, no.
3: A co s tím, jaký problém?
2: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
3: Já vám zžru na léto, já jdu pro kytaru.

0: Hia holky, Štěpánka Todorová, Alena Novotná a Taťko Mačko ve startéru na Radio Wave. Projekt, který jsme tady měli taky před 3 rokama, uzavíráme ten pomyslný ročník 2003-2024. Tehdy soutěžili se skladbou Špatný vliv z jejich debutového alba Pinky Winky Life, no ale od té doby ušli obrovský kus cesty. Co ty na to, Filipe?
1: Hodně činná trojice, co se týká jako vydávání a i vlastně nějakých aktivit na sociálních sítích, a jako málo komu to vyšlo tak efektivně jako právě jim. Protože a pro mý velký překvapení, jako se setkávám popkulturně prostě nějak tak jako v tuzemsku s tímhle jménem na různých frontách, kde bych to třeba nečekal, jo? Ať už to je nějaký vyjádření konkrétních prostě publicistických hlav, nebo že vidím na někom jejich tričko v rámci merchandisingu, prostě dostávají props v takový jakoby velký šíři, kterou jsem třeba ani tak úplně původně neočekával, a lidi z nich mají nový čokovoko, prostě jako profeministická rapová skupina, která dokáže být naživo evidentně velmi zábavná, a ještě mají navíc tu jako hereckou roli k tomu, kterou ceníš hlavně třeba ty, protože jsi byl na tom divadelním představení.
0: Má divadelní představení, je to adaptace Kladiva na Čarodejnice, k tomu u té příležitosti vydali i album Scream. Pokud někdy uvidíte Hia holky, že hrajou tohle představení, určitě na to zajděte. Mě to v ten moment, když jsem to viděl, všechno zaklapalo. A mám strašnou radost, kam se Hia holky dostali. Ještě tady máme honorable mention, je to Kobe a Beata, který jsme si nemohli nechat ujít z toho prvního ročníku, ale už se nám sem nevejdou do té naší stopáže. Pojďme dál, pojďme na ročník 2024-2025. Meluzína, Bob Bleedy a Choras Fakion, výherci Meluzína. Filipe,
1: To už se najednou jako nezdá tak dávno, jako ten ročník, který jsme teďka dořešili konečně. Na tohle to už si pamatuju jako něco líp. No, Meluzína prostě pro mě znamená jako ten úkaz toho, že stačí mít klidně venku jeden track a můžete obět ty festivaly a můžete to obět jako s efektivním festivalovým setlistem. Jenom prostě stačí, když dostanete od někoho důvěru, a já jsem strašně vděčnej, že ty festivalové dramaturgie přijali Meluzínu jako to úplně čerstvou kapelu na scéně, pak nakonec byli i v tom shortlistu Andělů, a sice to může vypadat zatím jako velmi nečinná kapela, když se podíváte na streamovací platformy, podobně jako jsme třeba zmiňovali u Máří, ale my naopak od Máří známe u Meluzíny ty budoucí plány.
0: Meluzína příští týden vydává nový single, který je teda výborný, já jsem měl tu čest oslyšet, hurá, doufám, že ho jako hudební dramaturg nasadíš. Koncertujou, makaj i na sociálních sítích, na všem okolo kapely.
1: A bude deska.
0: Bude deska, mají novou bubenici, no a viděl jsem je několikrát live v průběhu toho, nebo od té doby, co soutěžili ve Startéru, a jsou čím dál tím lepší.
1: Skvělá
0: Takže
1: kapela.
0: Big up. Pak tady máme Boba Bleedyho, ten pro změnu všechno smazal. má na streamovacích platformách jenom svůj nejnovější single.
1: A tak to je fresh start možná.
0: Fresh start, všechno ostatní udělalo puf, ale Bob Bleedy.
1: Já jsem to měl nějaký oblíbený věci teda jako z jeho debutový desky. To mě trošku mrzí, že už se to nedá poslechnout, ale tak když tak mu napíšu. Bobe, věříme, že něco tady kuješ prostě velkýho, a zatím to ještě nechápeme, ale fandíme. No a pak jsou tady Choras Fakion, to se díváme do Znojma. Album Férie vyšlo po tom, co soutěžili se Sírovkou. Samozřejmě pamatujeme na legendární Sírovku Bubeníka Broni a taky na jejich skvělý koncerty. Vydávají pod Indiescope, zůstávají v tom Androši postpunkovi a docela často se objevují na pódiích nějakých alternativních festivalů, takže šlapou do toho a fandíme.
0: 10. září Kabinet Mus, 19. září Festival Kontinent, zajděte na ně, jsou skvělý live. No a teďka už se pojďme podívat na ten ročník 2024-2025 a zase na ty underdogs, ty, kteří byli v top 20, ale nedostali se do finále. No a první jméno Kule a jejich Nejsem básník. Zdravíme do Brna.
2: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

радостных вспоминках.

0: Tak to jsme ze Znojma zavítali do Brna, tohle jsou Kule a jejich aktuální single Nejsem básník, tohle je kapela, kterou sledujeme už od skladby Souhvězdí Beraní, to bylo ještě z EPčka Perfektní plán, to se vracíme do dubna 2025, ale od té doby, Martine, taky se činili.
1: Já tu kapelu mám tak hrozně rád. Já ji mám strašně rád, hlavně naživo. Viděl jsem je teďka na Povalči nedávno. Skvělý koncert, kluci, jestli posloucháte, gratuluju, protože zníte čím dál tím líp. Tady jste zabrousili trošku víc do popových vod, ale...
0: Až do činasky takových.
1: Až do trošku takových starších činasky. Mě to ale vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí. Já to v podstatě miluju, strašně moc vám fandím a díky, že na sobě makáte a že vydáváte skvělou hudbu.
0: Tyhle kapele za mě strašně svědčí, že spolupracují s Jurajem, který se samozřejmě věnuje mimo jiné taky Ghost of You, nejenom jako člen, ale taky jako taková hlavní mastermind za jejich zvukem, který je výjimečný samozřejmě. No a taky tahle kapela je pro mě fascinující v tom, jak moc mají vlastně ten tah na branku připravený skrz prostě jasnýmu přímýmu popu, ale přesto mají takovou jako svůj coolness. Minimálně ji ucítíte, když je uvidíte naživo, protože tahle kapela prostě zůstává cool, přestože je vlastně echt popová.
1: Je to tak. Zdravíme ještě jednou Kule do Brna. Vy posloucháte Starter na Rádiu Wave. No a my už si dáme další jméno z tohohle ročníku, který není ten minulý, ale už ten předminulý. No a čeká nás Jay Austin, který nedělá rap. Posloucháte Starter.

0: Ve speciálu Hitparády neobjevených se vracíme do toho předchozího ročníku, to znamená předminulý, a tam ještě nebylo tolik rapu jako třeba v tom uplynulém, ale byl tam Jay Austin. Austin, který nedělá rap, ale přesto rapuje. Tohle byla skladba od pozounisty, producenta a taky rapera, ale vlastně nerapera.
1: Jay Austin sbírá feety jak Pokémony, je tam Anki, Klára Vodehn, Beata, řekl bych, že dost maká.
0: Jako jo, určitě, já jsem ho slyšel i mluvit o své hudbě na rádiu Spin nedávno, zněl, že velmi dobře ví, co chce a že prostě ví, co má před sebou, takže ambiciozní, to je v tom rapu určitě potřeba. Zároveň zve na křest svého druhého alba, které ještě nevyšlo teda, ale možná je tohle právě ukázka z něj, těžko říct, co tam nakonec skončí, ale když jsme byli na začátku dnešního dílu u těch jako velmi slibných line-upů, tak tady máme další. Jay Austin, Beata a Pokoj 25, všichni společně v Bike Jesus už 7. září, kde Jay Austin pokřtí svoji novou desku, no a potom ještě několik DJs jako afterparty.
1: To zní jako poměrně nabitý večer, tak pokud máte čas, určitě se tam zastavte, dejte support Jayovi Austinovi.
0: Hoďte čeka,
1: určitě se ho zaslouží, myslím si, že jde správným směrem a hlavně ví, jakým směrem jde. Tohle byl Jay Austin, vy posloucháte Starter, Hitparádu na obě na rádiu Wave. No a teď si dáme jednu velmi mladou soutěžící, která byla mladá už když soutěžila ve Startéru, ale pořád mladá zůstává. Jí totiž teprve 15 let a už toho stihla úplně neuvěřitelně moc.
0: Všimáš si toho, že jak u toho ročníku 2023/24, tak i teď vlastně největší props budeme dávat ženám? To je skvělá zpráva pro hudbu.
1: Je to skvělá zpráva. Tohle je BAK a její Thrifted Book. Posloucháte Startéra.

0: Za mě jako Beaka neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný. Stále neuvěřitelný, stejně jako když se přihlásila a bylo jí teprve 13, tak i když je jí 15, tak stále ukazuje jako neuvěřitelný výkony. Možná ještě dobrý zmínit, že ještě než my jsme si všimli jejího talentu, tak si jejího talentu všimlo studio Undersound a hlavně taky bubeník Martin Kopřiva, který s ní spolupracuje vlastně do dneška, byl s ní od těch prvních skladeb. Beaka si ale jinak píše věci sama, hodně ráda si ale i nechá poradit a je taková prostě hrozně rozhodnutá, že hudba je to, co jí naplňuje v životě nejvíc a myslím si, že tady prostě, a říkáme to často, ale že tady je prostě zrození popové hvězdy, že ten hlas, ten songwriting, všechno se to ještě o něco víc vytříbí, ale vlastně už by to ani nebylo nutné.
0: Bea teďka od září nastupuje na Ješkárnu, takže bude studovat zpěv. My Bea obrovsky držíme palce, hlavně zůstaň sama sebou a koukej posílat tvoje nový tracky i do Rádia Wave, aby je Filip mohl nasazovat. Ostatně...
1: Jako se stalo. Thrifted Book, totiž single, který jsme teď slyšeli, tak od této středy už rotuje v novinkové rotaci. A ještě bych chtěl upozornit, že 10. září od 12.00 můžete ladit Beaka Rádio Wave Studio Session společně s její výjimečnou kapelou, kterou jsme viděli s Martinem několikrát živě. A opravdu to sestavila jako velmi umně.
0: Nedá se s tím nesouhlasit, je to úplně výborný a kdyby jako jakákoliv z mých kapel v tomhle věku zněla tak, jak zní kapela Beaka, tak už dávno nemoderuju Starter tady.
1: Já to držíme, mám i jako já to srovnávám se současností a platí to úplně stejným způsobem. Pak ještě honorable mention z tohoto ročníku, Sara Vosobová, výborná písničkářka. Co o ní víme teďka? Co dělá?
0: Sara Vosobová tvoří dál hudbu, má kapelu, která je složena z části kapely Branko z Bridge, který pomáhají s nějakýma dalšíma věcma, no a zajděte na Sáru. Já jsem ji viděl v klubu Varšava, bylo to výborný, velmi intimní provedení velmi dobře napsaných písniček.
1: A pak je to Mokipy, písničkář, který umí být ale i DJem a skoro to vypadá, že v současnosti spíš přenechává žezlo nějakého budoucího úspěchu své současné přítelkyni, protože ta figuruje v dneska už zmíněné dívčí punkové kapele Vlasta, takže Mokipy se možná trošku upozadil, ale věříme, že všechny ty demáče, který jednou budou jakoby celý tracky, někdy vydá a já se na ně těším.
0: Já se na ně taky strašně moc těším, Filipe. No my už se přesouváme na ten uplynulý ročník Starter 2025/2026. Do finále postoupili Curtains Please, Taige a Tadeusz Racety. Asi netřeba zmiňovat nic k těmhle třem jménům, protože teď nedávno jsme tu měli.
1: Curtains Please vydají za chvilku vítězný single i s videoklipem. Taige jedou jeden festival za druhým, Curtains Please to stejný samozřejmě. No a Tadeusz Racety, ten to má na dvou frontách současně, jede solovku, jede k tomu ještě letmo. Šikovní lidi.
0: Šikovní lidi, úžasní lidi. Tadeusz jsem viděl teď v sobotu na koncertě, byl naprosto skvělej, představil nový set, zajděte na něj taky live, držíme mu palce.
1: Já bych si přál být pohybově nadaný, jako je Tadeusz Racety.
0: Tancoval výborně i v tu sobotu. I v tu se strkali do mě lidi a říkali, hele, on je i výborný tanečník. Já říkám, já vím.
1: Já ho to učil. Ne, takhle to nebylo.
0: Ne, takhle to nebylo, ale těsně Taige, výborný live.
1: Tak a pojďme, Curtain poslední Space tři taky.
0: Jdem na to. Koho tam máme, Filipe, z těch Underdogs?
1: No jsou tady Kai, míříme do Třince, Don't Be Mad je track, který jsme trošku opomíjeli z těch jejich současných, ale jsou tady nějaký i aktuální novinky ohledně téhle kapely, které si řekneme potom, co zazní tahle skladba. Posloucháte Starter.
2: Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave, doznívají Kai a jejich Don't Be Mad. Kapela Střince, jak už zmiňoval Filip, je to kapela, která soutěžila v tomhle uplynulém ročníku, tak se ještě trošku složitě bilancuje, nemáme tam tak velký odstup, každopádně víme, že jsme je možná dostatečně nechválili a už teď ukazujou, že mají hodně výrazně našlápnuto. My víme nějaký novinky, Filipe?
1: No, chválili jsme je docela dost, zároveň jsme neustále zmiňovali takovou tu jejich jako lehkou podobnost s přidruženými žánry nebo respektive s kapelami, které nám to evokovalo. Samozřejmě několikrát došlo na Charlie Strait nebo potažmo Lake Malawi i kvůli podobnosti té angličtiny a taky samozřejmě kvůli tomu místu působiště, jako je město Třinec. Nicméně potřeba zmínit, Kai můžete vidět 28. srpna v Ostravě v Etas klubu, což už je za 4 dny, takže to je opravdu za rohem.
0: Je to klub Etáž.
1: Ano,
0: je to klub Etáž. No a my oni hlavně víme to, že teďka nahrávají český single u Lukáše. No a já jsem teda obrovsky zvědavý.
1: Lukáš, který je samozřejmě dlouhodobě spjatý s kapelou Buty a taky třeba s Mořední, velmi šikovný producent a studiový inženýr, takže čekáme velké věci a myslím si, že ta čeština by v rámci toho odlišení mohla výrazně pomoct.
0: Pojďme už na další jméno. Tohle je GG333 a jí song Přeci jen. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: GG333, což je číslovka, která rozhodně nenaznačuje počet slov, kterým jste rozuměli v tomhletom tracku, přesto jsme si to všichni dohromady, věřím, strašně moc užili. Přeci jen se jmenuje skladba, kterou jsme si teď pouštěli od hudebnice, která soutěžila se skladbou Bossa. A jestli si správně pamatuješ, Martine, tam jsme si trošku procvičili slovenský žargon, protože tam došlo na slovíčko, pamatuješ si to?
1: Už nevím, ale
0: Galimatyáš.
1: Ano, Galimatyáš, ale ty jsi ho neznal,
0: já
1: to
0: jsem
1: slovo.
0: Neznal.
1: Ano, já jsem ho znal, to je právě, protože moje maminka je Slovenka takže originálně, takže ano.
0: Přestože málo kdy Gigi rozumíme, tak se díky ní učíme i nová slova, nebo minimálně je to můj případ. A už jsme tady zmiňovali nějakou cestu feetu, třeba v souvislosti s Jay Austinem. Gigi to má docela podobně a já mám radost, kam se ubírá, co se týká toho jejího kariérního směřování, protože má feety s různými jmény, je to třeba producent Míra, taky se objevila u undergroundového rapera Almara Lit, ale možná úplně nejvíc překvapivý byl feat na aktuální desce Pyra Boys, kde je na tom nejvíc kontroverzním tracku Zase jsem si poprděl, který byl kontroverzní jenom do té chvíle, než to Pyra Boys vysvětlili v rozhovoru rapové show Excalibur na rádiu Wave. Pak už jsem to pochopil, že tenhle track na té desce má místo a Gigi dostává props a měla by.
1: Měla by, rozhodně. Dali tomu kluci disclaimer, že to bylo čistě zjištný. Možná vlastně mě zajímá, co si o tom myslíte, jak to berete, ten hudební marketing v dnešní době. Nás už ale čeká jiná rapová parta.
0: Nás čeká konečně dovolená taky, Martine.
1: Nás čeká dovolená.
0: Léto sice končí, ale naše dovolená teprve začíná. A kde jsme mohli být, kdyby jsme na ní nejeli, že jo? Tady jsou Upground.

0: Buchty. Ducha plná.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Filipem Černým, s Martinem Šolcem. Tohle byly Upground a jejich dovolená. Aha. Ty jsi s nima udělal úplně úžasný rozhovorový díl v moment, kdy já jsem byl na dovolený, takže jsem tady nemohl bejt, což mě moc mrzí.
2: To se nemůže víc hodit vlastně jako tematicky. Takže Upground, kteří se vrátili z dovolené a jak zněli, s jakou náladou se vrátili, to si můžete dozvídat v nedávném dílu. My jenom odkážeme na jejich budoucí plány, kterých je spoustu, jsou to velmi cílevědomí mladí hoši, který jsem teďka ještě potkal kusově, ne úplně všechny komplet, třeba na Povalči, a zase jsme krátce pohovořili a já se jenom těším prostě s čím přijdou, protože jsme tady během toho rozhovoru měli i nějaký jako sneak peek, unreleased třeba věcí, které zase zněly trošku jinak, víc introspektivně, zase ukazovaly nějakou svoji třeba citlivější stránku, takže je toho v nich víc, než si myslíte prostě.
1: Je toho v nich rozhodně víc. Já klukům obrovsky, obrovsky fandím. Fakt mě mrzí, že jsem tady nemohl být na rozhovoru. Vy na ně můžete zajít třeba 5. září do kulturního prostoru Garáž, anebo 18. září vystoupí na Silver Festu.
2: To je Garáž v Děčíně?
1: Myslím si, že ne, to je jiná garáž. To je jiná, to je garáž Děčíně, garáž Noir, tohle je jiná garáž. Myslím si, že pražská garáž, jestli se nepletu.
2: Mm-hmm. Takže koncerty chystaný od Upground, kteří už za tu svoji zatím ještě krátkou kariéru stihli předskakovat třeba i polským Vegetable Poland, což je večer, který si dle jejich slov hodně užili a vy si věřím, užijete hodně zábavy s jejich nejenom chystanými koncerty, ale taky chystanými tracky. Tohle bylo takové poohlédnutí se za těmi 3 uplynulými lety, kdy tady společně s Martinem vaříme Starter, hitparádu neobjevených, ale vařit slibujeme, že budeme minimálně ještě pro ten další nadcházející ročník, který je za rohem, už 1. říjnové pondělí, 5. října, startujeme s novým ročníkem a co budeme potřebovat?
1: Budeme potřebovat vaše tracky, který nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Pokud byste se neslyšeli hned v tom prvním díle, tak nezoufejte, protože my si vždycky necháváme nějaký perličky i na potom, kdy to chodí míň, protože si nemůžeme vypálit všechny ty nejlepší tracky hned na začátek.
2: No a kdybyste měli nějaký výborný nápad, koho pozvat do letošní poroty, tak určitě pište starter@rozhlas.cz, tam tracky, klidně i názory, ale potom máme taky instagramový účet.
1: Starter_Radio Wave, tam nás můžete sledovat a ostatně jsme strašně rádi, že všechny ty kapely, které jsme dneska zmínili, že jsou velmi aktivní a šlapou do toho, tak nás s náma komunikují na Instagramu, dneska nás přezdíleli, poslouchali. Takže děkujeme ještě jednou, že posloucháte Starter. Filipe, ještě jednou díky za ty krásný 3 roky a uvidíme, co přinese ten 4. ročník.
2: Díky tobě, těším se, za 14 dní zase s něčím přijdeme, ještě nevím s čím.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

0: Radio Vape. Radio Vape. Radio Vape. Děláme vlny.
1: Poslouchali jste Starter, naši hitparádu neobjevených s Filipem Černým a taky Martinem Šolcem, kteří dnes společně vzpomínali na uplynulé 3 roky povídání si se Starterem. Je 14 hodin v sobotu 5. září. Vy posloucháte Radio Wave a začíná víkendový on air s Vojtou Záhorou. A

Vyladíte Radio Wave při sobotním odpoledni, je to tak, je tu sobota 5. září a víkendový on air s Vojtěchem Záhorou. No a je to také první zářijová sobota, když jsem tu moderoval předchozí víkend a říkal jsem, že se loučíme se srpnem, bylo to takové, řekněme, trošku, dalo by se říct melancholické, trošku patetické, ale myslím si, že začít září v takovémto hezkém, skoro ještě pořád letním počasí je také velký úspěch, tak doufám, že vám to dělá radost stejně tak jako mě. A stejně tak doufám, že vám dělá radost, že právě začal již zmíněný víkendový on air se mnou, s Vojtou Záhorou. Já doufám, že vaše první zářijová sobota bude co nejpříjemnější, že jste si naplánovali nějaký vám příjemný a snad i třeba i bohulibý program, který vám udělá či vašim přátelům, vašim blízkým radost. Každopádně věřím, že pokud žádný takový program nemáte, tak s tím, že budete ladit Radio Wave, rozhodně dneska neprohloupíte. Já už za chvíli pro vás mám nachystanou ukázku z naší nejnovější série, speciální série s názvem Nájemníci. Je to dokumentární série o příběhu a jednoho mladého páru, který si ve 23 letech hledá svoje první bydlení a vy už můžete Nájemníky poslouchat v našem vysílání a také online druhým týdnem a venku jsou momentálně 3 epizody. No a my si teď pustíme ukázku z jedné z nich, ale to až za pár minut. Před námi je teď hudební novinka tohoto týdne. O tu se postaral kalifornský rapper, který si říká AZ Chaik a jmenuje se Look Like My Mama a na featu uslyšíte Tylera the Creatora. Tak příjemný poslech.

0: Dohrává nám Paper Lady a její track Silt, no a před námi je teď už ta zmíněná ukázka z naší nové dokumentární série Nájemníci. A ta je z řady Normy, kterou možná znáte díky předchozím dokumentárním sériím, jako byly Substance, či Kérky, Jizvy, Love Story. Autorkou a nájemníku je Barbora Venclová, studentka dokumentu na FAMU. No a její nová série vychází online každý čtvrtek a také každé úterý. Ve vysílání Rádia Wave potom Nájemníky můžete poslouchat ve středu po dvou dílech od 20 hodin. Tahle ta série má podtitul Kde složí hlavu generace Z. No a tak dohromady s tím názvem už asi tak chápete, o co se jedná. Tenhle ten příběh Nájemníků sleduje příběh Veroniky a Tobiáše, mladého 23letého páru, kteří se společně snaží najít své první společné bydlení. No ale to hlavně v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Pětidílná dokumentární série právě skrz příběh Veroniky a Tobiáše ukazuje, jakým problémům musí dnešní dvacátníci čelit, když se chtějí osamostatnit. Postupně budete chodit s Veronikou a s Tobiášem na prohlídky, budete si s nimi zařizovat jejich první bydlení a zajdete se podívat do komunitního bydlení, či také třeba za párovým terapeutem. Pustím vám teď krátkou ukázku ze série Nájemníci a vy už teď první tři díly můžete poslouchat na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde rádi náš obsah posloucháte.
1: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
2: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš a je mi 23.
1: Mně taky 23 let.
2: Hledáme naše první společné bydlení.
1: Prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se bylo normálně žít jako normální lidi.
2: Důstojný.
1: Důstojný, to je možná to slovo, no.
3: To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti.
1: 12 metrů.
2: A je to asi 15 až 16 tisíc, no.
1: Podle mě jako myslí i energie.
2: Jo, okay.
1: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno.
2: Mm.
1: No, tak asi jedem dál.
2: Ostrý.
3: Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejisté. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moct někdy vůbec pochytit vlastnický bydlení.
2: Někde řekne, že jsi jako mladý pár, jsi student, kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
4: Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází k řadě kompromisů.
1: Třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint.
4: Jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byly i třeba poměrně vysokopříjmoví.
5: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
1: Už máme klíče.
5: Kde složí hlavu generace Z.
1: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na tu, na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
5: Poslouchej ve vysílání a na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Děsí, slyšet, co na mysli, leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přijít.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Britská hudebnice Georgia Smith s písničkou The Way I Love You zní na vlnách Rádia Wave ve 14 hodin 31 minut. K tomu před námi v playlistu třeba další zastávka v Británii za elektronickou kapelou Real Lies s trackem Boss Trick a potom třeba taky moji velmi oblíbení surfaři The Drums a jejich výborná písnička Blood Under My Belt. Tak příjemný poslech.

stala držitelkou Nobelovy ceny za mír. Řekl jsem, matka Teresa z Kalkaty, to je místo, kde matka Teresa působila. Každopádně původně tato žena byla ze severní Makedonie, z toho malého státu uprostřed Balkánu, kde vedle sebe poklidně žijí katolíci, také protestanti, pravoslavní a dokonce i muslimové. Je to podle všeho velmi tolerantní prostředí a možná právě tenhle ten unikátní mix několika náboženských směrů, které spolu žijí v míru a vedl a právě nebo tvaroval matku Terezu a v jejím životě a potom v jejím dalším působení. Byla to řeholnice, byla to zakladatelka řádu misionářek lásky a pokud byste se o jejím životě chtěli dozvědět víc, já bych vám moc rád doporučil skvělý film, který měl loni premiéru i v celé české distribuci, hlavně díky festivalu B2Ken. Ten film se jmenuje jednoduchým slovem Matka. Jako režisérka a také producentka se o tenhle ten snímek postarali sestry Mitevské, dvě filmové tvůrkyně, které též pochází ze severní Makedonie a to byl hlavně jeden z těch predikamentů, proč se rozhodli tento snímek natočit. Nemůžete nebo nemusíte vůbec čekat žádný nudný, řekněme tomu, životopisný film. Tenhle ten snímek Matka se zaměřuje pouze na jednu určitou část v životě matky Terezy a to v momentě, kdy se rozhodne opustit řád, ve kterém právě jako matka představená slouží a založit svůj vlastní nový, ten zmíněný řád misionářek a lásky. Samozřejmě to chce velkou odvahu, ale díky tomu také v tom novém řádu může působit podle nových a jejich nastavených pravidel. Ostatně matka Tereza je trošku i kontroverzní osobností historie. Každopádně to už nechám na vás. Podívejte se na snímek Matka a pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, skvělý díl o tom měl i náš spirituální magazín Hergot zrovna před rokem právě s režisérkou a také producentkou filmu. Matka a my si dnes 5. září připomínáme Mezinárodní den charity.

Tohle je brněnská kapela Ghost of You a jejich písnička All My Fault. 14 hodin 51 minut je mám momentálně na svých hodinkách. A to také znamená, že jsme skoro už za celou první hodinou víkendového on-airu na Radio Wave s Vojtou Záhorou v sobotu 5. září. Já doufám, že vaše sobota je příjemná, ať už děláte cokoliv. Do konce té 14. hodiny nám zahraje třeba také Taylor Janza s písničkou What I Do a já se moc těším na českého hudebníka Jašu 96, který momentálně působí v Berlíně. Ten minulý rok vydal skvělou novou desku s názvem EDM, v překladu spíše Enjoying Destroying Myself. Tahle ta deska odkazuje k nějakému mladému životnímu stylu, který je plný party, plný nespoutanosti. Každopádně člověk se z něj často může cítit, řekněme tomu, unavený, dokonce možná i zničený. No a přesně o tom bude tahle ta následující písnička s názvem EDM. Na featu potom s Purple Boyem. No a po 15. hodině v našem playlistu třeba Alice in Wonderland na Nina Giranji s písničkou Heaven, anebo taky BBY Echo na tracku In a Dreams I Hold You. Taká spousta, nebo playlist nabitý a skvělými peckami pro vás v následujících minutách. Tak příjemný poslech.

0: Vánoc se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet, Apsami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla písnička In Dreams I Hold You a Baby Echo. No a já vám teď pustím jednu hudební novinku tohoto týdne. Postarala se o ní ústecká kapela Meluzína, jmenuje se Paprsky. A ve vysílání Rádia Wave můžete poslouchat už právě od této středy.

0: Máme za sebou první školní týden a také začátek školního roku. No a toto období je mimo jiné spojované také s velkými finančními náklady pro rodiče. Rodiče totiž musí platit kroužky, kupují například boty s bílou podrážkou a nebo třeba nová kružítka. No a nebo nic z toho nekupují, protože na to prostě nemají. Jak se chudoba promítá do života školních a předškolních dětí a jaký vliv má na jejich prožívání okolí i potažmo sebe sama, tak to vám v Nových Houpačkách poví Jakub Václavů, ředitel neziskovky Proxima Social. Jak takovéhle osudy můžou vypadat a jak reálně dopadají na celé rodiny, tak to vám poví v následující krátké ukázce z nejnovějších Houpaček.
1: To, co můžou ty rodiče dělat, a jako rodič nebo jako otec tří dětí to dělám občas taky, a to je, můžu začít mlžit, odkládat věci, pojmenovávat je jako nedůležité, používat uvidíme, počkáme, až nám škola pošle seznam, přitom moc dobře víme, co je potřeba do školy koupit. Myslím si, že můžeme děti chlácholit s tím, že jako prosím tě, to není důležitý, jaký máš boty, důležitý, jaký seš, takže můžeme ještě se snažit odklánět jako tu finanční důležitost někam jinam. Můžeme samozřejmě začít šetřit. Na druhou stranu ten výdaj je poměrně vysoký na to, abychom si řekli, tak tento měsíc nebudeme a teď co, jíst, bydlet, protože bavíme-li se o lidech s příjmovou chudobou, tak ty nešetří, ty nemají rezervy. Jo? A mluví se o tom v souvislosti s příjmovou chudobou, že výdaj nad 10 000 a v některých studiích se uvádí výdaj 16 800 korun, podle toho, jak se ta studie dělá, tak je pro ty lidi neřešitelný. Neznamená to, že nemají 10 nebo 16 000 naspořeno, ale znamená to, že je to třeba všechno, co mají. A v momentě, kdy přijde rozbitý auto, povinný ručení na auto nebo rozbitá pračka, tak se dostávají do existenční krize a musí ji nějak řešit. On je to vlastně balík, který se projevuje například ve svých důsledcích v exekucích. Protože pak, když si řekneme, že tady, nevím, jaký jsou přesně čísla teď, ale zhruba 700 tisíc lidí má exekuci, nejenom jednu, no těch exekucí je 4 až 5 milionů, tak víme, že je tady velká část lidí, dospělých lidí, kteří mají exekuci, to znamená, už jsou v nějakých finančních problémech a jakýkoliv nenadálej výdaj, anebo plánovaný, nebo plánovatelný, ale neodkladný výdaj je prostě znova zúzkostňuje. Můžou si tím pádem vzít další půjčku, což je něco, co strategicky je velmi nevýhodné, situačně to může řešit, ale dostává je to do té spirály buď dluhů, a nebo dluhů, který jsou schopni nějakým způsobem umořit, ale rozhodně s nějakou velkou mírou stresu, který se poté přenáší na celou tu rodinu a v podstatě na ty děti.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz.

Tohle byl americký rapper Yeet a jeho track ILUV. Máme 15 hodin 27 minut a na vlnách Rádia Wave se nyní budeme věnovat mladému biznisu. Nebo řekněme spíš mladým absolventům biznisových a obchodních oborů vysokých ekonomických škol, kteří tak trošku přepisují pravidla kariérního postupu. Protože jsou, dalo by se říct, netrpěliví. Namísto toho složitého šplhání skrz korporátní struktury, nebo třeba na místo zakládání vlastních startupů si půjčují stovky tisíc dolarů, aby si mohli koupit firmy a dosadili sami sebe do manažerských pozic. Tohoto tématu si všímá britská BBC a popisuje příběh 27-leté Annie Alif, která se v roce 2023 stala majitelkou a ředitelkou massachusettské firmy Life Support Systems. Firmu si koupila a půjčila si k tomu, nebo hlavně spíš proto, stovky tisíc dolarů. V přepočtu na české koruny by to byly jednotky milionů. Alif popsala, že jejím přístupem však od začátku nebylo přijít a začít přikazovat a měnit pravidla, spíš ale tak firmu pozorovat. Dnes právě tahle ta 30letá podnikatelka není jediná, která si půjčuje peníze na to, aby se stala šéfkou vlastní firmy. Podle posledního přehledu americké univerzity Yale z roku 2023 je ve Spojených státech momentálně, nebo tehdy bylo, 94 takzvaných search funds. A tyhle ty fondy se specializují na podporu mladých podnikatelů a často nabízí atraktivní finanční zhodnocení pro investory a vysokou míru návratnosti. Alif se za její léta podnikání s její firmou Life Support System povedlo, že tu hodnotu firmy za svou dobu vedení je téměř zdvojnásobila. No ale BBC také upozorňuje, že to není příklad všech mladých podnikatelů, které nečeká je podobná zářná budoucnost. Některým mladým lidem takováhle sázka na podnikání nevychází. Nabízí se zde i otázka, jak se právě třeba řekněme zaměstnancům těchto firm líbí, že se jejich šéfem anebo šéfovou stane takzvaně, dalo by se říct, mladé ucho. To podle psychologů a není až takovým problém, lidé obecně nemají výhrady vůči mladým lidem, vůči čemu však výhrady mívají, tak to je nejistota a právě s mládím se často spojuje mnoha změn. To je ale něco, co právě naše zmíněná Annie Alif v roce 2023 neudělala a tak možná tím pádem udělala dobře. A ať už jde o podnikatelskou ctižádost anebo o mladickou takovou drzost v přeskakování toho kariérního žebříčku, mladí lidé ve vedení firem, tak těch začínám být čím dál tím víc. Tím to uzavírá článek BBC. Tenhle ten problém jsme i my řešili na našem webu wave.cz v sekci Wave News, tak tam můžete zamířit a my už se teď vrátíme do našeho playlistu Georgie a písnička About Work the Dance Floor. Tak ta vám zahraje právě teď.

0: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.
1: Hey, this is Peach Pit on Radio Wave.

písnička Every Little Thing a pohodový Peach Pit doznívají v 15 hodin 37 minut na vlnách Waveu a před námi je teď domácí hudebnice, zpěvačka Beata Kyzlinková. Vy ji pravděpodobně znáte pod pseudonymem Beaka a poprvé jste její písničku na vlnách Rádia Wave mohli slyšet před 3 lety, když jí bylo 13 a soutěžila v hitparádě neobjevených Starter s debutovým singlem But Wait. Od té doby Beaka sbírá spoustu zkušeností, neunavně vystupuje, každé léto ji můžete vidět na několika českých festivalech, ale nejenom na festivalech, sem tam na ní můžete narazit i na ledajaké ulici, protože Beaka má ráda i busking, tedy takové to známé vystupování, řekněme, na jakémkoliv rohu, pouze s futrálkem před sebou. Každopádně, ta teď chystá svoji novou desku. Z té desky jsme nasadili už minulý týden písničku Thrifted Book, taková krásná pohodová, krásný pohodový track, na kterém se jako vždy podílí její dobří hudební souputníci a také Matěj Kopřiva, no a i velmi známý multiinstrumentalista a producent Matěj Belko. Vy se můžete těšit a možná si i zapsat do svých diářů, že Beaka vystoupí už tento nadcházející čtvrtek, tedy 10. září naživo ve studiu Rádia Wave na její vlastní Rádio Wave Studio Session. Bude to od 12 hodin, tak nezapomeňte ladit. Já věřím, že tohleto živé a velice citlivé vystoupení a udělá radost každému, kdo si 10. září Beaka na vlnách Rádia Wave naladí. No a abyste na to byli nalazeni úplně, tak teď si pustíme tu zmíněnou písničku Thrifted Book.

právě nám zpívá hudebnice Ren for Short a písnička Any Get Your Gun a 15 hodin 47 minut a vy stále posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave s Vojtěchem Záhorou. Já doufám, že vaše sobotní odpoledne je příjemné a také vám připomenu, že dnes v sobotu 5. září slaví svůj svátek a výjimečný den Boris. Tak pokud nějakého Borise znáte, určitě na něj nezapomeňte. Do konce 15. hodiny nám zahraje třeba Military Gun s písničkou Thought You Were Waving, nebo také domácí reperka Athéna Chlebová na tracku Vobluda a celý ten playlist 15. hodiny uzavře Ann Birch na tracku Tow Soaked Letter. No a po co bude poté 16. hodině, tak to se dozvíte už záhy. Doufám, že vaše sobota je hezká a pokud jste vyrazili někam ven, tak doufám, že jste si do sluchátek pustili Radio Wave. Také díky aplikaci Můj rozhlas. Tak příjemný den.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na Rádiu Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Enbridge a písnička T-Soaked Letter nám uzavírá 15. hodinu, před námi ta hodina 16. Po ní třeba také dvě světové popstáre, jedna ze Švédska, jedna od nás z Česka, Robin a Aiko. A pak bude také řeč o novém seriálu České televize Filtr, který už teď můžete sledovat na iVysílání. To je program po 16. hodině.

Tohle byla Aiko a písnička Shotgun na 16 hodin 7 minut a jak jsem sliboval, budeme se nyní věnovat novému seriálu České televize pro mladé dospívající Filtr, který je od právě středy od 2. září k binge-watchingu na webu i vysílání a také samozřejmě běží i ve vysílání České televize. Tenhle ten seriál je, jak jsem povídal, právě pro mladé dospívající a pojednává o takovém tom přechodovém období, kdy člověk opouští základní školu a přechází na nějakou střední školu či gymnázium. Hlavní postavou se vám zde představí Matej, stvárněný hercem Antoniem Šopoským, dále také jeho, řekněme, crush Radek Adam Bush, taková výborná herecká dvojice, která se ujala té hlavní role. Jak by se možná mohlo zdát z propagace filmu, seriálu, tenhle ten seriál není úplně tak o nějakém coming outu a o smiřování se svojí neheterosexuální orientací, ale spíš se věnuje tématům, jako je šikana, možná i sebepoškozování, nebo takový sugar dating, tedy schůzky s výrazně staršími osobami. A dále zde také otevírají témata nebinárnosti a nebo třeba sociálních sítí. Musím říct, že na té ploše 6 dílů po 20 minutách je těch témat opravdu hodně, kterými si projdete jako diváci. Každopádně, čeho já jsem se nejvíc bál u Filtru, tak to bylo to, že to bude jeden z těch dalších případů, kdy nedokážeme nějak moc vychytat, nebo spíš tvůrci nedokážou moc vychytat, jaké to přesně je být mladým a že možná ty dialogy budou působit kostrbatě, což se naštěstí nestalo. V tomhletom seriálu nenajdete spoustu nějakou přehrše anglicismu, která by se snad snažila navodit pocit, že sledujete seriál pro mladé dospívající. Právě spíš naopak, všechno je to uspůsobené k takovém, nebo v takovém, řekněme, hezkém rozmezí. Je to právě přesně tak vychytané, jak byste chtěli a jak dokonce bych řekl, že i mladí dnes mluví, a to říkám ze svojí 28leté pozice. Zdále také oceňuji všechny ty témata, které to otevírá právě s velkou odvahou, ale také zároveň s, řekněme, takovým, že je to úplně tolik neproblematizuje. Musím říct, že docela jsem se bál, že se budeme dívat na další seriál, který se na hodně dlouho zastaví na tématu homosexuality a jenom na tom, že ta ústřední dvojice jsou gejové, ale to tak vůbec není. Tenhle ten problém se vlastně za stolik neřeší. Primární je spíš hledání svého místa ve svém okolí, navazování nových přátelství a možná by se dalo říct i vlastně vyjednávání nějakých vztahu se svojí rodinou právě v tom momentě, kdy se člověk mění z toho dítěte a přechází nebo spíš dostává se do nějakého dospívání a sebeuvědomování. Pokud vás tenhle ten seriál zajímá, tak bych vám ho určitě doporučil, opravdu to stojí za to, zvládnete to, jak jsem říkal, i na takový ten klasický binge-watching, takže se toho nemusíte bát. No a když už byla řeč o mladém seriálu České televize, tak pojďme si teď v našem playlistu dát i trochu mladé hudby. Šimon Havelka, to je takový hudebník, který se říká Bear Cloud a vydal zrovna nedávno výborný track. Ten se jmenuje Come and See, vy už ho můžete v našem vysílání poslouchat 2 týdny, tak věřím, že se vám líbí stejně jako mě.

0: Jordana, taky Ryan Woods na jejich společné písničce Doubt of Revival doznívají na vlnách Rádia Wave právě teď. A já pro vás mám ukázku z jedné našich těchto týdenních premiér. Jestli pak víte, co to je fenomén, nebo spíš řekněme takový internetový trend, který se nazývá alpský rozvod. Já jsem se o něm dozvěděl letos v létě na jedné party, kdy mi ho jistá slečna vysvětlila způsobem, že se svým přítelem byli na dovolené v Římě, no a její přítel neustále utíkal dopředu, nedržel s ní krok a pořád vlastně zrychloval, kochal se všude kolem a nechával jí vzadu, což jí samozřejmě, tak jak by se dalo nějak očekávat, docela vadilo. A přesně tak pojmenovala, nebo tuto situaci pojmenovala tím trendem alpský rozvod. A právě alpský rozvod bylo tématem našeho vydání tohoto týdne pořadu Psycho o méně temných i více temných zákoutích lidské duše. Tenhle ten popis, který jsem dostal já asi tak někdy před měsícem, není úplně přesný. Alpský rozvod je spíš rozchod nebo spíš tíživá nebo taková situace těžká, která pár prověří. Je to stresová situace, kdy do ní hraje právě jistá úroveň stresu, nebezpečí a únava, anebo třeba právě rozdílné tempo. A všechny tyhle ty věci zatěžkávají tu partnerskou dynamiku a řekněme, že ji tak jako testují. To, že ten vztah se potom může rozlomit, ale také se může zpevnit, tak to přesně probírají Karolína a Pavel v nejnovějším vydání Psycha. To už je teď k poslechnutí na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude jinde, kde nás rádi posloucháte. A pokud i vy někdy zažíváte rozdílné tempo na vaší dovolené s vaším blízkým či blízkou, tak si myslím, že byste si neměli nechat ujít tento díl o fenoménu s názvem Alpský rozvod.
1: Takže vlastně jako dneska se budeme vykládat o fenoménu takzvaných alpských rozvodů.
2: Fenomén na TikToku, ale na Instagramu asi před 4 měsícema to mělo takovou svoji jako vrchol, kdy o tom hodně lidí postovalo.
1: Jasně.
2: A většinou ženy to byly, který měli jako takovouhle zkušenost, že šli s partnerem na nějakou túru nebo nějaký velký jako hike do hor, túru do hor. A buď jim ten partner jako hodně utíkal, nechával je samotný, nebo ideálně se s nima ještě během té túry rozešel a odešel.
1: Ty jsi říkala, to bylo nějaké jako neskutečné číslo.
2: Jeden TikTok, já jsem hledala tomuhle fenoménu, my se dostaneme k tomu, proč se to tak jako zveličilo, ale tam byl nějaký video právě, kde byl popis, jako když zjistíš, že jdeš se svým partnerem na túru a během toho zjistíš, že tě tam nechá samotnou a až tě nemá ani rád, a to video mělo 5 milionů zhlédnutí. Aby jsme definovali, co je ten alpský rozvoz, tak je to teda situace, kdy jeden partner opustí druhého v odlehlém venkovním prostředí, typicky na túře v horách, a nebo v nějakým náročném terénu. Výzkum University of Washington ukázal, že žádosti o rozvod ze státě Washington mezi 2001 až 2015 pravidelně vrcholily v březnu a v srpnu, tedy po zimních a letních prázdninách a dovolených. To je zajímavý. Okay. A mohlo, jakože možná takový prostě taky ten reset, jo? Víš, jako najednou dostaneš tu dovolenou, tak někam spolu odjedete a najednou to prostě vybubla.
1: Ale to může být i plážový rozvod.
2: Může to být i plážový rozvod.
1: Hele, pro mě to byl trochu challenge, jo? Jsem si říkal, ty bláho, co já tam jako budu hledat za psychologii. Ale nakonec to vlastně docela dává smysl, protože když se na to podíváš tím způsobem, jo? Vlastně jako ve spoustě věcí, kdy je nějaký nebezpečí, jo, sdílený, tak to jako lidi má tendenci smelovat.
2: Jo.
1: Ale zároveň existuje teda ta zkušenost spousty lidí, jo, 5 000, já nevím.
2: 5 milionů.
1: No, ale 5 milionů, že jo, prostě lajků, tak jako spousta lidí má opačnou zkušenost, že nějaká takováhle situace v rámci prostě nějakého takového výstupu, tak naopak vede ke konfliktu. Jo, takže je vlastně jako zajímavý se na to podívat z tohohle pohledu, jako čím to, jo, že ta situace buď to vede k tomu, že si ty lidi navzájem pomůžou, anebo naopak to ještě nějak vyostří ty jejich konflikty.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: YT a písnička Put Your Hands Up zní momentálně na vlnách Rádia Wave a my si teď společně uděláme výlet do naší kulturní rubriky Kulturistán. Mám pro vás dvě výstavní pozvánky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A obě dvě pozvánky jsou pro nadcházející čtvrtek 10. září. Pokud ještě pro tenhle ten den nemáte program a chtěli byste někam vyrazit, tak určitě dávejte pozor. A se svojí první pozvánkou zamíříme do Plzně, do Západočeské galerie. Ve čtvrtek tady totiž od 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy Spektákl, zábavní plakáty z let 1890 až 1938. Touto výstavou vás provede její kurátorka Lucie Vlčková. Je to zlatá éra zábavy právě na přelomu 19. a 20. století. No a představí se vám tady více jak stovka plakátů z té doby, která ukazuje anebo dokazuje, jak tohleto působivé médium, které formovalo moderní vizuální komunikaci, anebo i podobu volného času v té době vypadalo. Výstava představuje více než 100 plakátů z období před druhou světovou válkou a vytvořených jak nejvýznamnějšími českými i zahraničními osobnostmi tohoto oboru. Nebude mezi nimi chybět ani Jules Chart, Alfons Mucha, Luděk Marolt nebo Karel Šimůnek a spousta dalších. Takže pokud by vás zajímala zábavní kultura právě z přelomu 19. a 20. století, komentovaná prohlídka výstavy Spektákl zábavní plakáty proběhne ve čtvrtek od 17 hodin v Západočeské galerii v Plzni. No a druhá pozvánka, tak ta je potom do Kadaně, do galerie Josefa Lízera. Tam od 17 hodin proběhne vernisáž výstavy Markéty Babákové, která se jmenuje Mezi námi. Dala by se charakterizovat zvědavostí, také hledáním, objevováním, stotožňováním se nebo třeba uvědomováním, vzpomínkami a celé je to takový, řekněme, deník toho, co provází Markétu Babákovou. Tahle ta výstava vám nabídne malby a grafiky, laděné do pestrých pastelových barev, které mohou

0: navozovat právě pocity vzpomínek, které zůstávají vryté v paměti. Jednu část výstavy, tak to jsou vyjmutá zátiší, ale dále zde také uvidíte série obrazů, které nesou témata darovaných věcí, které jsou spjaté se zážitky a konkrétními příběhy. Velmi osobní a intimní výstava mezi námi umělkyně Markéty Babákové bude mít svoji vernisáž právě ve čtvrtek 10. září v Kadani v galerii Josefa Lízera.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: Umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: Ne, poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na který nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost, ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Dohrává nám Hayley Kiyoko s písničkou Runaway a před námi je teď jedna z hudebních novinek tohoto týdne. S playlistem se momentálně podíváme do Belgie. Tam často moc s playlistem nezamíříme, to, co si má paměť vybavuje. Každopádně, tentokrát to tak bude a bude to za hudebníkem, který si říká Warhouse, vlastním jménem Martin de Volder. Ten se po velmi úspěšné minulé desce Karaoke Moon vrací s novým singlem s názvem The Baby. Každopádně tentokrát se vydává výrazně elektroničtějším směrem. Warhouse, kterého jsme dosud znali hlavně pro jeho elegantní art pop, nás na téhleté novince The Baby bere někam úplně jinam. A ta skladba začíná takovým zneklidňujícím syntetizátorovým motivem a než ji potom převezme velmi hutný beat, který vás vezme přímo na taneční parket nějakého, dalo by se říct, tmavého, temného belgického klubu. Sám Martin ji označuje za takový pokus o ukolébavku, no ale ten výsledek je podle mě něco úplně jiného, možná cokoliv jiného, než jenom nějaká klidná písnička před spaním. Tak snad je tohleto předzvěst nové desky a tady už je písnička The Baby od Warhouse.
1: Novinka na rádiu Wave.

Při sobotním odpolední ladíte Český rozhlas Radio Wave a také víkendový On Air s Vojtou Záhorou. Díky moc za to, díky, že posloucháte. Právě nám hraje Phoebe Bridges s písničkou Bobby. Dokonce právě 16. hodiny si uděláme výlet na Slovensko za Saulem s trackem Predni, anebo také se skupinou Idols na tracku Grounds. No a v té příští hodině se s naším pořadem Impact podíváme třeba na studentské bydlení, na formy kolejí, spolubydlení, nebo takzvaných mama hotelů. To všechno s Adélou Šponerovou a jím právě hostem Tomášem Hoření Samcem. Také se budeme bavit o jednom nedožitém výročí, jaké to ale je a čí to výročí je, tak to vám řeknu chvíli po 17. hodině. Do té doby vám přeji příjemný poslech.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.

Tohle byla zastávka na severu londýnské klubové scéně, hudební producent Pigment a jeho track Suma Root, ale my teď v Londýně zůstaneme a jak jsem sliboval, připomeneme si jedno nedožité výročí a úmrtí jednoho zpěváka. Já vám dám takovou rychlou, podle mě vševypovídající nápovědu a schválně, jestli uhádnete, o kom se nyní budeme bavit. Tak to byla celá nápověda a já věřím, že všichni už jste přišli na to, že právě slyšíte Freddieho Mercuryho, frontmana skupiny Queen, který se svým 4-oktávovým hlasem patřil mezi největší zpěváky rockové hudby. No a právě jeho dnešní nedožité osmdesátiny si připomínají třeba jak v Londýně, tak i ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života hodně pobýval. Letos na podzim je to právě 35 let od jeho předčasné smrti.

Narodil se s jménem Farrokh Bulsara, ale to jméno si změnila v roce 1970, kdy se stal právě členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas a pro ní také napsal svoje největší hity, jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody. Právě ta druhá zmíněná písnička je hit, který vystřelil Queeny až na ty pomyslné vrcholy rockových žebříčků.

Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikoval onemocnění AIDS. Krátce před svojí smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda.

Tak snad se vám písnička Under Pressure líbila, Queen a David Bowie, a teď už zpátky do našeho běžného playlistu, a tohle je Olivia Rodrigo s písničkou Serena Joy.

0: Young Lean a písnička Horses doznívá v 17 hodin 18 minut na vlnách Waveu a my se teď společně budeme věnovat znovu tématu bydlení. Vy jistě víte, že právě můžete na rádiu Wave poslouchat novou dokumentární sérii Nájemníci, která právě pojednává o dospívajících lidech, kteří se chtějí osamostatnit, ale stojí jim v tom jedna obrovská překážka, no a to sehnat si svoje bydlení. Takovou kolej, spolubydlení nebo třeba i Mama Hotel pro studentky a studenty, kteří odcházejí na vysokou školu do jiných měst, může být právě bydlení jedna z největších položek jejich rozpočtu. No a právě v tomto případě je zásadní, z jakého zázemí člověk vychází. Na tom se shodují všichni a říká to i sociolog Tomáš Hoření Samec v nejnovějším díle našeho pořadu Impact, který se právě tento týden zabýval krizí bydlení a to tím, jak se právě tato krize promítá do života studentů. Impact už teď najdete na webu wave.cz ve všech podcastových platformách anebo třeba i na našem YouTubeovém kanále. Před námi je krátká ukázka z Impactu, tak snad se vám bude líbit.
1: Přečtu vám takový úryvek ze Seznam zpráv. Hledání studentského bydlení v univerzitních městech je závod s časem. Pronajímatelé jsou velmi vybíraví, studenti ustupují a občas skončí i v černém pronájmu nebo uprostřed sekty. Tak ano, je to titulek, je hodně takovej napsaný, aby zkrátka upoutal. Nicméně, co jsou zkrátka ty největší problémy? Proč je to tak problematický? Co je vlastně, v čem je ten hon?
2: Já možná ještě bych se vrátil k tomu tématu, jestli je právě ten problém nedostatek třeba malometrážních bytů, menších bytů, nebo naopak právě se můžeme setkávat s tím, že když se právě domluví třeba skupina studentů, studentek, nebo prostě 3-4 lidé, kteří, pro které by mohlo připadat v úvahu, že budou bydlet společně, tak spíše budou hledat větší byt. Vlastně nějaký byt, který je třeba 4+1, nějaký, kde by i třeba mohli mít samostatný pokoj a podobně. A vlastně ty malometrážní byty, tak ty jsou spíše mířené pro vlastně nějaké domácnosti jednotlivců, možná už právě pro lidi, kteří jako jsou po studiu, chtějí se osamostatnit. A ten problém nemusí být právě zakupaný v tom, že by byl nedostatek těch malých bytů. Možná zase opět tam zmíním, že ta otázka je, kdo vlastně si třeba může dovolit dát několikanásobnou kauci. Jo, kdo má jako z toho studentstva našetřeno. Je to prostě, velmi je to propojeno s tím, jaké vlastně ti lidé mají zázemí v té rodině, zda ta rodina je vlastně schopná, ochotná je vlastně finančně podpořit a v tom smyslu, jakože prostě to studium může být vnímáno jako ta jako investice, jako dobře vynaložené prostředky v rámci té rodiny a tam potom právě záleží, že někdo může akceptovat právě tu situaci, kdy pronajímatelé si vlastně mohou vybírat a mohou si nastavovat některé tyhle ty měkší podmínky, že třeba mohou vyžadovat více kaucí a někdo to akceptovat prostě finančně nemůže, protože si to nemůže dovolit. A tam potom dochází právě k tomu, řekněme, nějakému jako lámání chleba mezi těmi, kteří prostě tu podporu mají a ti, kteří ne, tak je tam poměrně jako může tam být poměrně výrazná nerovnost, pak jako v rámci toho bydlení je to vidět.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ta písnička The Mileage 17:31 dohrává na vlnách Rádia Wave v sobotu 5. září a před námi je znovu jeden výlet do rubriky Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát vás se svojí pozvánkou vezmu do Hradce Králové, a to pro středu 9. září. Klitzperovo divadlo totiž ve středu od 19 hodin uvede takový ojedinělý hudebně divadelní projekt s názvem A pak usnu a vstanu. Společně Klitzperovo divadlo se na tomto projektu podílelo s Filharmonií Hradce Králové a skupinou Razma a vytvořili tento projekt tak ku příležitosti 8. výročí založení města, které se slavilo loni v roce 2025. No a tento projekt A pak usnu a vstanu je poctou výjimečné ženě, zpěvačce, která patří mezi nejslavnější rodačky Hradce Králové. Jde o písničkářku a hudební skladatelku Zuzanu Navarovou. Je to příběh o výjimečné umělkyni, která se vymykala všem svým standardům a také normám. Takže představení a hudební projekt A pak usnu a vstanu od 19 hodin uvede Hradecké Klitzperovo divadlo ve středu 9. září. Druhá pozvánka pro středu 9. září, tentokrát do Brna, na koncert do kabinetu Mus. Tady od 20 hodin zahraje kapela Metastavy. Tvoří ji Anna Hokešová, Uršula Seregi, kterou můžete znát i pod její samostatnou tvorbou s výjimečnými dovednostmi se saxofonem. Také Ashley Abram, dále Mark Pach a nebo Nody Peči. Je to taková hudební kombinace neosoulu, jazzu, hiphopu a poezie. Ve středu 9. září vystoupí v brněnském kabinetu Mus od 20 hodin. No a druhý den ve čtvrtek 10. září je potom můžete vidět od 20:30 v ostravském provozu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Zval jsem vás na Metastavy, tak je jenom příhodné, abychom si teď pustili jednu z jejich písniček. Tohle to je Národní.

Obzory zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínají až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

0: i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Domácí hudebník Kvítek a jeho písnička Tvaruješ svět a před námi je jedna taky taková speciální písnička, která je o útěku ze světa. Pochází od indie rockové skupiny Fontaines DC, ti budou v polovině října vydávat novou desku Dopamine Chamber. Ta bude na téma eskapismu, no a právě tímhletím tématem se zabývá i úvodní single, který z téhleté desky, který už teď vyšel. Jmenuje se Marian a klade si otázku, kam lze dnes ještě utéct, když už samotný únik ze světa je čím dál tím složitější. Tak tohle jsou Fontaines DC a jejich novinka Marianne.

Máme 17 hodin 47 minut a víkendový on air s Vojtěchem Záhorou při sobotním odpoledni na rádiu Wave dospěl do svého konce. Ale určitě nebuďte smutní, protože stále na vás čeká bohatý večerní program rádia Wave v podobě několika našich pořadů.

Už teď od 18 hodin budete poslouchat Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou a tentokrát na téma fenomén alpských rozvodů, jak stres, únava či rozdílné tempo může formovat partnerský vztah a partnerskou dynamiku, jak to může partnery, jak se tak dá říct, rozvést a nebo třeba i stmelit, tak přesně o tom bude Psycho dnes od 18 hodin.

Tohle byla Remi Wolf a její písnička Toro. Já už se s vámi loučím, přeju vám hezký zbytek vašeho sobotního odpoledne či sobotního večera, třeba i stráveného právě v přítomnosti vysílání Rádia Wave. Díky moc, že jste poslouchali a mějte se hezky, uslyšíme se zase zítra. Čaudy!

0: Trendy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Miluje

duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady Kája.
3: A tady je Pavel a náš pořad Psycho.
2: Hele Pájo, víš, co je Psycho?
3: Řekni.
2: No, když tě nechá tvůj partner samotný uprostřed hor.
3: Jako když jdeš na túru a on ti uteče?
2: No.
3: Jo, okay.
2: Záměrně, možná nezáměrně, to se dneska dozvíme.
3: Takže vlastně jako dneska se budeme vykládat o fenoménu takzvaných alpských rozvodů.
2: Fenomén na TikToku, ale na Instagramu asi před 4 měsícema to mělo takovou svoji jako vrchol, kdy o tom hodně lidí postovalo.
3: Jasně.
2: A většinou ženy to byly, který měli jako takovouhle zkušenost, že šli s partnerem na nějakou túru nebo nějaký velký jako hike do hor, túru do hor. A buď jim ten partner jako hodně utíkal, nechávali je samotný, a nebo na ně, nebo ideálně se s nima ještě během té túry rozešel a odešel.
3: Ty jsi říkala, to bylo nějaké jako neskutečné číslo.
2: No vlastně. Jeden TikTok, já jsem hledala tomuhle fenoménu, my se dostaneme k tomu, proč se to tak jako zveličilo, ale tam byl nějaký video právě, kde byl popis, jako když zjistíš, že jdeš se svým partnerem na túru a během toho zjistíš, že tě tam nechá samotnou a až tě nemá ani rád, a to video mělo 5 milionů zhlédnutí. Takže docela slušný, nebo
3: slušný,
2: můj partner mě nechal takhle samotnou a ta paní tam stojí a ten týpek je někdy úplně, ale úplně v dále, jako hodně, hodně daleko. A to video mělo kolem 1,9 milionů lajků. Takže
3: to
2: jsou fakt čísla. A evidentně je to teda nějaká šerovaná zkušenost. Tady jsou, myslím, že sociální sítě super. Když zjistíme, že se nám možná něco stalo, někomu jako něco podobného.
3: No, rozhodně se spousta lidí s tím dokáže stotožnit.
2: Stotožnit.
3: Situací.
2: A jde teda o to, že teďkom právě, asi jste to zaznamenali, v únoru proběhl případ, kdy byl odsouzen za zabití z nedbalosti, myslím, že to bylo, neposkytnutí pomoci.
3: Jasně.
2: Muž Tomas v Rakousku, který nechal svoji partnerku během výstupu vlastně umrznout.
3: Jo.
2: Já to pak ještě rozeberu. Jasně. Asi víc, co tam bylo v tom případu. Ale hlavní je, že prostě neposkytnul tu pomoc a v podstatě kemonských případů toho alpského rozvodu, kdy se partner, a je to většinou fakt muž, jako jo, opravdu nenašla jsem tam případy, nebo je to celá rodina, jo, že, ale ten muž vede a přežije to, tak se dějí docela často. Nebo teda, že aby jsme definovali, co je ten alpský rozvod, tak je to teda situace, kdy jeden partner opustí druhého v odlehlém venkovním prostředí, typicky na túře v horách, a nebo v nějakým náročným terénu. A je to teda, ten pojem vychází z povídky z roku 1893.
3: To byl ten článek Guardianu, který to říkal, má takhle vidle jako.
2: Ona to, a ta povídka je bajdovej dobrá. Jako já jsem ji četla. A docela byla velmi čtivá.
3: Jasně, ale to je taková jako kriminální.
2: Kriminální, ona to je o tom, že jsou to dva manželé, mají vypadat jako perfektní pár, ale vlastně pak se ukázalo, že až tak dobře spolu nejsou. A ten manžel dostal teda nápad, že by tu manželku mohl vlastně zabít tím, že ji vezme na túru, na nějakou hezkou vyhlídku, odkud jako jí schodí, a bude to jako perfektní zločin.
3: Jakože dokonalý zločin, jasně.
2: A jí to nějak jako dojde, takže začne o tom vyprávět po té vesnici, že si to ten manžel chystá udělat a vlastně sleduje jako lidi. A jí tam vyjdou, uvědomí si, že jsou oba dva špatný lidi, že by to takhle nemělo být, ale ona tak odstrhne kus oblečení svýho a skočí z té skály a oni tam vidějí toho týpka, jak tam stojí, a s kusem toho jeho oblečení, kdy ona leží dole mrtvá pod skálou. Takže vlastně dokonal stejně to svoje. Ale je to vlastně ta povídka, protože se to odehrávalo někde ve Švýcarsku, tak se to jmenuje alpský rozvod.
3: A ten nějak myslím, že ona mu řekne, že hele, jako já vím, co chceš udělat. Já už jsem prostě tady zavolala policii a ty ti teď prostě...
2: No, jako není to bylo, že policie, že to byly nějaký dva takový jako chlapíci z té vesnice, ale aha, něco takového tam bylo. Jako...
4: Že prostě jsou svědky vraždy.
2: Prostě a... jsou svědky vraždy.
4: Tak. A... No, ale tomu to mi to přijde jako trochu zavádějící, protože přeci jenom se nebudeme dneska bavit o vraždách, jo? To jako není to, co bychom tady chtěli rozebírat. Ale vlastně... Hele, já si fakt nemyslím, že to je o tomhle. Ale protože tahle situace, kdy vlastně dojde k nějakému, řekněme, může dojít a nemusí dojít k nějakému konfliktu a v rámci toho se vlastně někdo vyskytne v situaci, kdy je v nebezpečí nebo je opuštěný tím jako ať už druhým člověkem anebo skupinou lidí. Zrovna to bylo docela zajímavé poslouchat ženy XYZ, to je jeden podcast, myslím, že na Respektu to je. Mm-hmm. Tak oni se tomu tématu věnovali docela jako intenzivně a vlastně, co jsem si z toho vzal, z toho jejich povídání, tak bylo, že třeba když jako sbírali různý příběhy takhle lidí, kteří jim na to začali reagovat, tak většinou to byly příběhy třeba jako z rodiny. Jo? Že to bylo, že to nebylo nutně o tom, že partner mě opustil, ale že já nevím, rodiče při nějaký túře došlo k tomu, nechtěla jsem jít dál, nechali mě prostě za sebou. Jo, že to jako není nutně jenom něco, co se děje v partnerských vztazích, ale obecně ve vztazích.
2: Já samozřejmě trošku jako popichuju, že jo, protože moje true crime hlava a moje tohle nastavení je v tomhle trošku jako jiný než tvoje, jo. Takže já jsem opravdu taková víc podezřívavá k těmhle věcem, ale nepřijde mi úplně dobrý, když víš, že jdeš s nějakým partnerem, který není v tobě vyrovnaný v těch silách, jasně, máš za ní zodpovědnost. Prostě jasně, ještě kor v takovémhle prostředí, kdy víte, že to není tady výšlap na Petřín, když se něco stane, tak i přijede tam hnedka záchranka, ale jste v nějakém nebezpečném prostředí a bohužel se to opravdu děje často, že ten muž jde sám za ženou.
4: Mě docela zajímalo, jak moc často, nebo to myslím, jsem někde úplně nenašel.
2: Oni nejsou vyloženě statistik. Tak. Ale pak jsem tady našla, že studie pátracích a záchranných akcí amerických národních parcí, která byly za roky 92 až 2007, uvádí, že nejčastější aktivitou prostě vedoucí k nějaký záchraně byla vlastně turistika, kdy prostě přes 78 tisíc zapojených osob. Jo,
4: to. Ale není tam, že teda někdo někoho někde nechal, že jo? To je,
2: pak tedy ukázal, že výzkum University of Washington ukázal, že žádosti o rozvod ze státě Washington mezi 2001 až 2015 pravidelně vrcholily v březnu a v srpnu, tedy po zimních a letních prázdninách a dovolených. To je zajímavý. Okay. A mohlo, jakože možná takový prostě taky ten reset, jo? Víš, jako najednou dostaneš tu dovolenou, tak někam spolu odjedete a najednou to prostě vybublá.
4: Ale to může být i plážový rozvod.
2: Může to být i plážový rozvod. A pak National Park Service uvádí, že v amerických národních parcích v roce 2014 až 2019 bylo hlášeno průměrně 358 úmrtí ročně. A právě patřily tam nejčastěji právě nějaký pády a utunutí. Ale vyloženě, že by tam bylo, jakože jestli šlo o skupiny, nebo manželský pády, to ne. Ale jako přišlo mi takový jako zajímavý vtipný statistiky. Jasně. Tak jako, že jo, klasika, Češi v Tatrách, že jo. hlavně, že máme paštiku a jako nějaký pořádný klouzavý boty na doma.
4: Ano.
2: A ponožky, of course, to je jasný.
4: No, ponožky a sandály, to je nejlepší na výstup do vysokých hor. No,
2: no, přesně.
4: To jsou tatranské mačky.
2: Tatranské mačky.
4: České tatranské mačky.
2: České tak. Tatranské mačky. Ale vyloženě nejsou, ale je opravdu pár popsaných případů, kdy muž za sebou tam nechal právě buď v Americe, nebo takhle v těch vyšších horách nechal za sebou rodinu, nebo tu partnerku. A právě na tom trendu, na tu TikToku, proto se to tak rozjelo a proto mě to i zaujalo, jasně, že jako kolik ženských tam měli ty videa, jako že tak teď tady jdu sama, on mi utekl. Já nevím, kde jsem. On má mapu, on má kompas, on ví všechno a já jsem tady prostě sama, protože se na mě naštval, nebo protože ho štve, že jsem pomalá. a podobně.
4: Jo.
2: No. Já jenom v krátkosti popíšu jen případ, ale kdyby vás to zajímalo, tak tenhle případ je velmi důkladně zpracovaný v různých videích na YouTube. A i v různých jako novinových českých i zahraničních článcích. Ale abychom se dostali, aby jsme si popsali vlastně tu dynamiku, jo, na kterým tak budeme vycházet v té naší psychologické části.
4: Jasně.
2: Tak vlastně 18. ledna 25. vylezla vlastně ta Rakušenka, ta Kirsten se svým přítelem Tomasem na Grossglockner. Grossglockner. Na nejvyšší horu Rakouska a vyrazili z té nejnáročnější trasy. Mm-hmm. A první problém tam byl, že ona už mu asi 3 měsíce předtím, když to spolu plánovala, údajně psala SMSku, kde popisovala, že teda na tuhle tu túru nemá. Druhá věc bylo to teda v zimě. Že si myslí, že to bude náročný.
4: Oni myslím, že měli nějak plán jako nahoru vylíst a dolů sjet na lyžích a na snowboard.
2: No, něco takového.
4: Jako
2: ale hlavně tam byl problém, že oni začali lézt a hlavně se začalo extrémně rychle zhoršovat počasí.
4: No.
2: A podobně. A další věc byla ta, že ona byla jako docela tak jistě zkušená, ale nebyla nějak, prostě normálně chodila na nějaký túry.
4: Nemyslím, ale že nějak jako běhala nějaký maratony a tak, že jako nebyla úplně jako
2: paralákova. Trail runnerka, dělala jako i ty dlouhý tratě běhala, lyžařka, jo, prostě, ale on byl hobby horolezec, takže on byl jako zkušenější v tomhle asi.
4: Mm-hmm.
2: Neměl teda sice nějaký vyloženě výcvik.
4: Tatínkem lezl hory, tam myslím,
2: no, ale nebyl to úplně ňouma, jako, jo. Že by nevěděl.
4: Jo.
2: Takže vlastně tady by on měl vědět, že když se zhoršuje počasí, jo, takhle výrazně. Tak...
4: A zároveň je důležitý říct, že on vlastně měl tu zkušenost s výlezem na Grossglockner vícenásobnou z minulosti. No. Jo, takže vlastně tam byl za toho zkušenějšího.
2: Taky bylo zajímavé, že ten soudce, který ho soudil, tak on byl taky sám horolezec a člen nějaký záchranný horolezecký služby, takže to je docela dobrý, jako že to byl člověk, který rozumí té problematice. No a ona se snažila nějak dovolávat to nějakou pomoc, ale místo 140 vytočila 149, že jo, protože 9 a 0 jsou vedle sebe.
4: To právě vlastně není jako moc jasný, nebo je tam spousta takových věcí, které jsou divný, jo, že za A teda se našlo tohle z toho, že teda vytočila 149, 140 je teda to číslo pro záchranu, ona ta 9 a 0 jsou kousek od sebe, takže je možný, že se pokoušela, jo, si nějak jako vlastně zavolat pomoc.
2: A on pak volal, ale ten operátor z té záchranné služby, který ten hovor přijímal.
4: Myslím, že to bylo časově, jo? Že tam je někdo viděl, oni už bylo tma, lezli teda k tomu vrcholu a někdo, kdo slejzal, tak je viděl a nějak na ně jako křičel, jestli jsou v pohodě a oni mu neodpovídali, tak právě zavolal horskou službu
2: a
4: poslali helikoptér.
2: Ano, a oni říkali, že nemávali, že by nějak jako žádali o pomoc.
4: A oni vlastně na tom vůbec jako nereagovali, že tam ta helikoptéra kolem
2: zvíta. On totiž měl i zaregistrovaný právě číslo na té záchranné službě, takže oni mu pak volali. On byl takový, že říkali, že neříkal si o pomoc, nevyjadřil tam žádný obavy o tu partnerku.
4: Jasně.
2: Ačkoliv ona teda asi měla už problém, protože právě nějak špatně dýchala. A něco tam bylo, že jí nebylo fakt nějak dobře. Že motala se jí hlava, jo? Že jí nebylo prostě nějak dobře.
4: Mm-hmm.
2: Ale že nic nevyjadřoval a pak mu psali i nějak na WhatsApp nebo nějakou, jako prostě mu psali nějakou zprávu a to on na to nějak nereagoval. A ještě pak v tom soudu byla taková zajímavá věc, ale ten soudce to teda nebral v potaz, jo, ale tak to je právě, co tam právě vzbudilo u těch lidí to velký podezření, jestli teda nezabil nebo ne. Že vlastně jeho bývalá partnerka vypovídala, že jí vlastně co podobného v roce 2023, že takhle někam šli spolu na túru a že on se vždycky naštval, když ona nestíhala. A prostě strašně utekl nebo nereagoval na její jako prosby o to, že musí trošku zpomalit.
4: Tohle byla součást toho procesu, tohle ta výpověď, tyhle ty bývalý partnerky, ale co jsem se teda dočetl na Wiki, tak tohle to údajně nebylo za to v potaz, protože logicky, jo, že měl blbej vztah s jednou ženou, nemusí nutně znamenat, že měl
2: přesně
4: blbej
2: tak
4: vztah i s touhletou. Ale zároveň, jo, jako těch nějakých indicí, že to mohl mít jako přece jenom posunutý tímhletím směrem, je víc. Například byl známý, nebo našli se nějaký jeho komentáře pod různýma videama, jiných horolezců, který byly spíš jako takový jako dehonestující a schazující. Jo? Že, jeden příklad za všechny komentoval nějaký příspěvek jedný horolezkyně a lyžařky, že, a oni se rozhodli někde pod nějakým jako vrcholem to otočit, protože bylo špatný počasí. A on říkal, proč jste nešli dál, to bylo už kousek jenom. Jo, a na tohle to myslím potom ona nějak odpověděla potom vlastně na tom rozsudku, jo, potom co proběhl tenhle ten proces, tak mu na to odpověděla s tím jako trochu uštěpačně, no víš, jako takhle se poznají, jo, jako lidi, kteří se dají pozor na počasí v horách, tak takhle
2: jo,
4: se poznají
2: tak
4: jako dobrý.
2: Tak jako Ježišmarja, tyjo, Hanča Vrbata, že jo, oni umrzli kousek jako od toho cíle, že jo, v těch horách, jako ten kousek, jo. I když je to 100 metrů, tak to může být jako strašně moc. Jo. A zkušený právě horolezec umí právě poznat, že hele, už stačí.
4: Jasně,
2: kašlem na to.
4: V tomhletom jako ranku mu vlastně odpověděla, ale co se z toho dá jako vzít, že vlastně nějaké jako podceňování rizika, jo, jako přinejmenším nějaký náznaky jako existovaly už z minulosti. Jak to tam jako ve zkušenosti bylo, jestli se nějak hádali, nehádali, jestli on podceňoval to, jak na tom je ta jeho partnerka, to ví jenom on, jo, to my se už asi nějak jako nedozvíme, to podezření.
2: Hele, jo, prostě tak proto jako jsem vysí, tak no. Trošku nějaký náznaky, jakože, jo, že nevíme.
4: A možná
2: ale...
4: i z tohohle důvodu, jo, se dostalo jako ta rozbuška pro ten trend TikTokovej.
2: No, ono se to vlastně se to, ono jich bylo víc těch případů v minulosti, že jo, právě na horách někde v Havaji, v Kolorádu, jo, to, kde jsou taky ty známý velký stezky, který se jako chodí. Tak, že to není neběžný. On teda dostal 5měsíční podmíněný trest, což vlastně, proto jsem to zase znovu zaznamenala, že ho vlastně pustili teď nedávno, o 10 000 euro pokutu, necelých 10 000. A tam se vlastně rozvinula debata, jestli teda ty horští průvodci jsou zodpovědní za to, když se něco tam jako stane špatného na té túře. Ale tady jde o to, že ten člověk jako tam se nestala špatně jedna věc, on ignoroval strašně moc věcí od začátku.
4: No tam co se uvádí, jo, že teda do jaký míry vlastně tu odpovědnost třeba nese i ta oběť, je samozřejmě jako diskuze, protože ona teda měla nějaký vybavení, ale zároveň neměla úplně nejlepší vybavení, nějak sebou neměli moc jídla, měli sebou nějaký jako báče.
2: Tam jde prostě opravdu o to, že ona už mu jednak ze začátku říkala už dávno předtím, že na to není ready, že jako vyšlápnout to v létě asi něco jiného, než vyšlápnout to v zimě. A takže asi byla na něj dost navázaná a spolíhala na něj, že on jí tam prostě bude za ní zodpovědný.
4: A on jako ze začátku právě to jako definoval, takže on vlastně byl de facto průvodcem. Potom v průběhu toho procesu to vzal zpátky, protože právě jo, jako to opuštění nebo neposkytnutí pomoci, jo, když po sobě řekneš, že seš průvodce nebo seš průvodce, tak máš prostě zodpovědnost za ty lidi, že jo, s kterýma jdeš. Takže jo, tak s tím tak jako se tak různě šoupalo s tímhle pojmem.
2: No, když vás to bude blíž zajímat, jako co se tam jako odehrávalo, tak určitě doporučuji si to poslechnout i jinde. Právě k čemu se přesuneme, k té jako nějaký psychologický části, co je ta naše, a to se teda Páje užil. Tak. Já tam jsem jako vždycky, když jsem k tomu něco hledala, tak a co mě napadlo, jo, prostě nějaká jako nízká empatie, jo, nebo že ten člověk jako je hrozně přemotivovaný a chce se tam jako dostat nahoru. A říkám, to není ono, jako. To je jako, není to on čo.
4: No, jako jenom říct, že to nebyl moc fajn člověk, asi jako rozhodně nestačí, nebo to je... To by byla trochu nuda, co si budeme vykládat. Hele, pro mě to byl trochu challenge, jo? Jsem si říkal, tyba, co já tam jako budu hledat za psychologii. Ale nakonec to vlastně docela dává smysl, protože když se na to podíváš tím způsobem, jo, tak je to nějaká situace, máš tam prostě stresor, zapadá slunce, někomu je zima, někomu není zima, situace, jsou tam dva lidi a vlastně jako ve spoustě věcí, kdy je nějaký nebezpečí, jo, sdílený, tak to jako lidi má tendenci smelovat.
2: Jo.
4: Jo. Ale zároveň existuje teda ta zkušenost spousty lidí, jo, 5 000, já nevím.
2: 5 milionů.
4: No, ne tisíc, ale 5 milionů, že jo, prostě lajků, tak jako spousta lidí má opačnou zkušenost, že nějaká takováhle situace v rámci prostě nějakého takového výstupu, tak naopak vede ke konfliktu. Jo, takže je vlastně jako zajímavý se na to podívat z tohohle pohledu, jako čím to, jo, že ta situace buď to vede k tomu, že si ty lidi navzájem pomůžou, anebo naopak to ještě nějak vyostří ty jejich konflikty.
2: No mě právě to zaujalo, co si říkal, já jsem si vzpomněla na to, když jsme se s Honzou ztratili v horách. Mm-hmm. A jako v horách, jo, prosím vás, pod sněžkou, jo, chtěli jsme jít na východ.
4: Ale to pozor, to
2: ale
4: jsou.
2: Ono to je,
4: jsou,
2: ale ono to, no počkat, my jsme tam pak objevili asi 5 pomníčků, no, takže no, to právě nebylo úplně helpful, ale bylo.
4: Jako nekonal se krkonošský rozvod, takže dobrý, víš.
2: No to ne, ale bylo to fakt nepříjemný, protože my jsme to přesně blbě spočítali, pak jsme odbočili do nějaký špatný vesnice, kde prostě jsme přišli a tam byl hřbitov a u něj houpačka.
4: Okay.
2: Fakt to začínalo jako výborný horor, jako opravdu. I my tam přijeli zase do jiné vesnice a tam bylo úplný ticho a tam si hráli 2 děti u kostela. Jsem říkala, ty se otočej a budou mít ty černé oči prostě. Takže vlastně si říkám, že to byl spíš krkonošský horor.
4: Tak to vás stmelilo dohromady, že ale, to bylo to sdílené nebezpečí.
2: Ale jo, protože my jsme vlastně tam začala panikařit, aha, tak Honza mě uklidňoval, opravdu jsme to zvládli skvěle.
4: Jasně.
2: Pak to Honzovi bylo blbě, jako za mě doteď jako na to vzpomínám vlastně hrozně v dobrým, protože to byl moment, který nás opravdu stmelil dohromady.
4: Jasně,
2: takže
4: jasně.
2: Tady to zafungovalo.
4: A právě jako teď, jako co teda může být ten
2: ale
4: faktor?
2: Ale nutno podotknout, že oba dva jsme nebyli zkušený. Jako, jo, že jsme byli oba dva na stejném levelu.
4: A to je důležitý. K tomu se dostanem. Ono vlastně, co jsem jako našel v literatuře, co dělá ten rozdíl je, jestli jsou vlastně ty dva lidi na stejné lodi třeba ve vnímání té situace. Mm-hmm. Jo? Vnímají tu situaci jako
2: oba dva stejně nebezpečnou nebo ne.
4: Nebo ne, je to problém, který oba dva se snaží řešit, domluví se na tom, nebo není. To, co vlastně tam, proč tam můžou jako vybublat i ty konflikty, které jsou jako běžně nastrádané z takových těch jako běžných věcí domácích, tak prostě jako stresy mají tendenci se přelévat jeden do druhého a ta samotná situace je stresující. Zvlášť, když dojde k nějaký formě konfliktu, tak ten vlastně ještě může a reakce na ten konflikt, jo, že může ta reakce, když bude nějaká třeba vyhýbavá, tak vlastně vytvoří ještě jako další stresor. Jo. Takže to zase jako může vést k úplně jako jinému druhu chování.
2: No, spíš jde o to, že to já si pamatuju vždycky na manželském poradenství u Pavla Rata, když jsme měli přednášky, jak nám říkal, že velmi často se manželé hádají v autech, když jedou, protože tam třeba nemají ty děti.
4: Jasně.
2: Takže, a že to je vlastně i docela pak nebezpečný, že opravdu se můžeš, protože vlastně nemáš kam utíct, takže aha, se ty, jako možná i to je taky další stresor, jo? Nemám kam utíct, nemám jak odejít, nemůžu jako z té situace zmizet, že to může taky vlastně k auto nehodit. Takže no, si říkám, jo, že vlastně to je něco jako podobného. Já tady mám pravdu, že když jsme s Honzou chodili na nějaké túry nebo procházky, že jsme se vždycky nejlíp popovídali a vyřešili jsme jako spoustu věcí. Jo? Takže
4: jasně, jako lehce prostě zvednutý nějaký jako stresor, že to může. No, v tom autě je to úplně jako, no to je krásný příklad, no, protože tam máš vlastně ten stres je trochu zvednutý tím, že někdo se musí věnovat tomu řízení, někdo je v té situaci vlastně závislý na tom druhém. Mm-hmm. Takže to zase vytváří
2: takovou dynamiku taky ne, jako ne úplně vyrovnanou,
4: taky
2: že jo?
4: Ano, přesně tak. Jo.
2: Mě tam ještě taky napadá taková ta právě třeba často, co tam bylo na tom TikToku, protože vlastně jaký okolnosti tomu předcházely, proto to rozjelo ten trend, jako jasně, na tom Instagramu, TikToku. Tak bylo, že tam je může být taková ta jako ten mechanismus kontroly toho člověka tím mlčením, jo? Že je to taky jako, jako typ manipulace, že někdo prostě, když se lidi pohádají, tak prostě mu dává tu silent treatment, jo? Že s ním nemluví a odejde.
4: Okay.
2: Ale to se dělá blbě, že jo, na horách.
4: No jasně.
2: Může to být opravdu nějaký typ buď toho, že opravdu člověk fakt zmizne a odejde, akorát prostě si opravdu neuvědomí to riziko. A nebo je to nějaká forma trestu, jo, v té hádce, jo? Tak jo, tak já ti tady nechám a uvidíme, co si beze mě počneš, holčičko, že jo.
4: No jasně, no. A to, že to má tendence se takhle jako vygradovat, tak je vlastně taky jako jedna teorie nebo model, který to upisuje, jak jsou teda vztahy spokojený nebo nejsou. Takže vlastně to záleží na třech takových jako základních prostě balících. Mm. Jeden balík je, že do toho lidi vnášejí nějaké jako svoje, ať už osobnostní rysy nebo zkušenost z předešlých vztahů z rodiny a tak dále. Jo, to je něco, co je jako řekněme relativně stabilního. Mm. Potom jako na tu spokojenost že vztahu nebo jak jsou lidi schopní spolupracovat, tak má vliv, mají vliv různý stresory. Jo. A který mají ještě navíc tendenci se jako z různých oblastí trochu slívat do té jedné. Takže prostě když jsou ty lidi rozhádaný předtím, tak mají ten práh toho, že se začnou hádat, mají samozřejmě nižší. A pak ta druhá, nebo ta třetí vlastně nožka je to, jakým způsobem mají tendenci to právě jako vykomunikovat, nějaký jako stresory. Jo. A No, to bylo taky zajímavé, že v jednom článku, který jsme jako takhle o tom čet, tak víš co, dalo by se říct, OK, lidi jsou nějaký, jsou nějak nastavený, mají nějaký stresy, fajn, no tak se naučí o tom líp komunikovat a bude to v pohodě. Prý ne.
2: No, to je jako hlavně v tu situaci, že jo, tak přesně, jako já si myslím, že tam se ti projí opravdu taková ta tvoje natura. Jasně, jo, prostě, protože seš vlastně tam strašně v okleští, ty naučený a takový ty morální a takový ty věci, které máš, že se má, jak se máš chovat slušně a tam se právě ukáže. Jak to jako je, že jo? A ještě jestli je člověk do toho rozhádaný s někým, jo? A do toho je takový ten vyhýbavý, že uteče od každý hádky, no tak to je prostě rozbuška pak.
4: No jasně, no. A vlastně v tomhle tam mi to přijde. Samozřejmě, když to jako dopadne dobře, že jako se nikomu nic nestane a je to v pohodě, tak je to vlastně jako fajn takový signál, že dobře, když ten člověk nechá v nějakém takovémhle potenciálně nebezpečné situaci, tak asi fakt jako není dobrý s ním zůstávat, že jo? A což vlastně jako většina těch příběhů, nebo který se jako spojili s tímhle, s tím jako alpský rozvod, co mi teda ten přítel udělal, tak vlastně jsou o tom, to byl náš poslední prostě vejlet. Jo. Ty jako ženský
2: že prostě
4: rozešli.
2: Třeba, že ta ženská opravdu, že prostě mu nestačí tím tempem, že jo, jako že prostě chodí pomalejš, nebo jako prostě menší, že jo, tak prostě když máš 1,50 m tady s 2-metrovým chlapem, no tak tvoje kroky jsou určitě jiný než jeho a musí brát v potaz toho člověka, kdo je v té dynamice slabší. A já si právě i pamatuju, že ne, taky když si s nějakýma kamarádem plánovala nějaký výlet, jako takový chodící, říkám, oni jsou fakt zkušený, jako já bych je zdržovala, bylo by mi to nepříjemný a ještě by mě štvalo, že musím na nich viset jako s tou orientací, protože jasně, všichni jasně. Víme, že Kája má dezorientační smysl, jo, já mám opravdu, já se, mně se řekne, jdu doprava, jdu doleva, jako že, ne, jako fakt, jako, ale dávám dobře blinkry aspoň.
4: Právě to se tím, že stát je vlastně jako s bandou kamarádů, no, jo? Že ti třeba jako někde nechají, protože seš pomalejší a tak dále. A potom vlastně jako druhá věc je, že ono vlastně v této situaci, jo, tak se na to vlastně jako dobře hodí teorie rozložení mocenského postavení nebo pozice moci v tom případě páru, ale může to být i v jakýkoliv jako jiných vztazích. Jo. Co se tím chce říct, jo, že vlastně v jakýkoliv malý skupině lidí tak se lidi navzájem nějak budou ovlivňovat, jo, a budou vnímat jako nějakou svoji pozici, jo, já jsem tady spíš ten, kdo je méně zkušený, tak do těch věcí třeba nebudu tolik jako mluvit, nebo já jsem tady ten zkušenější, já jsem tady ten, kdo prostě přijímá velení, a nebo jsou na stejno ty lidi, jo, že nevníme, že by jeden z nich byl nějak jako výrazně výš. A je docela zajímavý, jak mají jako lidi tendenci interagovat, jo, že ty, když se cítíš teda, že jsi vlastně jakoby nějaký jako tý pozici jako podřízenýho, tak mají lidi jako menší tendenci ho ovlivňovat. Jo? Dalo by se jako očekávat, že naopak člověk, který je v té pozici moci, nebo se cítí, že teda on je teda ten zkušenější a tak dále, takže bude jako víc vlastně ovlivňovat toho svého partnera. Ale to se neděje, jako víc těch interakcí, jo? Jako, že se snažíš ovlivnit toho druhého, vlastně probíhá v ten okamžik, kdy seš na stejném levelu. Jo. Ale to nemusí být jenom jako negativně. Jo, to je prostě, já nevím, tomu člověku můžeš jako domlouvat nebo ho povzbuzovat. Jo, všechny tyhle ty interakce.
2: Protože
4: jsou
2: asi
4: taky
2: já
4: jako
2: tam asi i cítím taky to, že se ti dokáže vžít do to, líp do toho, jak tobě teď v tu chvíli je, že jo? Že jak jste na stejném levelu. Prostě já si to třeba i představuju jako někde v pracovním prostředí. Máš novýho kolegu, který ti tam nastoupí, ty tam máš jako 10 let zažitou agendu, neumíš to pořádně vysvětlit, říkáš to jako samozřejmost. Takový ten učitel matiky, který ti vynechá ty tři kroky v té rovnici, jo, jak to vyřešit. Protože on to řeší každý den a umí to, ale tobě jakožto nováčkovi to nedochází, že jo? Jasně, takže pro něj je to samozřejmost a je otravný to možná mu vysvětlovat, nebo mu to nedochází to vysvětlení, že jo? Že by to měl vysvětlit.
4: Jasně.
2: A nebo to má přesně jako takovou tu jako kontrolu nad tím člověkem, jako já ti toho půlku neřeknu a pak tě za to seřu.
4: Jo, ale to byl ten vztah jako ten jako vyšší pozice nižší, že jo?
2: A že naopak třeba, když jsou tam právě dva lidi, kteří nic neumějí, tak si spíš jako porozumějí a snaží se třeba na to řešení přijít spolu, nebo hele, já vím, že já jsem to zažil taky, tak ti chci přeci pomoct.
4: Jasně.
2: Tak to mě tam jako taky napadá. No.
4: Jo. Ale to, co je na tom jako zajímavé, že máš teda vlastně větší tendenci komunikovat nějaký jako vliv navzájem, když jsou ty lidi na stejné pozici. Ale ono vlastně v těch situacích, kdy se dostaneš do jiného, jsi zvyklá na nějaký setting jo, z toho vztahu a najednou se dostaneš do toho, že někdo je prostě zkušenější v nějaké té oblasti, například v horách, nebo jenom má prostě větší fyzičku, tak ti vlastně jako se ti objeví úplně jako jiná dispozice. Jo. A ono vlastně z této jako teorie vyplývá, že ono jako není nepředstavitelný, že třeba to mohlo probíhat nějak podobně jako mezi i tímhle s tím párem. Jo? Že ona mohla vnímat toho kluka, ale on je zkušenější, tak asi ví, co dělá. Tady jsme dorazili, jsem sice pozdě, ale už tady xkrát vylez, tak to snad bude v pohodě, snad ví, co dělá.
2: Jo?
4: Hele, já jsem unavená, mohla mu to nějak říct, to mi říkala, prosím tě, je to kousek jenom a za chvilku lezeme dolů. Jo. Zase ono to nemusí být nutně jenom o tom, že by se nějak pohádali, ale že třeba měla menší tendenci jít do nějakého jako
2: konfliktu.
4: Možná
2: třeba i tím vyčerpáním, jo. Že jo?
4: Jako, jo.
2: No, prostě to pak se nemá chuť člověk hádat.
1: Domácí úkol.
4: Hele, a jaký dáme domácí úkol? Já si říkám, že bychom mohli dát domácí úkol pro naše posluchače a posluchačky k zamyšlení, aby si vzpomněli na nějakou jako vlastní situaci, která mohla být něčemu podobnému nejblíž. Jo? Ať už teda by to byl nějaký tenhle ten ala alpský rozvod ve smyslu, šli jsme spolu na vejlet a nedopadlo to. A nebo že to byla situace, která byla náročná, možná jsme se i pohádali, ale pak jsme to nějak zvládli.
2: A jakože může to být jako v práci, jako ve škole, kdekoliv,
4: jasně,
2: prostě,
4: jasně.
2: Že se to nemusí nutně vázat jenom na ty vztahy.
4: A to je právě docela zajímavé ještě v těch článcích, které se právě zaobírali tou jako dynamikou ve vztazích, tak vlastně nejvíc jako vyhrocený dynamiky bývá v rodinných vztazích. Jo?
2: No jasně.
4: Proto jako ty alpský rozvody často, kdy ty lidi tam přicházejí s příběhama, který souvisí s rodinou, jo? Že já nevím, táta nám utek, nebo rodiče mě někde nechali, kde jsem šel pomalu. Ale ještě to, já mám vlastně jako pěkný vlastní teďkonc příklad, tak jsme byli s přítelkyní a s dalšíma kamarádama, jeden kamarád prostě uspořádal, mu kamarádi uspořádali jako moc pěkný výlet, že se jelo do Alp. Ale ne,
2: Gáby bacha.
4: Ale ne nahoru na kopečky, ale dolů k řece, jo, na Selcu a ještě další řeku. A na nafukovacích člunech jsme tam jezdili, prostě nafukovací kánoj. A to relativně divoká řeka, že tam opravdu člověk takhle jako jede na tý, když jede na té řece, jak jedeš z kopce, jo, že to jako teče z kopce, ta řeka, to je jako, to jsem nikdy takhle neviděl, to bylo dobrý. A vlastně jako já mám nějakou vodáckou zkušenost z dětství, Gáby má taky nějakou vodáckou zkušenost, nejsme úplně jako super zkušený. Takže když jsme do toho sedli prvně, tak jako dobrý, fajn, ale pak došlo na nějakou jako peřej první. A tam teda jsme zjistili, že to nemáme úplně dobře nastavený, prostě já jsem předpokládal, že prostě bude nějak reagovat, jo, že mi vlastně bude pomáhat jako řídit tu loď. Gáby to vnímala úplně jinak, no prostě jsme se tam jako obtočili kolem nějakého kamenu a pak jsme se z toho nějak jako dostali. A já vím, že jako já jsem byl prostě naštvaný, že jsem podle mýho vnímání, že prostě jsme se do toho dostali, že tam jako neodlomila dobře. A ona mi říkala, prostě já jsem nevěděla, že jo, co a jak dělat, nebyli jsme dobře domluvený, takže jsem dostal jako čočku naspátek. Jo. Tak jsme se tak jako hezky počočkovali, no já si myslím, že jsem dostal trochu větší čočku. Ale pak jsme se domluvili a vlastně potom dál už jsme měli jako zajetej systém, že teda já jsem pochopil, že já teda jsem ten, kdo bude vzadu jako zadák, takže jsem teda ten, kdo kormidluje především. A domluvili jsme se jako nějaký mody toho, co ona jako zrovna dělá nebo nedělá. A měli jsme proto kódový označení, jo? Že když to bylo trochu pádlova, tak to byla Pocahontas. Jo? Když to bylo opravdu jako silně prostě zabrat, tak to byl Ruda. Jo? A to je podle takové jako říkanky vlastní provenience. Horší nežli Rudolf Hess je mojí milé PMS.
2: Takže... Šipavle!
4: Takže podle toho, jo, jakože v těchto těch prostě ve fázi měsíce má tendenci člověk být jako naštvanější a tak, takže teda jako
2: to
4: Ruda.
2: To řeknu Honzovi, to se mu bude líp. Máme to doma stejný.
4: A takhle jsme tam ještě vyrobili pár nějakých jako kódových označení pro různý mody a pak už to šlo, pak už to bylo dobrý. Ale jako měli jsme tam ten okamžik, kdy to bylo.
2: No, ale tady vlastně je to dobrý, jo, protože fakt jako ono si pak říkám, jo, když je fakt člověk vyčerpaný a prostě si dupnout, jako já jsem člověk, který si nedupne ani normálně, jo, jako moc. Takhle si dupnout, ale ono. No to bylo s tím Honzou, když jsme právě šli v těch Krkonoších, jo, a já jsem se začala dostávat panický ataky, že jo, takže dost nepříjemný a hlavně prostě v noci a já jsem prostě věděla, že jsem měla ještě taky na sobě tu zodpovědnost, že já to vedu, tu výpravu, protože Honza je úplný matlák v tomhle, to jako já jsem byla v tom zkušenější. A prostě jsme to podcenili a dala jsem tu mapu víc já, protože kdyby to tak bylo, tak jdeme správně a nejdeme z toho kopce dolů a pak by se to nestalo, ale protože on to řekl, tak a jestli to dolů.
4: Víš to? Ještě se na to člověk pamatuje.
2: Tak já vím opravdu kde a pak by se nedostali do toho blbýho žacle, že? Nebyla ten hrob, ty hroby a to. No tak, ale to je jako, ale...
4: Ne, jo, bylo to všechno v pohodě, bylo to úplně v klídečku.
2: Ale ne, tak ale jako, že jsme to krásně zvládli, pak je omluvil, že všechno, jako, jasně, jako hezky jsme to vykomunikovali a opravdu, jako to třeba, jak mi fakt, jako u mě jako zase panickou ataku, fakt já jsem byla nějaká první takhle jako někde v přírodě, tak to bylo dobrý. No tak jo, hele, já bych to nějak uzavřela.
4: Jo, takže to prostě může to dopadnout nejenom alpským rozvodem, ale i krásným alpským usmířením.
2: Ano, tak to pozitivně se s vámi loučíme. Kája.
4: A tady Pavel a náš pořad.
2: Psycho.
4: Psycho.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
0: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Okay.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu
2: Buchty.
0: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes k nám přišel milý host, jako obvykle sem chodí milí hosté.
2: Vždycky.
4: Z Teplicka, pěstitel, avokát, ilustrátor Filip Zatloukal, je to tak?
5: Ano, ahoj.
2: Jo. Nazdar, ahoj. Tak a Filipe, ty jsi se odvážně nominoval mailem sám. Spíš častější je případ, že někdo nominuje někoho, příťa, příťu, přítelkyně, příťu a tak dál, kamarádstvo se mezi sebou, ale ty jsi neváhal a nominoval si sám sebe, je to tak?
5: Je to tak.
4: Přišel jsi dostatečně interesantně na to, abys vystoupil tady v pořadu pro zajímavé lidi.
5: Já jsem využil své momentální kuráže, tak jo.
2: To tam pak píšeš, my samozřejmě mailík přečteme, ale nezvažoval si třeba variantu, že by to za tebe ten mail odeslala třeba, já nevím, tvoje, ty jsi říkal, že máš manželku, nebo třeba nějaký kamarád, že by si to napsal jako sám, ale pak by to odeslal někdo jiný. Nezvažoval si tuhle variantu, takhle nás obelhat?
5: Nezvažoval.
2: To je dobře.
4: No, ale jsem... nemá to být návod pro ostatní, aby toto dělali. Lhát se nemá.
5: Já jsem to chtěl začít upřímně.
4: Upřímně autenticky. To já si cením.
2: To zase ceníme teda. Takže ses jako odhodlal a odhodlával ses jako dlouho, nebo jak vypadal ten
4: Leta.
2: Tvůj proces toho odhodlávání?
5: Ten byl docela rychlý. Já jsem vlastně si přečetl, možná se k tomu pak dostanem e-mail, že vlastně nevyjde jeden podcast, tak jsem si řekl, využiju.
2: S tebou.
5: Se mnou.
2: Ano,
5: ano, ano, se mnou taky tady na Waveu, tak...
2: No ale jak jsi přišel jako na ty Buchty? Ty to nějak znáš? Nebo jsi prolustroval všechny pořady Českého rozhlasu a říkal jsi třeba, tak Vinohradská 12, tam se asi úplně jako nehodím, Blízká setkání na dvojce, to spíš taky ne, no tak co by tak tady, ovšem a o ničem, no tak to je pořad pro mě, tam se přihlásím.
5: Já jsem, neprocházel jsem si to, ale vlastně ovšem a o ničem mi přišlo trefný, tak to je
4: že je to relatable pro
5: ano,
4: tebe.
5: Ano.
4: Dobře.
2: Jo, takže to není tak, jako že se tady přiznáváš otevřeně, že by to byl tvůj oblíbený pořad, který máš rád a posloucháš ho stále, ale že jsi řekl ovšem a o ničem, tak tam bych se mohl tak napasovat, je to tak, jo?
5: No to jsou spíš oba dva ty důvody, že to je můj oblíbený pořad a ještě k tomu je trošku jako přišlo relevantní.
4: Pořádku.
2: Dobře, dobře, tak dobře se z toho vylhal, nebo doufejme, že tedy jsi upřímný, jak sám říkáš, ale teď tedy přistoupíme k naší oblíbené disciplíně a to je čtení mailu, který mi Zuzka přeposlala už asi dvakrát do mého mailu a máš tam, Zuzko, spoustu takových těch zobáčků.
4: Ono si to dělá samo, když se to přeposílá, nevím proč, nejsem informatik. Takže čtu za Filipa. Jako kdyby si to přečetl sám, tak my už tu nemáme co dělat, takže přečtu to za tebe. Zdravím Buchty.
2: Vykřičník.
4: Rád bych využil své chvilkové odhodlanosti a napsal vám. Dozvěděl jsem se totiž, že se kvůli technické chybě nakonec nebude vysílat nový díl pořadu toho a toho, kde jsem byl v květnu hostem. Prý na festivalu Tom a Tom se nepodařilo nahrát zvuk, to dobře známe. A samozřejmě už jsem to řekl mámě, babičce a dalším, že mě na Waveu uslyší, což je vtip jen z části.
2: Tak teď, abychom to uvedli na pravou míru, všichni jsou určitě napjatí,
4: babička.
2: Jako kšandy, Zuzčina, strejdy, je to tak, tak komu jsi to teda všemu řekl a je to jako náhoda, že tam je zrovna máma, babička a další, jakože tam třeba není děda, strejda, soused, prodavačka. To je podle důležitosti seřazeno?
5: Spíš asi těm, kterým jsem to řekl a samozřejmě jsem to řekl i dál jako kamarádstvu, ale přišlo mi jako takový důležitý, nebo i takový trošku možná stereotypní, že člověk vždycky do té kamery, někdy když je v televizi, tak
2: tady
5: jako
2: nejsi v televizi.
5: Zdraví maminku a tak, jo, tak mi to přišlo takový.
4: V médiích obecně. Ano, ano.
2: Jo, a ty jsi teda byl takhle i proaktivní, že si o své účasti v pořadu rozhlasovém řekl teda mámě, babičce a dalším, že jsi jako za ním šla, nebo jak jsi to udělal, jako napsal jsi jim SMSku, nebo jsi jim zavolal.
4: Tiskovku.
2: Udělal jsi tiskovou konferenci.
5: Já myslím, že jsem jim to říkal nějak osobně, když jsme se viděli. Mm-hmm.
4: A řekl jsi jim to jako, že, jak jsi jim to řekl, jako, že tam budeš mluvit o čem?
2: A jak jsi to udělal, jako, že no tak dneska je hezký počasí a by the way, teda já, kdybyste si mě chtěli poslechnout, tak budu jako v rozhlase, nebo jak jsi to udělal? Jako, že...
5: Ono to bylo natáčený live na kávovém festivalu, takže jsem je nejdřív zval, aby přišli do publika, ale
2: to nechtěli.
5: Tam se jim úplně nechtělo nebo nemohli.
2: Jeho nemohli.
4: Tak jsem babička řekl, ani mamka nejsou kávové fašistky, jo?
5: Nejsou, no.
2: Takže na festival nechtěli, takže pak teda si znovu je urgoval, že ať si to aspoň poslechnu, až to někde vyjde, jo?
5: Jo, tak jsem jim řekl, tak a když nepřijete, tak to bude určitě k poslechnutí, já vám pošlu odkaz, až to bude a nedočkali se.
2: A myslíš, jako, že byli opravdu tak nedočkaví, že doma jako stříhali metr, až to vyjde, anebo spíš, že tak byli, jež zase nás ten Filip s tím otravuje.
4: Babička okousaný nechce si na ruka.
2: Babička, to je hrozně otravnej, no tak jasně Filipku, to víš, že to poslechneme, jak myslíš, že to bylo?
5: No já myslím, že na to možná už zapomněli. Jako,
4: Ale ty chceš, aby tvůj zvuk tvého hlasu proletl znovu takhle ještě přes éter jejich hlavami, jo?
5: Ano, ano.
4: Dobře. A ty jsi mladý člověk a používáš, to jsem teď nedávno slyšela někde na zastávce, používáš sloveso tryhardit?
5: Zaslech jsem to někde, možná to bylo v Buchtách, nějakým předchozím dílu.
2: To už tady Zuzka podle mě s tím,
4: já to používám.
2: S tím to oxidovala.
5: Přemýšlel jsem nad tím, jestli jsem to někdy jako slyšel.
2: Ale ty to, Zuzko, používáš podle mě jenom tady.
4: Já jsem to začala používat.
2: Jo, a
4: snažím
2: jak
4: se to rozšířit po České republice.
2: Při jaké třeba příležitosti?
4: No když někdo prostě se příliš snaží.
2: Já vím, ale... Tak uveď jakože příklad, že jdeš třeba do pekařství a tam jako pekař hodně usilovně peče housky a ty říkáš, vy teda dneska tady tryhardíte, nebo jak?
4: Nebo performativně pečete.
2: No.
4: Tam mám dvě možnosti, přesně tak. Ale líbí se mi to, že líbí se mi to víc než čeština tady v tomto případě, tryhardit.
2: A tryhardit bys do češtiny přeložil jako usilovně se snažit.
4: Přehánět, no, tlačit.
2: Tlačit na pilu? jak ty říkáš, Zuzko, netlač vodu. Teče sama.
4: Jo, že kdyby třeba, já jsem teď viděla Ivanko jako mnozí, film Odysseus, se mi moc líbilo, a třeba Odysseus opravdu tryhardil, aby se dostal zpátky a furt se mu to nedařilo. To by se dalo takhle použít.
2: Dobře, takže Odysseus tryhardil. Dobře, jo a jenom ještě teda, Filipe, promiň, hned se dostaneš ke slovu, Zuzko, to mě totiž připomnělo, jak si tady zmínila to své oblíbené sloveso tryhardit, že musím zmínit svůj oblíbený emot ikon papriky, naleštěná, pěkná, prokreslená paprika. Teď tento emot ikonek používám všude, je to super, dá se to dát podle mě kamkoliv, k čemukoliv, ale já jsem v tom dílu, kde jsem mluvila o té paprice, ještě zmiňovala, že mám ráda emot ikon řetkvičky a pak mi někdo psal, že to ale není vůbec emot ikon řetkvičky, ale že to je červená řepa. Aha. A že si to údajně našel i na vyhledávači a že vyhledávač taky tvrdí, že to je červená řepa. A já jsem teda psala,
4: a
2: že...
4: ta velikost je podivná.
2: No právě, já jsem psala, že červená řepa má být masivní a ta osoba mi psala, že si myslí, že to je dostatečně masivní. Podle mě teda není. Jako podívejte se do svých emot ikonů a schválně klidně nám napište, jestli si myslíte.
4: No oproti té paprice, ta takzvaná řepa je teda dost malá.
2: Je malá, no. Jako má velký ten to lupení, ale ta samotná bulva je podle mě malá. Je to spíš
4: řepkvička. Do pohádky o červené řepě by se to nehodilo. Tak, protože to bys hnedka jako vytáhl, že?
2: No právě.
4: No,
2: a ty máš nějaký oblíbený ještě, Filipe, emot ikon, když jsme tady u toho. Zuzka má ráda takovou tu tanečnici a tanečníka.
4: A hořící srdce mám ráda.
2: Hořící srdce.
5: Já mám rád asi plamen a takový ty hvězdičky.
2: Jaký takový hvězdičky? Ty tři hvězdičky.
5: Jo,
4: a to používáš v jakých situacích?
5: Já to používám možná, jako nadužívám možná. A možná už to pak postrádá trošku ten význam. Smysl. Ale mně to pak přijde, že to tak jako
4: osvěží
5: ten
2: přijde,
5: text.
2: Že, ano, že to dodává takovou, já to znám, taky to občas používám. Mně přijde, Zuzko, totiž, že to ti to dodá takovou magii do toho všedního dne. To víš, že to je takový sparkling, jakože...
4: Má magie.
2: Takový kouzlíčko.
4: A nebo když tam dáš takovou ty tancující kluky s těma ouškama, tak taky to tomu dodá takový jako glamour.
2: No? Glamour, Zuzko.
4: No, nicméně.
2: Každý má něco, ano.
4: Napadlo mě, se píše dál Filda, Filip. Napadlo mě tedy infiltrovat se do jiného pořadu, který rád poslouchám. Pomlčka k vám, odstavec další. Abych se představil, jmenuji se Filip Zatloukal, jmenuji, a jsem ilustrátor na volné noze, takže OSVČ, jo. Ano. Tvořím ilustrace do knih, například Rychlé šípy Barabizna, Jedna, Albatros 2025, no není tady celé, teda všechny ty bibliografické údaje, ale budíš, do českých časopisů.
2: Dětských, Zuzko.
4: Do dětských časopisů.
2: Ty už čteš.
4: Ale i, jo, mě bolí nějak oko. Ale i užité ilustrace, například pro festival Zažít město jinak. Zároveň jsem fanoušek do kávy.
2: Ale to o tom potom. Tak teď zůstaneme teda u toho ilustrátora. Jo? Jak se to tak stane, že jsi ilustrátorem? Tak třeba když ty jsi byl malý na základce, tak si uměl už jako hezky kreslit. Kreslil si třeba lidem do památníků a tak a všichni ti říkali, no Filipe, ty jsi na to šikovný, měl by si s tím něco dělat, nebo jak to probíhalo?
5: Hodně jsem rád kreslil. Vlastně nevím, jestli jako to bylo třeba pro někoho tak hezký, protože třeba nikdy jsem nedělal takový ty úplně ultrarealistický obrázky,
4: jo,
5: co dělali.
2: Třeba
5: to jsem, papriku jsem asi ke zkouškám zrovna někam dělal. Jo? To jsem se jako
2: Vidíš, paprika, to je všude, Zuzko.
5: Já myslím, že na talentovky tam jsem jí měl, jo, v tom souboru
4: prací. Ale že bys nakreslil třeba zebru nějakou hyperrealistickou, to ne, jo?
5: To mě jako nebavilo nikdy moc, takže jsem se jako, spíš mě to jako bavilo nějak po svém objevovat. A
2: do památníku si ještě někomu něco kreslil? Bylo ještě za tvého dětství fenomén památníků.
5: Jo, to jsem měl památník.
2: I ty jsi měl svůj památník,
5: ještě
2: jo?
5: Ještě ho pořád mám. No.
2: A máš?
4: A měl jsem napsaný, můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat?
5: Ano, to mi ta maminka nadepsala, pořád to tam mám.
2: Je, tak to je hezký. Teda. A prohlížíš si to někdy? Máš tam jako od spolužactva obrázky, nebo co tam máš jako za takový třeba nejcennější pís?
5: Já tam mám hlavně třeba od učitelek jako ze základky, to mi přijde takový jako hezký, že jsem si tam nechal nakreslit od nich něco a vlastně mám to teď konce jako pořád. A nějak ku podivu oproti ostatním mým art písům, tak se tohle třeba nestratilo někde při stěhování nebo tak.
2: A máš tam i nějaký ty moudra, že někdo třeba dělal, že tam něco psal, že jo, nějakou takovou tu moudrost a někdo tam jenom něco nakreslil. Já jsem tam většinou psala takový to okurčičko, nechoď k lesu na políčko, liška tam má domeček, ukousne ti koneček a pak jsem tam nakresla okurku, že? No.
5: No, mám to takový namixovaný. Mám tam, jako někdo radši psal, nějaká paní učitelka třeba si netroufala na nějakou
4: malbu.
5: Kresbu, malbu nebo cokoliv, tak mám tam občas nějaký moudro. A nebo, mám pocit, že jako ke všemu je aspoň něco takového drobně motivujícího napsaného.
4: A když máš třeba nějakou těžší chvíli, tak si to prohlížíš pod dekou?
5: Asi,
2: pláčeš
5: asi ne,
2: do památníku.
5: Spíš mě to občas tak na poličce zaujme, tak si vlastně tak zaspomínám.
4: Jo, když medíš po bytě, tak si zaspomínáš. To je pěkný.
5: Při úklidu většinou.
4: Při úklidu.
5: No.
2: Krásný památníček. Dobře, ale takže ty teda sám říkáš, že ty, když si kreslil něco někomu do památníku, pamatuješ si ještě na nějaké své kreslení někomu něčeho do památníku třeba?
5: Asi si nepamatuju nic konkrétního.
2: To je škoda, takže žádnou papriku ani myšku jsi tam nekreslil? Nevíš teď.
5: Bylo to vždycky takový, jako na míru jsem se snažil. Aby
4: custom,
5: to,
4: jo?
5: Aby to prostě
4: děláš tomu, asi i teď, že?
5: Ano, to mi tak zůstalo.
2: Jo. Že přímo specificky pro tu danou osobu.
4: Ano. Takže třeba pro hokejistku nebo hokejstvo.
2: Tak uděláš puk.
4: Puk, jo?
5: No, nebo vím, že třeba spolužačka měla ráda pandy, tak jsem tam dělal pandu nebo klokana nebo takhle. Jako.
4: A mně by se líbilo, kdyby si Justý tam nakreslil něco, co nemá ráda.
2: To by byl každý potěšený, že takový trolling jako pomocí památníčku.
5: Já zase jako k památníčku mám jako respekt, že to
4: je
5: jsem
4: pravda,
5: se jako nedovolil.
4: To je svatá věc.
2: No, takže právě, protože
4: jenom
2: přesně...
4: Ivanka tam kreslila všem okurky.
2: No ale to byla hezká, Zuzko, okurčička.
4: Jako s obličem.
2: Mně se to jako líbilo. I ta básnička, třeba slovo okurčička, je podle mě i hrozně krásný slovo. To ti úplně pohladí. To je něco jak ty hvězdičky tvoje, Filipe, tři. Okurčička. Dobře, takže kreslíš do památníčku a tak, a pak se teda nějak rozhodl, že se přihlásíš na jakou školu, aby si se mohl stát teda ilustrátorem a k talentovkám si teda nakreslil mimo jiné papriku?
5: Ano, já jsem nejdřív zkoušel nějaký školy v Praze, tam jsem se nedostal, tam jsem byl nějak pod čarou, pak jsem šel do takového malého ústeckého města ve Štětí a vlastně jako paradoxně na to, že...
2: Počkej, ústeckého města?
5: Ústeckém kraji.
2: Ústeckém kraji, tak, ano.
5: No, tak tam jsem studoval obalový a grafický design a paradoxně jsem se skrz to pak dostal nějak jako víc k ilustracím, že mě bavilo vlastně, jako nějak jsem zjišťoval ten svůj směr, že třeba v těch 15 jsem chtěl dělat něco výtvarného nebo tím směrem, ale ještě jsem nevěděl co. A tam to bylo spojené i s nějakou jako technickou stránkou, která mě částečně šla taky, ale úplně mě to nebaví a já mám takovou povahu, že z toho vždycky hrozně kvetu, když dělám něco technického, monozónního, takže...
2: Kvetu. To jsem dlouho neslyšela, že já z toho kvetu.
4: To jsem neslyšela možná nikdy.
2: Krásně, já se připravím, pak se osypeš jak orchidej těma květama.
4: Rostu z toho.
2: No, ale kvetu je dobrý. No a prosím tě, obalový designer, to jako studuješ třeba, že kdyby Zuzka třeba chtěla začít prodávat svoje, já nevím, levandulové máslíčko, třeba, kterými by si mohl mazat třeba nožičky, jo, a přišla by za tebou, tak ty bys jako vymyslel ideální na to jako obal, jo? Nebo jenom ten potisk toho obalu?
5: Bylo to tam i s tou konstrukcí. Že...
4: Takže i vhodný kelímek.
2: I krabičku třeba.
5: Ano.
4: Třeba jsou blbé kelímky některé, že se do toho třeba nevejde žlička.
2: Jasně. No.
4: Takže to... aby to bylo i praktické.
5: Ano, my jsme hodně jako rýsovali a měli jsme jako technické kreslení. A
4: to ti nevadilo? Ty jsi říkal, že potřebuješ tu práci takovou, jako více rozdováděnou nebo ne monotónní. To ti nevadilo, to rýsování?
5: No, to jsem se tam dozvěděl o sobě.
2: Jo. Že jsi tam si zjistil, že toto teda ti úplně
5: jako, že to nějak to jako udělám, dalo mi to hodně toho technického přemýšlení, že pak třeba i dál k těm knihám, tak z těch obalů hodně těch věcí se třeba opakuje, pak jsem studoval právě jako knižní grafiku, takže už jsem přišel k tomu, že jsem se jako víc specifikoval v tom následujícím studiu, pak tady v Praze jako už třeba tu knihu a tu ilustrace.
2: Pamatuješ si něco jako z toho knižního, pamatuješ si něco z toho jako obalového designu, ve smyslu, co je takové zlaté pravidlo obalu?
4: Co se má dělat?
5: Ono už je to taky díl, co jsem to studoval a myslím, že si ty věci třeba dost posouvají, ale nás třeba v prváku na střední nejdřív učili rýsovat ty věci a počítat si ty vzorečky a to jako bylo, to bylo hodně náročné a pak nám třeba ukázali, jak se to dá v nějakém tom programu rozkliknout z katalogu a člověk jen přepíše ty kóty. A,
2: no ale tak takhle si odpíky, že jsi to uměl.
5: Takže právě to mi přišlo třeba jako, že se to má člověk naučit od začátku, tak to je možná takový
4: aby to bylo
5: jako
4: praktické.
5: Zlatý pravidlo.
2: Že kdyby se zrušil internet, tak ty pořád si můžeš na rýsovacím prkně nakreslit třeba kelímek na jogurt sám navrhnout.
5: No, my jsme tam dělali hlavně jako krabičky nebo nějaký jako...
2: A kadibutka není obal, Zuzko, podle mě.
4: A taky může být.
2: Obal na člověka, jako kadibutka.
4: Je to taky obal, nebo kdyby opravdu bylo...
2: Rakev je obal, třeba na mrtvolu.
4: Kdyby žil v nějaké dystopii a už skoro nikdo nebyl na planetě, žádní výrobci, tak i tu kadibutku by si teoreticky mohl udělat, ne?
5: No, asi bych ji dokázal narýsovat, aby byla pak z kartonu nebo z vlnitý lepenky realizovatelná.
4: Taková pěkná růžová třeba kadibutka by se mi líbila. No, mě třeba hrozně rozčiluje, to se mi stalo typicky včera, to se mi stalo včera a stává se mi to často z obaly takovými těmi papírovými na čaj, že tam není přesně vidět místo, kde se má ta papírová krabička promáčknout a já to většinou u toho roztrhnu a pak jsem naštvaná, že mám roztrženou krabičku
2: nehezkou.
4: A pak ji musím slepit třeba izolepou nebo ji rozdupu a hodím do papíru. Nebo rozdupu a hodím do papíru.
2: No,
4: tak
2: nebo
4: to mě třeba
2: nepěkně,
4: síří.
2: Nepěkně roztržené, to že? To
4: no,
2: jako,
4: že to je prostě evidentně někdo, kdo nedával pozor ve škole a neudělá to pěkně.
2: To ty bys to určitě udělal teda, Filipe, jinak. Dobře, ale tak teda teď se přesuneme k tomu tady, ty jsi to říkal, že jsi studoval ještě knižní grafiku. A knižní grafika je jako taky specifický obor, to je jako grafika, pak je knižní grafika.
5: Ano, ono tam vlastně to byl obor, který je spojený právě i třeba s jako knihvazbou a sazbou knižní.
2: Že je to, že ty umíš tu knihu jako komplet, jako celé dílo, že třeba Zuzka bude vydávat knihu, tak ty navrhneš i ty stránky, jak budou velké, jaký tam bude fond, do toho i jaké tam budou obrázky a tak dál.
5: Ano.
2: A jaký třeba obrázek bys dal Zuzce třeba na knihu? To by asi záleželo, o čem by ta kniha byla, že?
5: Ano,
4: tak třeba by ta kniha byla o životě? O životě.
5: Mě tam teď v hlavě furt vysí ta knihobudka, kadibudka.
4: Ta kadibudka, ale mně by se líbila. To myslím, že je i tak příznačné, že by tam byla kadibudka.
5: Růžová.
4: No a formát, protože já nesnáším knihy, co se nevejdou třeba.
2: Velké
4: a masivní,
2: praktické.
4: To mě prostě rozčiluje.
5: Já zase nám rád třeba jako áčkový formát, když někdo jde jednoduše po tom, že zvolí třeba A5, jak mám radši, když jde do nějakých trošku atypických formátů. Takže
4: jako, že třeba kruh, kniha kruh?
5: Ne, to
2: Jelan, trojuhelník.
5: Zase takhle, ne? Já jsem takový konzervativnější oproti tomu.
4: Jakože obdélník to bude pořád.
5: Třeba by to bylo třeba zkrácený.
2: Jakože to nebude klasicky, jak máš ty čtvrtky, nebo ty formáty, to A4, A5 a tak, tak Zuzka by měla... No a teď teda, kdyby to bylo mezi tím A něco 5, tak jak bys to tak velikostně tu Zuzky knihu viděl?
4: Jeden papír.
2: Ne, jako myslím tím, jako třeba na dílku a na šířku, víš? Jako...
5: Tak třeba 148 na 189
4: centimetrů.
5: Milimetrů.
2: centimetrů. 140.
4: To by byla opravdu performativní kniha. Ty si táháš do kamarny.
2: To by si podle mě každý všiml, že si čteš, víš co? Že by si v ní mohl i ubytovat.
4: Zakrytej.
2: By si jenom
4: to by sloužilo jako
2: kanibutka. To by i vyřešilo, Zuzko, krizi bydlení, protože pak by se s tou knihou přiklopil a měl bys to jako stan.
4: A to by byl stan, to by se mi
5: líbilo. Jsou v životní velikosti, jak by mohly být i knihy v životní velikosti o životě.
4: Knihy ještě uděláš stůl nakonec.
2: Akorát podle mě třeba, kdyby si ji chtěl vzít do letadla, tak to by nešlo, ale možná do vlaku podle mě bys takovouhle knihu ještě napasal, ale musel bys si koupit jízdenku možná.
4: Místo kola, no. A mně se líbí, když v těch knihách, ale to už taky není ve všech, jsou takové ty cancoury, ty záložky. Dáváš tam cancoury?
5: To mám taky rád. Já když jsem nějaký třeba šel ručně na škole, tak jsem tam využíval tyhle ty dneska už trochu archaický třeba
4: záložky,
5: věci, jako záložky nebo různý ty.
4: A to jsi šel ručně?
5: To jsme šeli ručně, ano.
4: Jako botu?
2: Jako že jsi sešíval ty papíry jako k sobě?
5: Ano, to si člověk sedne ke stolu, většinou tak jako bokem, aby vlastně viděl ten hřbet dobře a sešívá. Spolu to, jaká vazba se dělá, no.
4: A jo, takhle.
2: Ale když to jsou je nějaká ta větší jako masová produkce, tak ty knihy asi nejsou jako ručně šité, ne? To jsou tam všechny lepený, nebo jak
4: 50
2: se to jmenuje.
4: 50 odstínu šení sešitý.
5: Ono i ty stroje to dneska šijou. Že a i dokážou a některé ty vazby, nebo jako většina toho, nebo všechno to, co je vlastně normálně v knihkupectví, je samozřejmě strojový. Jo. A kromě nějakých artbooků, tak ty můžou být třeba šitý jako ručně.
2: Taky to, co si vystavíš na ten, jak se to jmenuje, coffee table, na kávový stolek a tam to prostě máš jako ukázaný, že jsi chytrý člověk. Coffee možná. Table books, nebo jak se to jmenuje. No. Takový to, co nikdo nečte, možná si to tak opravdu někdo prohlíží, ale performativně to doma máš, jakože architektura prostě japonských vsí, nebo já nevím, co to tam vždycky
4: v Mexiku.
2: Je. Jo, přesně, no. Jo. Jakože to jsou vždycky tyto knihy.
5: Ale zároveň to může být jako jednodušší vazby, třeba který člověk zvládne takový ty sešitový, tak ty se dají udělat místo
4: taký
5: toho.
4: Taký fanzin, jo?
5: Ano, přesně, fanziny.
2: Krásně, Zuzko, jsem ráda, že jsi si vzpomněla na fenomén fanzinů. To je vidět, že ty máš přehled kulturní.
5: To já mám taky rád. To už pak může být vlastně o dost jednodušší a levnější a dá se to pořídit i za příjemný peníze.
2: A co je třeba taková tvoje oblíbená, pěkná kniha, jakože bys řekl, že nebo máš taky doma v poličce nějaký knihy, na který se jako koukáš a třeba oprašuješ si je takovou tou, jak je to ta prachovka péřová?
5: Nemám prachovku péřovou, ale tak mám knížky doma.
2: No a třeba nějaký, jako několik třeba, který bys řekl, že to je opravdu nádhera. Podle tebe nádhera.
5: Takovou, na kterou opravdu hodně koukám a ještě jsem jí nedočet, je tlustá, tak se jmenuje, to je kniha Auta, ta má právě krásnou vazbu, která je i ukázaná, jako ona se zasouvá do takového boxu.
2: Ta kniha jako,
5: ano,
2: jo.
5: Ta kniha, je to z několika svazků a je právě člověk vidí ten hřbet, vidí tam tu niť a není to tam jako přelepený nějakým papírem, ale...
2: Takže kniha Auta teda, jo? To je taková...
4: To je stará kniha, nebo to je nějaká ze současnosti?
5: To je ze současnosti.
4: Jo. A ta se ti líbí. A tu sdělal ty?
5: Ne, to jsem nedělal, jo.
4: A to vyloženě, když ji vidíš, tak jako ji sleduješ úplně, jak někdo sleduje třeba jahody?
2: Srdíčko ti
5: poskočí. Líbí se mi to z toho knihařského zpracování a na té obálce jsou takový zarostlý vraky, tak mi to přijde hezký.
2: Tak vidíte, takže pokud chcete nějakou pěknou, tak se můžete mrknout, jak vypadá teda kniha Auta. A čicháš si taky rád ke knihám?
5: Ano.
2: Jo?
4: Pravidelně. A kolik sekund strávíš třeba tím čicháním?
5: To záleží, jak to voní. No. Dneska ty digitální stroje nemají tak příjemný aroma, jako třeba nějaký ty starší offsety, taky záleží na tom papíru, protože každý ten papír to pak jinak nasává a mám pocit, že to jako hraje
2: takže,
5: velkou
2: takže
5: roli.
2: Takže ta vůně závisí jako na víc faktorech, že to závisí na tom, na jakým to je papíře, jak to bylo sešitý, čím to je potištěný.
5: Ano.
2: To je taková kombinace mnoha faktorů, ta
5: přesně
2: vůně
5: tak.
2: Knihy.
5: A potom
2: teda.
5: Asi jak to bylo skladovaný, bych typnul, ale nemám to nějak ověřený.
4: Asi nějak háklivý na knihy ve smyslu, že třeba kdyby tě někdo polil kafičkem nebo něčím, tak jako budeš se zlobit hodně?
5: No, asi by záleželo, jaká knížka to byla.
4: Auta, kdyby ti manželka polila knihu Auta kávu.

0: Ale Zuzko, jako jezdíš sem jednou za měsíc, tak tady máš takovou krásnou permanentku, to si ti bude líbit.
1: A ona byla ráda?
2: Ona byla ráda, ano. Jo. Je to takový artbook, jako...
1: Že, pro vás oba, jo?
2: Jo, pro nás oba. Není to nějaký katalog nějaký značky aut, kdyby jsem se koukal, kolik to má koní a co si jako pořídím, až jednou budu vydělávat hodně a tak, to ne, to tak není.
1: No a máte
2: to
1: nějak rozdělené ty knihy, co je čí kniha? S manželkou, nebo máte dohromady ty knihy? Je to společné jmění manželů?
2: Asi podle zákona to je společné jmění manželů, ale a máme je společně vystavený a užíváme společně, ale zároveň asi k tomu cítíme jako nějaký jako vztah. Že,
0: jako odlišný, že třeba ty máš knihu auta víc rád si myslíš, než jakoby tvoje manželka třeba, jo?
2: No nebo spíš jako tak tu jsem ti dal jako dárek, tak ta je jako oficiálně tvoje.
0: Jo, ale stejně teda víc asi na ní šaháš ty teda, než manželka.
1: Nebo o to by si mohla napsat nějaká studie, kdo na tu knihu víc šahá, na tu knihu auta u jich domácnosti.
0: Tak.
1: Nicméně, já jsem na to totiž jenom narazila, ale to samozřejmě ti nepřejeme, Filipe, ale obecně, že když se někdo třeba rozejde pár, který spolu má nějaké knihy za třeba mnoho let, tak je pak otázka, kdo si vzpomene, nebo na základě čeho se ty knihy rozdělí. To je, ano, tímto doporučuji Ex Libris do každé knížečky. Co si myslíš o lístečkách Ex Libris, kde je napsáno, komu ta kniha patří?
2: Je to hezký zpracování nějaký jako knižního, jako v té knižní kultuře, tak mi to přijde hezký. Zároveň mě by to asi u mých knížek rušilo trochu.
1: Já jo, jako že už je to tam jako pokažený nějakým člověkem.
2: Já tam
1: jo?
2: mám rád třeba, když tam mám věnování od nějakého autora, od kterého jsem si koupil knížku, nebo mám nějaký komiksy český, tak mám rád, když mi k tomu ten autor udělá nějakou rychlou kresbičku. Tak...
0: Jo, něco zase custom, takzvaně, jako do památníčky.
1: Nějaký extra špek.
2: Tak pak je to takový jako osignovaný.
1: Ale Ex Libris ne.
2: Ex Libris, nemám tu potřebu si do těch
1: Někdo má
2: dávat.
1: I třeba jeden náš kamarád Honzík, má Excel a tam má napsaný, co má za knihy a komu to půjčil.
0: Aha, takže on si vede takovou jako kartotéku, komu se půjčil. Ale ono to jako, komu se půjčil je Zuzko dobrý, protože tam vím, že tady to, když někomu nějakou knihu půjčíš, takže se dost často už nevrátí a zároveň i já, to se tady přiznám veřejně, mám doma několik takto knih již několik let. Já si myslím, že mám tak třeba minimálně 3, které nejsou moje.
1: To je tady Ivančina opakující se.
0: Vím i některý, čí jsou. Pavla Karouse mám knihy nějaký o Sialu. A už i jsem musela, Pavle, mám tvoje knihy, to bylo třeba před rokem a on super, nějak si je předáme.
1: A já jednomu klavíristovi dlužím básně od Reinka a on vždycky, když ho potkám, tak on vrátí mi ty básně.
0: Klavíristovi dokonce, Zuzko, to je teda umělecký člověk. No dobře, tak klavírista z Brna. No ale teda, Filipe, abychom pokročili ve tvém mailíku, jo? Ty tady píšeš, zároveň jsem fanoušek do kávy, takže jsi i fanoušek
1: A co to znamená
0: kávy.
1: Fanoušek do kávy?
0: No právě, to není to spíš fanoušek kávy?
1: Že jako hupsneš do kávy?
2: Možná jo, ale takový kávovýho téma.
1: Někdo to říká, že? Ale myslím, že v jiných krajích
0: fanoušek
1: než
0: do
1: moravském. V moravském kraji by se neřeklo
0: fanoušek do
1: fotbalu.
0: Do hokeje.
2: No asi, tak možná to není přesně, nevím.
0: Takže jsi
1: ale je to hezký.
2: Ale přijde mi to taky hezký.
1: Jo.
2: No.
1: Takže jsi fanoušek do kávy.
0: Jsi fanoušek do kávy a mimo jiné učíš domácí přípravu výběrové kávy.
1: A my jsme tady měli hosta Kubiksmana, kterého tímto zdravíme, kdysi dávno. A ten nám říkal, a chci vědět, co si o tom myslí, že káva se nevaří, káva se připravuje. Tak ty, když tu kávu děláš tu činnost, která vede k vyrobení kávy, tak ji vaříš, připravuješ, nebo ještě nějaké jiné sloveso?
2: Asi na tom nějak nelpím, možná se to ještě časem změní a přijde mi důležitý, aby jsme si hlavně rozuměli všichni a snažím se to nějak úplně nestigmatizovat a myslím si, že to téma výběrový kávy je pro všechny a ať se nacházejí v jaký chtějí vlastně fázi třeba
0: života.
2: Poznávání toho.
1: A na jaké způsoby si tu kávu vaříš / připravuješ? Nebo jaké
0: doma,
1: způsoby kávy neuznáváš? Jestli třeba turek, nebo co je přípustné pro tebe, co ne?
0: Turek od okurek. Jsem si zase vzpomněla na tu okurčičku, co nemá chodit k lesu na poličku. No, já třeba si kupuju kávu z automatu, ale to podle mě by se nemělo možná ani nazývat slovem káva, ale... Jako jmenuje to káva. Káva bílá, tam bylo dneska napsáno.
1: Alžírská.
2: Kávu z automatu bych si třeba nedal. Ale jinak jako se snažím právě nestigmatizovat jako ty kávy a nedělat jako turek. Já si vždycky snažím říkat k tomu, že to je vlastně takový cupping. Káva, když se ochutnává, tak se dělá cupping, což je jako specifický.
0: To, je co?
2: To se dá do mističek 200 ml a dá se tam právě jako vzoreček kávy, to se zalivá, má to nějaký svůj postup. Nějak dlouho to trvá, ona se vlastně vyluhuje a tím můžeme poznat jako...
0: A to nepiješ, jenom si k tomu čucháš, nebo to piješ z té mističky?
2: Ono se k tomu, jak přivoní, tak...
0: Jazyček tam smočíš tak, jako pejsek?
2: Tak člověk vlastně lžičku. Mám, jsou k tomu takový cuppingový lžičky.
1: A
2: jsou...
1: to jdete víc lidí po sobě?
2: Ano, ano, to se vždycky oplachuje.
1: A co když má jeden žloutenku?
2: No, taky oplachuje jsem nad tím přemýšlel, ono mělo by to být víceméně bezpečné tím, že se to po každý opláchne, po každým vlastně... Mělo by se tam chodit
1: jo, že to
2: čistou lžičkou.
1: Že tam nejde po druhé s nějakou špinavou žličkou. No,
0: takže jazyček tam nestrkáš, ale strkáš tam žičku.
2: Ano, ono se to pak srká z té lžičky, protože to srkání vlastně aktivuje i ty čichový nějaký senzory a ono se to spojí. A člověk pak díky tomu srkání, takže když tam třeba 10 lidí srká, tak je to takový zábavný. Ano,
0: to můžeš nahrávat tam i nějaký ASMR potom z toho zvukový podkresy. Takže ty teda Turka se snažíš nešejmovat a představuješ si, že to je teda takzvaně cupping. Ale kdybys měl teda ty zmínit nějaký tvůj jako oblíbený postup přípravy vaření slash kávy, tak doma děláš co?
2: Doma toho dělám hodně. Já jsem se to snažil počítat, kolik těch typů přípravy kávy mám a myslím, že jsem nějak u 8 jsem se ztratil.
1: U 8, jo. A tak je vyjmenuj. A zkusíme si říct, jestli tomu rozumíme nebo ne.
2: Tak mám espresso.
1: To znamená normálně ze strojku, jo? Z mašinky.
2: Ano, ano. Já jsem to jsem dlouho neměl.
0: Mašinka Tomáš. Máš mašinku Tomáš. Takže mašinka Filip,
2: jo,
0: no.
2: To jsem dlouho neměl, protože jsem si nechtěl kupovat nějaký úplně jako levný stroj, takže jsem pak na bazaru z jedné kavárny si koupil normálně jednopákovou velkou mašinu. Teď nám zabírá půl panelákový kuchyně.
1: Ale je tam.
0: Ale máš tam. Máš tam knihu auta a velkou teda mašinu na espresso.
2: Ano.
0: Takže tak, mašinka Tomáš a dalších 7.
2: Pak mám Aeropress.
1: Aeropress, tak to si to nevím, co je. To je to něco se vzduchem.
2: To je takový tubus, do kterého se dá káva, zaleje se vodou a pak se protlačuje skrz papírový kulatý filtr. No, vlastně rozlišujeme ty kávy, by se daly rozlišit na ty, co jsou filtrovaný přes nějaký papír a ty, co jsou přes nějaký jenom mechanický zachycení, třeba ještě jako French press, tak ten zachytí přes kovový sítko.
1: Takže to máme další French
2: taky.
1: Press. Ano. To je taková ta stlačovačka.
0: Tomáš, jak jsi to říkal, Aeropress, stlačovačka, neboli French press, dál.
1: No ale víš, co mě rozčiluje u French pressu, že pak trvá tu sedlinu hrozně vylít, to mě hrozně nebaví, že a je to o toho špinavý záchod. Nebo já nevím, kam se to má správně vyhazovat.
0: Do kompostu.
2: Jo, je to, já jsem to taky, je to takový nepraktický.
1: Je to otrava. Takže otravný French press.
0: Takže ano, otravný French press.
2: A navíc ta chuť z toho, jako zase, jako nebudeme šejmovat přípravu kávy, má svý místo, ale není to můj favorit.
1: No a to je takový ocas.
0: Takže ano, French press teda s ocasem podle baristky Zuzky.
2: Ono to propustí totiž hodně olejů a nějakých jako částic, takže protože tam není ten papírový filtr, který by to zachytil.
1: No, podle mi to chutná, kdyby udělal French press ze psa. No ale to je můj názor.
0: Prosím tě, ze psa, Zuzko. No. Já nevím.
1: Dál.
0: To tě hodně random napadlo. Podle mě pejsek teda nemá vůbec kávovou chuť. Pejsek, když tak jeho pacičky smrdí, někdo říká jako popcorn. Psí packy.
1: Tak dál.
0: No dobře, tak dál. Tak ještě pět
2: mám origami.
1: To je co?
2: Vypadá to jako, má to tvar vlastně Včka 60-stupňovýho, ale má to takový nařasený, takový krabatý okraj to má.
0: Jako takový vějířkovitý, jo? Poskládaný jako harmonikově.
2: Ano, takový harmonikový, do ostrých úhlů.
1: Ten papír se drží v čem?
2: Ten papír se drží v tom plastovém
1: překapávači. Ano. Aha, takhle.
0: Takže teda, a to se říká origami, jo?
2: Ano, to je origami.
1: To má nějakou specifickou chuť na základě toho, že je to origami?
2: Má to specifickou chuť, protože vlastně každý ten tvar, tím, že se nám... Ano, protože ta káva extrahuje svůj chuť do vody a podle toho, jak ji extrahujeme, tak to ovlivňuje tu chuť. Ten French press tím, že tam leží a pak se to profiltruje, uniknou nám tam ty částice a oleje z kávy, tak má úplně jinou chuť než třeba když to protýká skrz to origami, to vlastně fakt překapává.
0: Dobře, tak pojďme. To je vidět, že tady ta káva tam, jakoby je vidět, že ty se tady jako u toho rozohňuješ, že to je teda fajn. Takže to máme, jsme ve čtyřce, máme čtyři, jo?
1: Myslím, že jo.
2: Pak mám V60, to je taková hodně známá příprava, to je zase 60-stupňový takový kornout.
0: Ten úhel těch 60 stupňů, to je tam nějaký teda klíčový. Takže...
1: A to bývá v kavárnách docela často, ne? Tady v těch hipstrových.
2: Docela jo. No,
0: to takže tak... V60, to máš taky. No a ještě?
2: Pak mám Solo Dripper, ten má zase 40 stupňů úhel, vypadá trošku jako...
0: 60, počkej, a 40, to je teda ostřejší úhel, jo? Že to představí víc taková špice.
2: vlastně jako vypadá méně špičatě, méně do Včka, víc do Učka a má plochý dno. Nedávají se do toho takový ty špičatý papírový filtry a dávají se do toho s plochým dnem.
0: Je s plochým dnem, takže jako ve tvaru takového kelímku vlastně teda filtřík, jo?
2: Ono to má takový výřek a to se jako rozvíjí.
1: A ta výsledná chuť je jak jiná třeba než ve 60.
2: Ono díky tomu plochýmu dnu, tak se to extrahuje zase jinak, jinak to protýká, ono to má hladký stěny, rychlou extrakci a jsou tam takový jako jasnější, čistší chutě a plnější tělo
1: trošku. Dynamický, to bude pro Ivanku.
0: Čistší chutě, taková přísnější kávička. Dobře, takže teda přísnější kávička, jakže jsi tomu říkal, že to máš už 40 nebo jakže jsi to jmenuje?
2: To je solo.
1: Solo dripper.
0: Solo dripper, ano.
2: To je český vynález.
0: Solo dripper. No a další ještě?
2: Pak mám Mocha Master, což je vlastně překapáváč.
1: To je takový to, co se dává na sporák, ne? Třeba v Itálii nebo někde.
2: Ne, to je Mocha Korvička.
0: To je Mocha Korvička. A ty máš teda Mocha Master.
1: To je takzvané překápko, jak se říká.
2: Překápko, to je takový to klasický překápko.
0: Jo, takový to, já si to pamatuju, to bylo většinou v nějakých jakoby amerických seriálech, nebo takže tam je taková ta... Taková ano. Ta konvička skleněná a je tam toho hodně.
1: Jo, v těch dinerech. Agent Cooper to pil, ne? Agent Cooper pil podle mě překapávanou kávu.
0: Takže to je teda Mocha Master, ano.
2: Nebo taky Batch Brew, může to být jakýkoliv překapávač.
0: Bečík. A další ještě?
2: Tak mám tu Mocha konvičku, na to jsem mám zapomněl.
0: No to jasně, vidíš.
1: A viděl jsi, že když ten zakladatel té velmi známé firmy italské na Mocha kávu a Mocha konvičky zemřel, tak v tom kostele, to jsou nádherné fotky, podle mě jeden z nejhezčích pohřbů ever, ho nesli v takové velké Mocha konvičce.
2: Tak to jsem neviděl.
1: To doporučuji.
0: A bylo to opravdu, nebyl to AI,
1: ne,
0: bylo to jako
1: to bylo ještě dávno před AI, opravdu. To bylo opravdu
0: tak to nádherný. Si teda můžete pohledat. A v čem, Zuzko, bys chtěla, aby nesli třeba tebe?
1: No, tak ty tvary jsou dobrý, že to trošku sranda.
0: No já vím, ale jako v jakém tvaru bys chtěla? Nepřemýšlela. A ty, Filipe, přemýšlel jsi o tom?
1: V hrnku.
2: Nepřemýšlel.
0: Ve V60.
1: Solo dripperu.
2: Člověk by byl jaký zmáčkutej v tom
0: Do kafíčka. No vidíš, tak se všichni můžeme nad tím zamyslet.
1: Popřemýšlet.
0: Takže teda Mocha konvička, na kterou si skoro zapomněl. A pak ale ještě jedna, to už jsme na 8 podle mě.
2: Asi jo.
0: A ještě něco.
2: Pak mám ještě Chemex, to je zase taková jako skleněná váza. Ten je zase dobrý v tom, že má tlustší filtry a takový hutnější, až o 30% oproti třeba V60.
0: Jo, takže se to jako víc profiltruje ta kávička, jo?
2: Ona zachytí víc těch olejů a tý hořkosti a extrahuje teda. Vlastně, jako vždycky to chce ladit nějaký jako zrnka k tomu, k té metodě.
0: A teď ty ráno jako třeba vstaneš, nebo chceš si dělat kafíčko a jako podle čeho tak podle pocitu se rozhoduješ, jako tak dneska udělám si toto, nebo toto.
1: Dneska je to Chemexový den.
2: No, jak třeba ten Chemex tím, že je větší, nebo já mám tady dvě velikosti toho Chemexu.
0: Jedna, to je málo.
2: No, toho origami taky, protože oni mají ještě různý barvy, tak to samozřejmě je hezký potom. Jako...
1: To už vypadá na obsesi teda. To už
0: a to je ta barva nehraje už roli v té chuti, ale to je jenom čistě vizuální.
2: To je vizuální.
0: Vizuální. Takže taky víc teda máš těch vějířků. No ale na základě čeho se rozhoduješ, jako podle času, nebo podle nálady, nebo kombinace, kolik máš času a jakou máš náladu?
2: No je to určitě podle toho, kolik mám času, protože některé ty přípravy trvají díl.
1: Díl znamená definuj díl.
2: No, přemýšlím, tak jako když dělám V60 nebo origami, solo a tyhle ty jako klasické, pro mě teda, já říkám klasicky, ale je to spíš jako hodně subjektivní pocit. Pro mě takový, jako co si právě udělám ráno, když nechci nad tím moc přemýšlet a můžu do toho dát skoro jakýkoliv zrnka. A zase k tomu Chemexu třeba ladím, jako, když mám nějakou jako dražší kávu, která má jako takový jako květinovější chutě a tak nechci to pokazit.
1: To si pošušňáš.
0: Tak to uděláš Chemex teda.
1: A fotíš si to, když si uděláš tu kávu, tak máš nějakou fotodokumentaci, co do sebe hodil?
2: No, fotím, natáčím.
1: Až tak, jo.
2: Sdílíme si to tak jako mezi kamarády.
1: Jo, a ty to i nějak monetizuješ tuto svou zálibu, dejme tomu, nebo děláš nějaké kurzíky, nebo... Jo?
2: No, vlastně se to tak přirozeně začalo monetizovat a já jsem se tomu nebránil, protože jsem si říkal, je to drahý koníček. Já bych se zbránil,
0: že?
1: A kolik třeba utratíš za kávu měsíčně? Cirka. To je už drahý hrozně, to kilčo.
2: No, teď už ne tolik, protože teď vlastně...
0: To dostáváš zadarmo?
2: Teď to dostávám zadarmo.
1: Už jsi kávový influencer?
2: No, taky mikro
0: teda.
2: Nebo nano influencer, tak...
1: Takže už dostáváš vzorečky.
2: Ano, dostávám
0: zadarmiko.
2: Vzorečky.
0: Tak to se
2: ale
0: hodí.
2: Jako kupuju si kávu v kavárnách, když chci ochutnat.
0: A ne, že tam přijdeš a řekneš, víte, kdo já jsem? Takže já vám to vyfotím, když mi teda dáte zadarmo. Tak to neděláš, ne, tam to v kavárně si zaplatíš.
1: A kdyby ti například babička nabídla takovou tu kávu rozpustnou, instantní, to bys opovrhnul, nebo dal bys si...
2: No,
0: To se zamyslel, takže opovrhnul.
1: A teď hodně trendí mača. Já jsem si to včera někde dala a mě to teda moc nechutná. To
0: teprve včera. Si myslíš?
1: No tak už jsem to někdy měla.
0: Asi 100 000 let.
1: To jo, ale nějak teda mě to nezaujalo.
0: Mě to chutná.
1: Konzumuješ mačový nápoje?
2: Jako já nejsem, moc tomu v tuhle chvíli ještě jako nerozumím. Nejsem v tom nějak ponořený třeba jako v kávě. Takže,
0: ale ponoříš se. Chtěl bych
2: si o tom něco jako ještě zjistit. A chtěl bych jako se o tom něco dozvědět. A takový jako zimní drink, jako mi to přišlo dobrý. Jako.
1: A prosím mě, poslední otázka, kam se vyhazují ty sedliny správně? Pokud člověk nemá kompost, tak má si z toho udělat peeling, nebo ještě se to používá místo solí na zmrzlé, myslím, povrchy, chodníky, nebo na co ty to používáš potom?
2: No, bohužel tady v Česku, když člověk nemá ten bioodpad a bydlí takhle v bytě, tak zatím to dávám do směsného odpadu, což bych doufal, že se třeba časem změní.
0: Ale že teda do bioodpadu,
2: ano.
0: A někdo to dává si taky do kytek, ale to je pravda, že když máš doma jako třeba jenom tak 4 kytky v květináči a pořád bys tam házel tu sedlinu, tak už asi by ti to začalo se trochu jakoby přesypat.
2: No, a já jich mám doma hodně a ona ne každá kytka to
0: ráda.
2: Chce zase, no. Takže,
0: jo, ne každá je na kafíčko teda. No dobře, Filipe, je něco ještě závěrem, co by se rád, aby tady v Buchtách, když už jsi se sám sem nominoval, aby tady zaznělo, že by to byla škoda, aby to nezaznělo?
2: No, teď mě nic takového nenapadá. Tak,
0: to je podle mě taky ale, jako...
1: Mléko do kávy, ano, ne? Cukr?
2: Podle chuti.
0: Jak do které?
2: Cukr bych se snažil doporučit omezit celkově, když bych ho i do
1: říká
2: kávy
1: říká doktor
2: vynechal.
1: Filip, lékař omezit. Filip. Jsi takový diplomatický, co mi líbí. Takže bys doporučil omezit cukr ano. Obecně. A mlíčko ovesné kravské hodit tam, nebo ne?
2: Jak klidně, já rád ochutnám kávu i na mlíku. Mám rád nějaký
0: na
2: dobrý ovesný
0: panoušek
2: mlíka.
0: Do kávy. Na mlíku. Dobře, tak a ještě děkujeme teda Filipe, že jsi dorazil a že jsi se sám pěkně mailíkem nominoval. Pěkné. Pohlaď za nás doma tvůj památníček. A ještě musíme připomenout, to jsme tady ještě Zuzko totiž neříkali, ale musíme už vás vyzvat a informovat o tom, že v říjnu, to si napište, budeme mít vystoupení v Olomouci a sice na festivalu Pri Bohemia Radio, což je jedno, prostě budeme tam mít Buchty.
1: Bude to švanda.
0: Live, bude to velká švanda, protože podtitul bude Barevný kotlík. A no co Zuzko, bude to tak? Protože to bude takové pestré, nebude tam jenom jeden host, ale a bude tam navíc taky hráč na cymbál. Takže to se...
1: Ano, my teď hodně jedeme tady folklorní věci, už jsem to naučila Ivanku, ta už je do toho taky úplně ponořená a bude to zajímavé.
0: Bude to zajímavé, lístečky budou v prodeji na webísku, ale určitě si je můžete případně koupit i na místě a já se ještě v kalendáříku zkontroluji, ano, je to středa 21. října v Olomouci v prostoru zvaném Sedmička, což je prostor, který patří Moravskoslezskému divadlu a bude to od 7:30, takže už si to napište do kalendáříku a připravte si uši na cymbál, protože to bude
1: znáš
0: mimo jiné.
1: Znáš tu písničku od Kocába nebo od jeho kapely a myši hráli na cymbály.
0: To mi něco říká,
1: myši
0: no.
1: Tancovali, já jsem hrál na cymbál a všichni hráli na cymbál. To je jedna z nejlepších písniček pražského výběru.
0: Dobře, takže i třeba toto tam Zuzka zaspívá. Filipe, děkujeme, že jsi dorazil a nazdar.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
4: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
5: Upside down, you turn me, you give it love. Kájo, byli jsme na Diáně Ross.
6: Jo,
5: budeme o tom natáčet díl, ale to není ten díl. To je nejhorší úvod, jaký jste mohli mít. My totiž s Kájou máme spoustu společných zážitků z léta, konkrétně tento jeden.
6: No ale víš, že na tomhle koncertě jsme se nepotkali ani zlato.
5: No ale věděli jsme o sobě a posílali jsme si fotky. Za mě to byl neuvěřitelně intimní společný zážitek, ty to tak nebereš?
6: Na tom koncertě, kde jsme se nepotkali?
5: Jo.
6: Okay.
5: Já s málo s kým mám takovej jakoby zážitek společný.
6: Wow, úplně jsem cítil tvojí prezence.
5: Jo, já právě tvojí taky. A říkala jsem si, že kdybychom my dva třeba měli dítě, na základě toho našeho kontaktu, na koncertě Diany Ross.
6: Kde jsme se nepotkali.
5: Kde jsme se nepotkali, tak by to mohla být třeba dnešní host.
6: To jo, no.
5: A víš proč? Protože je to člověk, který se vlastně celoživotně hrabe v životech ostatních lidí, baví se s nimi o sexu, o vztazích, o vylučování i o traumatech z dětství a navíc u toho je vždycky vtipná a vypadá skvěle.
6: Takže takové naše spirituální dítě,
5: přesně,
6: které se pohybuje mezi novinařinou, internetem, hudbou, humorem a světem podcastů, jako social media specialistka, má pod palcem Reflex, kde moderuje podcast Večerka a známá je hlavně taky jako autorka podcastu Mrzení, který moderuje od roku 2021.
5: A teď pozor, dneska bude sranda, je tu s námi Panda!
6: Panda!
7: Krásný úvod.
5: Bonjour.
7: Bonjourek. Teda Večerka už ryb, ale to, jo, ale to nevadí. To, je, to tam můžete nechat. Jako ty díly byly kvalitní za mě, tak samozřejmě, můj pohled.
5: Tak.
6: Podcasty jsou stejně jako lidi, nevím, nejsou tady navždy s námi, že?
7: Přesně
6: občas
7: tak,
6: umřou.
7: Takže
5: to bylo strašně hluboký.
7: Jo,
5: jsem slíbila.
7: Jinak bonjourek, to, když už to uvedeme na to téma toho Káďa, nevím, jestli toto slovo je veřejnoprávní.
5: No, to bychom si podle mě měli jako první věc, protože
6: ujasnit,
5: ty máš takovou oblíbenou kratochvíli a to je, já jsem už vymyslela takový nickname veřejnoprávní a to je kálení, protože ty ráda říkáš
6: kadění.
5: Tak já, ale Káďo mi přijde dobrý.
7: Káďo je takový slang.
5: Je to slangík. Tak no. Káďo, bonžůrek Káďo.
6: Káďo.
7: No a právě to jsem chtěla uvést, že bonžůrek, určitě znáte ten mem s tím medvědem ledním. Jak je tam to já po jednom loku kávy a také ten lední medvídek, jak vylízá z té nory a je tam napsaný bonjour?
5: Ne.
7: Bonjourek.
6: No ale počkej, speaking of zvířátka, tak já jsem v rámci tvých rešerší narazil na jeden z tvých nedávných článků pro Reflex, kde jsi psala o
7: Jimothy.
6: Já jsem si Jimothyho tak zamiloval. Pokud někdo náhodou nevíte, najděte si Jimothy raccoon, prostě Jimothy zvláštní mýval. On je tak zvláštní a krásný a my ho právě milujeme proto, kompaktní, že on je teď slavný a milovaný. A on nám dokazuje, že můžete být trošku divný nebo hodně divný.
5: A chlupatý.
6: A chlupatý a nemít vůbec vlastně páteř a pořád můžete být jako virální, milovanou internetovou hvězdou.
7: Milovaný
6: takže
7: blobík.
6: Takže to mě hned jako potěšilo, že ty jsi ho taky zamilovala.
7: Jako já jsem Jimothy z ten account rozhodně.
6: Já taky. Já jsem jako člověk Jimothy.
7: Lidský Jimothy.
5: Tak pandi, tvoje práce mluví za tebe prostě.
7: Přesně.
5: Tě předchází takzvaně.
7: Tak.
5: Mimochodem, víš, jak se řekne panda francouzsky?
7: Ne.
5: panda. Já jsem se strašně smála, když jsem to rešeršovala a říkala jsem si, že to musím říct. A že nejtrapnější bude, když budeš vědět, že se to řekne panda. Mm-mm. Jsem ráda,
7: ale
5: že to nevěděla.
7: Jako napadlo mě to, protože to je skoro ve všech jazycích takto. Akorát, když jsem se třeba představovala, protože panda je snadno zapamatovatelný. Mm-hmm. Není to jako, že bych si tu přezdívku vybrala, ale nějak mi zůstala. Historka zatím není vtipná, takže to nebudu říkat, ale někdy, když se někomu představuju, tak řeknu panda, protože je to zapamatovatelnější než Kateřina. Takže,
5: A říkají ti pak lidi Vanda třeba? Tak ti říkal Kája.
6: To mě trošku tam skáčeno. Vanda, panda. Já jsem taky takovej
7: málo kdy.
6: Básník, víš.
7: Hodně. Ale ta výslovnost, jak říkala, že jako ve francouzštině je to panda, tak nevím teda, jak oni to vyslovují, ale třeba z Austrálie, z těchto anglicky mluvících zemí je to potom panda. Takže,
5: panda.
7: Takže se člověk musí naučit otáčet i za těma jako exotičtějšíma verzema.
6: No,
5: a to zvládáš, to ovládáš?
6: By mě zajímalo, jak to říkají třeba v Brně.
5: Já nevím, máš zkušenost?
7: S Brnem.
5: S Brnem?
7: Jo, mám a rozumím jim, takže...
5: Jo, slyšíš na to jo. I v Brně.
7: Já jsem původně z Moravy, takže...
6: Aha, tak vidíš.
7: Takže mám proto cit.
5: Tak to je krásný, to je krásný. Já absolutně. Já jsem tak šťastná, že tady seš. Jsi hrozně vtipná. Mimochodem, ty kromě toho, že seš jakoby vtipná, tak ty seš vystudovaná pedagožka, že jo? Nebo studovala si pedagogiku a sociální práci. Jak se jakoby stalo, že se rozhodla, že budeš dělat sociální práci na internetu teda a pedagogiku pomocí svého podcastu? Nebo kde se to jako, to je taková netradiční cesta do žurnalistiky, do zábavního průmyslu, show businessu, nebála bych se říct.
7: No, sociální práci jsem vystudovala po tom, co jsem vypadla z jedné vysoké, kde jsem nedala jednu zkoušku a ta škola mě reálně bavila, ale bohužel to prostě...
5: A řekneš, co to je, nebo to je tajné?
7: Bylo to FHS, mnoho lidí se tomu...
6: Fakulta hledání smyslu.
7: Přesně.
6: Mám za sebou asi 2 měsíce na
7: hodně,
6: této škole, než
7: hodně
6: jsem tam přestal
7: chodit. Jako lidi se tomu rádi smějou, ale mě to tam fakt bavilo, že tam byly super předměty zaměřený právě třeba na lidskou psyché a tady tyhle věci, ale prostě jsem v půlce bakaláře nedala jednu zkoušku, tak jsem si zbalila svůj kufříček a jela jsem zpátky domů. A protože jsem z takové té rodiny, kde bylo vždycky kladeno jako na srdce, že musíš mít nějakou vysokou, navíc jako s gymplem všichni víme, k čemu jste, k ničemu moc jste, tak jsem prostě šla tou cestou vysoké školy, ale protože jsem vlastně vypadla těsně před uzavíráním přihlášek na další školy, tak jsem moc neměla času nad tím přemýšlet. A tahle škola mi přišla taková jako jo, tak prostě mám ráda lidi, chci pomáhat. Ale pak jsem vlastně zjistila, jako reálně je to hrozně těžký a že vlastně za třeba 15 000 jako nebudu tohle dělat, no, protože se potřebuji uživit. Takže možná třeba jednou, až budu hrozně bohatá, tak se dám tou cestou tady toho. Zatím jsem šla tou cestou.
6: Filantropky.
7: Přesně, zatím jsem šla tou cestou hromady peněz v médiích, co už tady všichni znají.
6: Jo, to tady.
7: A prostě jsem nějak tak šla, nevím, já jsem ještě před vlastně sítěřením pracovala 2 roky v Bulváru.
5: Sítěření, to je dobrý slenží, to je skoro jako Káďo.
7: Káďo.
5: Sítěření.
7: Tak jsem pracovala v Bulvárku.
5: Oh, fakt? Wow. Jsi jako Jimoty, nemáš páteř.
7: Přesně tak. Zadžimotila jsem si. A bylo to pro mě hodně, hodně zajímavé. No.
5: Takže člověk jde ze sociální práce a pedagogiky pracovat do Bulváru.
7: No, mezi tím jsem jakoby jako dělala 9 let customer support. Jo? Tam já mám za sebou takovou kariérní...
5: To je trošku sociální práce.
7: ...horskou dráhu, že no, jako je rozhodně to... Práce s asertivitou, to mě naučilo hodně, což jako já jsem rodilej people pleaser, takže nějaká asertivita se mi do toho života trošku hodila, takže to musím nechat. A tak jsem se tak jako no, proplítala tím životem, až jsem skončila tam, kde jsem teď.
5: A vzpomínáš si třeba na nějaký tvůj první rozhovor, který jsi vedla, nebo něco takového? Nebo nějaký první momenty, kdy jsi jako měla být teda... Protože mně to fakt přijde jako hrozně jiná pozice, ne? Bejt jako v sociální práci nebo bejt prostě v customer servisu a to a pak jakoby jít dělat před kameru, před mikrofon rozhovory.
7: Tak byly tam ty 2 roky v těch médiích, tak to už byla taková nějaká průpravička, ale předtím už jsem vlastně dělala rozhovory, než jsem nastoupila do těch médií. A tam jsem začala pro jeden hudební web vlastně dělat ty články hudební nebo rozhovory s kapelkama, protože mi to přišlo takový, já jsem tehdy měla takovou tu vizi, se budu znít jako úplná blběna, abych to řekla tak veřejně.
5: To my milujeme, to my milujeme, ale, to jsou naše oblíbené typy lidí.
7: Ale prostě jsem četla rozhovory s nějakýma muzikantama a takzvaně mě triggerovalo, spouštělo to něco ve mně, že ty rozhovory mi nepřišly dobrý. Že mi přišlo, že prostě lidi to hrozně flákají a že vlastně přijede zahraniční kapela, má na tebe 15 minut, když pán Bůh dá, a ty lidi se ptají, a jaký vám chutná český pivo a to. A prostě já jsem chtěla se o té kapele, která mě zajímá, dozvědět víc. A tak jsem nabila té představy, iluze, že to udělám líp. A tak jsem vlastně si řekla, no tak já to zkusím, no tak jsem napsala týpkovi z hudebního webu. On řekl, jo, jasně, ještě tím, že umím jazyk, tak se jim to hodilo na tady tyhle...
6: Které? Jako...
7: A anglický jazyk.
6: Se vždycky hodí.
7: Tak jsem prostě jim začala dělat tady tyhle ty zahraniční věci a tak to nějak jako slovo dalo slovo a už jsem od té doby tak nějak mluvila, no.
8: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
5: Ty máš tu hudbu hodně ráda, že jo? Ty si jak dlouho si psala pro ten hudební magazín Klubovna, se to jmenovalo, že jo?
7: Já člověče nevím, jestli 3 roky, možná víc, možná míň. Já nevím, mně se to pak začalo překrývat už vlastně s tím Reflexem, takže se to tam tak nějak... Ještě jsem mezi tím si střihla něco krátkého pro Full Moon. A nějak jsem tak jako si tím, jako kde šlo vlastně kamkoliv napsat něco hudebního směru nebo toho kulturního, protože nejenom hudba, ale celkově kultura mi přijde zajímavá, tak jsem se tak jako tady do toho začala tak jako investovat a mezi tím vlastně, jak byl covid a moc nebylo jako ani na jakou hudbu chodit a něco dělat, tak jsem vlastně si řekla, že bych si mohla udělat podcast v době, kdy v Česku těch podcastů zas tak mnoho nebylo.
5: No ty seš OG. Lidi pořád jakoby vzpílej k Čestmírovi směrem, ale jako ty byla dřív než Čestmír, ne?
7: Jakoby, no on podle mě dělal ten Prostor X, ale nejsem si jistá.
6: A tak to je celkově jako přes ten covid, to je podobně třeba i z drag queens a tak, že se všichni doma nudili, takže začali buď dělat drag, nebo dělat podcasty. No ale mě by teda zajímalo, co stálo za tím tvým podcastem, respektive nějaký ten koncept, jakože jmenuje se to Mrzení, že je to o takových různých jako mrzeních, trapasech, ale zároveň je to takový feel good podcast, tak co tam vlastně hledáš, jaké odstíny lidskosti se snaží přinést svým podcastem?
5: Pardon, já jsem momentálně tady našla na internetu informaci, chtěla bych se omluvit Čestmíru Strakatému.
6: Ať nás nezruší.
5: Sakra
6: tady.
5: Práce, ať nás nezruší, ano, Čestmír Strakatý byl v Prostoru X už léta páně 2018 a Mrzení vzniklo v roce 2021.
7: Přesně tak, takže...
5: Omlouvám se, Čestmíre.
6: Každopádně i ty prostě.
7: Já jsem prostě takový, jako...
5: Co?
7: No, chtěla jsem říct Čestmír chudých, ale vlastně... Nevím, jestli by ho to neurazilo, takže...
5: Ne, asi ne. Čestě
7: je dobrý.
5: Má
7: smysl pro humor.
5: Má smysl pro humor. No, pardon, na co se ptal, Kájo? No,
7: co je můj odkaz? Ano, nebo co je ta moje vize zmrzení?
5: Odkaz, mně se líbí odkaz. Odkaz, pojďme tomu říkat.
6: Odkaz. Co je to legacy, srdíčko? Co je legacy. To srdíčko mrzení?
7: Srdce mrzení. Jedna hostka, Anička Borovičková, která můžete ji znát pod pseudonymem Ulepená, která dělá ty koláže, není to kinky, je to opravdu lepidlo, tak ta řekla v Mrzení, že poličťuju veřejný lidi nebo poličťuju osoby prostě tím, že tam ty témata té tělesnosti vlastně pronikaly od začátku a bylo to takový podle reakcí lidí vlastně i oblíbený téma, jakmile tam prostě uletěla nějaká historka přesně o Káďu nebo
6: na to mě Eliška hned navnadila a na to proto já se těšil, že protože já úplně miluju Káďo, respektive to vnímám jako nějakou přirozenou součást tělesnosti, kde jako proč bychom lhali nebo se styděli bavit o tom, že se občas pokakáme nebo že nám něco sem tam jako ulítne. Jako naopak, když to sdílíme, tak je to taková legrace vždycky, že jo.
7: No a to pro mě vždycky byla vlastně jako noční můra, až se z toho stalo jako to, že jsem prakticky tady jako influencerka Káďa.
5: Ale to, já si myslím, že to funguje, to je taková terapie šokem.
7: Jo,
5: já třeba jako někteří lidé si myslí, že dělám podcast o sexu a o vztazích, protože tomu hodně rozumím a jsem expertka na vztahy a vím, jak se to dělá, umím každýho zbalit a jsem nejlepší v posteli a umím dlouhodobý vztahy i situationshipy, ale já jakoby, já jsem kovářová kobyla, jo, já dělám ten podcast proto, abych zjišťovala ty věci, proto si sem zvu ty lidi, abych se jich ptala na to, jak se to jako dělá vlastně, takže to je podle mě dobrý, že jsi zvolila.
6: No, takže když jsme už naťukli to, Káďo, tak vybavuješ si třeba nějakou svoji oblíbenou historku, třeba ještě tím lépe, pokud bude od veřejně známé osobnosti. Klidně tady samozřejmě jmenuj tu osobnost. A co ti řekla zajímavého, nebo co ti ulpělo na paměti, jako s takovýmihle historkami.
5: Já už vidím to, Káďo, jak ulpělo. Prostě.
7: Pávo, rozhodně mi ulpělo na čele, když mě v covidu pokakal pták, ale...
6: Tebe teda, tady mluvíme o tvé historce
7: vlastní. To bylo moje konkrétní mrzení, který bylo tak strašně vtipný. Lidi, co poslouchají mrzení nebo mě sledují na Instagramu, já jsem samozřejmě udělala, protože jsem tady pro lidi, tak jsem udělala tu službu veřejnosti a hned jsem to vyfotila a natočila. Byla jsem s kamarádem Kadélem, tím toho zdravím.
6: Zdravíme.
7: A on měl takový záchvat smíchu, že nemohl ani dýchat, jenom hýkal. A prostě protože ono to opravdu tomu předcházelo, teď lidi, co mě znají, tak už to slyšeli tisíckrát, ale prostě covid, chodíte v rouškách, jste prostě v depce, teď já zase byla prostě nějaká úplně zmítaná city k nějakému muži, který to tam nějak jako asi nevracel nebo něco a prostě takzvaně depka, což je jako strašný slovo, ale chápete tuto situaci. A tak se jdeme s Kadelkem v tom covidu projít.
6: Kadelkem.
7: A jdeme...
6: Jak máš tě taky v tom jménu to Káďo, víš? To
7: jo.
5: Možná proto máš ráda.
7: Filuju. A tak jsme se šli projít, byli jsme na Žofíně a už jak podle mě byla i zima, tak nějak bylo celkem brzo se stmívalo a teďka jsem viděla nějaký ty špačky, nebo já nevím, co to je za ptactvo, co lítá v těch houfech nad tím.
5: Holuby třeba?
7: Ne, nemyslím si, protože ti neletí v takovým šiku, ne? Velkým. No prostě to bylo hodně ptáků, takzvaně.
6: Víc je víc.
5: Víc je víc, já a neodporuju.
7: A teď jsem řekla, dívej, to je prostě hrozně hezký, ne? A on řekl, prosím tě, pojď, ještě nás tady pokaká. A já jsem neuposlechla toho rozumného člověka a dál jsem se rozjímala, protože jsem si říkala, kolik hezkých věcí aktuálně mám kolem sebe, moc ne, co si budeme covid. No a v tu chvíli jsem úplně slyšela, jak to plesklo o to čelo a rozprsklo se mi to. Tady jsem to měla takhle na obočí a takhle, takový ten bílej kakanec a prostě mě to nějak úplně vytáhlo ze dna vlastně, že mi přišlo, to bylo tak pro mě to byla taková katarze.
5: Tak to je ale katarze opravdu.
7: No, nebylo to fakt hezký.
5: Káďová katarze.
7: No,
6: mně přijde, že to všechno nějak kosmicky přetahuješ, jakože panda, pandemie, kádel, kadění.
7: Pandemie, srandemie.
5: No, je to
7: a tak.
5: A tak
7: slovo sranda víme, jaký má původ, takže...
5: Nevíme.
7: No je to nemůžu to říct, protože to není veřejnoprávní to slovo, ale toho slova by mělo být takto.
5: Je to prostě Káďo brácha, takzvaně.
7: No, a tak jsem to, někde jsem to četla podle mě na Wikipedii tehdy.
5: No. Neuvěřitelný.
8: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
6: A rovnou se zeptám, máte takhle v mrzení třeba nějaké historky, co se týče sexuálního mrzení? Protože to my tady samozřejmě milujeme taky. No, ať už nějaké tvoje, nebo
5: protože my jsme
6: hoststva.
5: My jsme chtěli udělat takový crossover, že by to bylo takový jako upocené mrzení. Že bychom si dali takový jako rychlý, jenom první, co tě napadne, se tady takových jako, hele, první, co tady mám napsaný, tak nahatý mrzení. To znamená mrzení spojený s nahotou.
7: Jakože jestli jsem viděla někoho a řekla jsem si, no tak to je fakt blbý.
5: A nebo sama sebe, a nebo nějakou zkušenost, kterou máš. Jako,
7: jako sám sobě největší hejter, samozřejmě při pohledu na sebe, tak tady tyto pocity zažívám opakovaně, takže tam, ale tam bych asi ani nezabíhala, protože to není moc zábavné téma. To prostě
5: nemusí být zábavné.
7: My ženy to tak často míváme, možná i mužstvo, ale nemůžu jako mluvit za ostatní lidi. Ale jako rozhodně si vybavuju situace, kdy jsem jako mi hlavou problesklo takový to blbý, když jsem viděla někoho bez oblečení. Ale
5: a bylo to jako blbý, že si to nelíbilo, nebo blbý, že si nemůžu šáhnout, nebo...
7: No spíš nelíbilo.
5: Nelíbilo spíš.
7: Takhle si vybavuju právě historku zase od některých lidí, který nemůžu jmenovat, protože nemám ten konsent, který to viděli a utekli. Třeba.
5: Fakt, jo. Mm-hmm. Já přemýšlím, první, co mě napadne při sousloví nahatý mrzení, tak mě napadne vlastně skoro vždycky, teď jak je léto, skoro vždycky, když se musím brát plavky. Já bych se nejradši koupala nahatá totiž. Takže já mám mrzení, když musím mít plavky. Co ty, Kájo?
6: Jo, s tím se ztotožňuji. Teď jo? Jako zejména během těchto vyšších a vyšších veder, tak bychom měli trošku změnit ty společenská pravidla. Jako to já nemám hrozně rád, když někdo pořád jako komentuje, jak se ženy, ale i muži třeba nebo i ostatní lidé mají oblékat. Jako, no tyhle ty extra krátké šortky, to by se nemělo nosit, to vůbec nevypadá dobře, jako zlato je 40 stupňů, jako měli bychom být nahý.
7: Jo,
6: tak to jako nekomentujeme, jako kdo se jako obléká, když je 40 stupňů.
7: Jo, prostě teď v tuhle chvíli už žádný pravidla nejsou, ne, jako, pravidla, teď se snažíme přežít jenom.
6: No, včera jinak jsem viděl video, jak prostě hoří na Stalinovi, víte, v Praze pod metronomem, tam prostě hořel jako keř.
7: Hořící keř?
6: No, když nám jako hoří Stalin, tak
5: tam na
6: pravidla už neexistují.
5: Pak tady mám dále seznamovací mrzení.
7: Já jsem jenom k tomu nahatýmu mrzení si vzpomněla na jednu věc, která, když jste tak jako otevřeli to, že máte rádi tu nahotu v public spaces.
5: A jako nemusím, že bych chodila v metru třeba nahatá, to ne, ale jako při koupání.
7: Ale moje mamka bydlí na vsi, odkud když jdete polní cestou, tak dojdete k takovým jako jezerům. A u toho jednoho jezera je taková pláška, kde...
6: Pláška?
7: Kde, protože to není pláž, jako.
5: Jo, pláška. Plážička.
7: Plážička, pláška. Kde je to nuda, jo. Hmm. A prostě ti lidi, a vždycky jsou to zejména staří muži,
5: ano,
7: tak oni nerespektujou to, že je tam ten vyhrazený prostor. A oni prostě potom chodí všude okolo... I právě na polňačce, takže ty si tam jdeš venčit psa,
5: no,
7: a
5: to je velký mrzení,
7: koukáš
5: to ne
7: na nějakýho dětka a jeho prostě pindu.
5: No, to ne.
7: A
5: to...
7: mě to, já nedávám konsent.
5: Ano,
7: já
5: ano.
7: Já to vidět nechci,
5: ale
7: nepotřebuju.
5: Ale to podepisuju.
7: Jako dělejte si to, ale na tomu určených místech.
5: Přesně.
7: Odsamcať, podsamcať pro mě.
5: Podsamcať, ano.
7: Jo, a já s lidskou nahotou jako takovou nemám problém. Chodím do sauny, přijde mi to v pohodě, je to takový jako normální, ale... Má to svoje hranice, no.
8: Pod. Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod. S Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
5: No tak pojďme na další. Mám tady seznamovací mrzení.
7: Ty jo, no, tak to byl zrovna ten covid v mém případě, protože já jsem byla vlastně, jak se řekne, serial, sériová.
5: Sériová vražetkyně?
6: Myslíš jako
5: nebo
6: k snídani?
5: Cereálie, tak teď nevím, jestli vražetkyně nebo cereálie.
7: Monogamnovstahovistka.
6: Ano. Vím, jak to myslíš.
7: Šla jsem ze vztahu do vztahu po
5: katolička.
7: Dobu.
5: Ne, pardon, heterosexuálka.
6: Jak se říká seriální vrah? Říká se to česky?
5: Co chceš říct? Já nevím, co ona chce
7: seriová?
5: Říct.
6: Seriová vrah. Seriová monogamistka.
7: No, že jsem takhle vlastně šla,
6: ze vztahu do
7: že jsem byla vždycky v dlouholetých vztazích a jakmile mi jeden skončil, tak jsem vlastně nebyla skoro nikdy sama.
5: A tomu se říká, že to ženy dělají, že jsou jako opice, že jdou z větve na větev.
7: No,
5: to je velmi pejorativní, nemám to ráda, ale...
7: To prostě jsem nějak tak, ani ne vůbec cíleně, ale nějak se to vždycky jakoby stalo.
5: Ano.
7: A potom přišla třicítka, já jsem měla covid, ležela jsem doma, měla jsem měnit práci a stěhovat se a v tu chvíli, jak jsem byla nemocná, tak jsme se rozešli s mým tehdejším partnerem.
5: Ježíš, to zní jako strašný mrzení.
7: To bylo, teda triple kill docela tady tohle. Mm. A tehdy jsem vlastně zjistila, že to není úplně jednoduchý, no, protože najednou jsem teda byla single, ne úplně ready to mingle, ale když už jsem potom byla i ready, tak vlastně tam byly ty pravidla, jako že můžeš být, nemáš se stýkat s lidma a když, tak se můžete jít projít a venku a v minus 20 a do toho prostě jsem nemohla vlastně poznávat lidi organicky, ale musela jsem je poznávat jenom přes randící aplikace. Mm. Takže jsem vlastně v tom období těch několika let, kdy jsem pak dlouhodobě byla sama, tak jsem potkávala ty lidi a bylo to strašně vlastně otravný. Na, vlastně být single a zažívat... Musela jsem si prožít poprvé takový to fakt, jako že ne zotavovat se z rozchodu tím, že půjdu pařit a budu s kámošema a nebo se budu dostávat pomocí prostřednictvím nějakého takzvaně převozníka nebo něco tady takového. Nic z toho vůbec nešlo, nic. Takže jsem se musela v tom pořádně vymáchat, zvládnout to a potom jít prostě napsat si s pár lidma na Instagramu a jak už potom nemáš kde brát ani na tom Instagramu, protože tam sleduješ určitý počet lidí a jako nepůjdeš tam hantovat úplně.
5: Tak to lobit. nezní jako mrzení, to zní jako noční můra. Teda.
7: No, to bylo otravný, ale přemýšlím, jestli tam bylo něco takového srandovního. Jako rozhodně jsem v covidu zažila asi moje nejhorší rande a o tom jsem udělala díl randění, to je možná i druhý díl a tam jsem to popisovala,
5: no.
7: Protože to byl člověk, který je v nějakých kruzích třeba, že ho mohou lidi znát.
5: Mm-hmm. Jméno jeho asi neřekneš.
7: Ne,
5: teda.
7: Ale pak se stalo to, že ten člověk mi napsal spoustu let potom, co jsem ten díl natočila, že jeho přítelkyně doma brečí, že ho jakoby někdo poznal a že jí se to jako hrozně dotklo a že teda jako moc díky prostě, že jsem jako neanonymizovala dostatečně, ale já jsem fakt v tom dílu neřekla vůbec nic, co by určilo, že je to tenhle člověk, ale ten člověk sám o sobě tím způsobem, jak jsem ho popsala, veřejně mluví. Takže podle mě, kdo ho třeba jako dlouhodobě zná nebo sleduje nebo tak, nebo je s ním nějak v kontaktu, tak to může poznat, ale vlastně je to hodně.
5: Takže jeho práce taky předchází teda jeho osobu.
7: Takže to bylo třeba pro mě mrzení, protože si třeba někoho v hlavě idealizujete a máte o něm nějakou představu a potom ta realita, ten, jak se říká, nepotkávej se s těma svýma hrdinama, tak tohle se zrovna stalo, no. Ale abych dala kontra, není to teda vůbec z dating ranku, ale potkala jsem se svou hrdinkou, když jsem dělala rozhovor s Kelly Bishop z Gilmorových děvčat s Emily Gilmorovou.
9: Pane bože.
5: S Emily.
7: A
9: jakože s Lorelai maminkou.
7: Jo.
9: Wow.
5: She's the mother.
7: Takže normálně to bylo, abych dala zase protiváhu tomu, že někdy je fajn potkat své hrdiny, protože byla nejlepší na světě, byla strašně příjemná a na začátku jsem se furt snažila nebrečet, protože jsem z toho byla tak rozklepaná, jako plná emocí, protože prostě je to ikona.
5: Je to prostě maminka nás všech.
7: Je to maminka nás všech a já jsem četla, ten rozhovor jsem dělala, protože ona napsala paměti a já jsem je celý zhltla asi během 2 dnů a bylo to hrozně hezký a dojímala jsem se a teď je to prostě příběh ženy, která je dobrovolně bezdětná a to je téma, který podle mě hodně žen řeší, obzvlášť jako když začnete stárnout, což začne probíhat třeba ve 20, tak už tam začnou ty otázky a tady tohle. Takže,
9: které vám ještě podsouvá okolí od 20, že jo?
7: Takže je to takový, ono má hrozně zajímavý příběh, zajímavý život a prostě byla strašně taková jako plná elánu. Neviděli jsme se teda, bylo to jenom jako Zoom call bez audio vlastně, ale bylo to tak strašně super, že z toho žiju asi navždycky, no. To.
5: Oh. Wow.
7: Takže někdy potkejte svoje hrdiny.
5: No, když jsme.
7: Ale nechoďte s nima možná na rande.
8: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
5: Ale když jsme teď u těch pozitivnějších věcí, u těch nemrzecích věcí, tak ty jsi teď zadaná, že?
7: Je to tak.
5: Je to tak. A ta láska k hudbě tedy přerostla, protože tvůj přítel je bubeník, že?
7: Já jsem slyšela, že ty s bubeníkama neměla štěstí, když si maturovala.
5: To jsi slyšela od koho? To jsem říkala v podcastu?
7: Ne, ty jsi to říkala ve vašem podcastu.
5: To jsem říkala,
7: že jsi neodmaturovala.
5: Já s těma bubeníkama to nemám. Takhle, já nemám tam, jako že bych dělala nějaký širokospektrální výzkum.
7: Jo.
5: To prostě.
7: Ale empiricky to prostě úplně nedopadlo.
5: Ne. Dokonce vlastně jako veřejně i říkám, že to není dobrý nápad, ale ty evidentně to máš
9: tak
5: jinak.
9: To se tak celkově říká, mám pocit, že jako s hudebníkama by se moc jako úplně neměla. No, jasný, že to jsou prostě takové stereotypy.
7: A tak to máš
9: stereotypy.
7: Hudebníci, právě. Doktoři, prostě určitý profese, kde jsou ty lidi víc asi vystavení svodům okolností, řekla, ale kdo možná nejsme, že
5: no,
7: jo?
5: No právě.
9: Právě tak všechno má svá pozitiva a negativa, tak řekni nám třeba právě teď ty pozitiva.
5: No. Tak řekni nám, a já pak ještě řeknu otázku. No,
7: pozitiva na vztahu s bubeníkem?
5: Ano, protože tak, já je nevidím. Je to sexy, to je celý.
7: Je rozhodně mega hot.
5: Tak samozřejmě.
7: Shoutout mýmu klukovi Otovi, prostě mega hot člověk. Mám ho i po třech letech, třech a půl letech stále ráda, což ale
5: zrovna... Myslím, že řekneš na tapetě.
7: Tam mám pejska, ale jo, prostě má to svoje, tak jezdíte na fajn akce, ale zároveň to znamená, že prožíváte i to, co všichni hudebníci nesnáší, tu cestu, to chystání, to balení a to všechno okolo, ale pak jsou tam ty momenty, které jsou super, jsou zábavný a potkáváte se se zajímavýma lidma, což zase pro mě tím, že se pohybuju v tom kulturním prostředí, tak je to fajn, někdy můžu třeba potkat někoho, s kým se domluvím na rozhovor nebo tak.
9: Takže... Cítí se někde jako tak, pardon, cítí se jako taková grupí někde, jako třeba Kate Hudson ve filmu Almost Famous, tedy skoro slavná.
7: To jsem přemýšlela, jestli řekneš jako Yoko Ono.
9: Nebo jako Yoko Ono.
7: Jsem taková Yoko.
9: Což je taky, že sama o sobě prostě úspěšná, skvělá umělkyně, ale tak nějaký kulturně pořád bereme jako Johnovu manžel, což říká něco o nás jako kultuře.
7: Tohle jsem spíš si, myslím, zažívala, když jsem měla první můj takový dlouholetý vztah, když mi bylo asi 18 a chodila jsem s jedním tatérem a jako vztah fajn, měli jsme se hrozně rádi, tady tohle všechno, ale byla jsem ta jeho holka, takže když jsme jeli jako na konvence a tak, tak měla jsem super kontakty, ty lidi mě vlastně kvůli němu sledovali. Ale úplně si pamatuju, jak jsem potkala vlastně jeho spolužáka ze školy. A on řekl něco jako, jo, tak to seš ty, to my jsme si mysleli, že on bude chodit s někým úplně jiným, nebo něco takového. A mě se to jako hrozně dotklo. A já vlastně nevím, jak to myslel, ale jakožto člověk, který má nulový sebevědomí, tak jsem logicky si to vztáhla jako v tom zlým, že jsem jako nedostatečně, že nejsem vlastně dost pro takového člověka. Takže tam jsem se hodně cítila v roli té jako, že on je teda někdo a já jsem jenom ta jeho holka. Teď si to tak nějak jako, si to asi nedovolím se pouštět do tady těchhle vod, jako že sice furt mám problémy se sebevědomím a sebehodnotou, ale myslím si, že aby vztahy byly funkční, teď budu jako hrozně moudrá, tak si myslím, že
5: dávej.
7: Lidi by měli toho druhýho vnímat jako, že by ty lidi měli být vždycky na nějaký stejný úrovni, nebo jak to mám říct. Nevím, jestli to dává smysl, ale že prostě vnímat sebe jako hodnotného člověka, vnímat toho druhého jako hodnotného člověka, každý mít to svoje, v čem se cítíme dobře, co děláme rádi, mít ty svoje koníčky, zájmy, nevím, podcast, hraní na bicí, tady tohle prostě, tu vášeň v něčem a prostě se v tom tak jako podporovat, ale vlastně, že si myslím, že když si někdo najde třeba někoho, koho jako hrozně adoruje a tak, tak ale se může cítit vlastně nedostatečně. A to pak si myslím, že tam může vytvářet nějaký divný věci. Jako třeba žárlivost nebo prostě blablabla.
5: Mě to hnedka napadlo, když jsi řekla to, že máš nějaký jako... Já nevím, jak jsi to řekla přesně, ale že máš jako problém s tou sebehodnotou, nebo že víš, že... Něco
7: je prostor pro růst.
5: Je prostor pro růst, nechtěla jsem ti právě nějak podsouvat slova. Tak velmi často se právě prostor pro růst v ohledu sebehodnoty spojuje právě s žárlivostí a takovýma věcma. Tak reflektuješ něco takového u sebe?
7: Já rozhodně jo a já jsem v minulosti byla i s lidmi, kteří nebyli věrní a ono to zanechá docela jako hluboký stopy, takže si myslím, že ty předchozí vztahy mě taky nějak sformovaly do toho, co dneska jsem, ale nebo kdo dneska jsem, ale zároveň je to zase, Ota je sice muzikant, ale Ota je úplně jiný než... strašně moc lidí, na který jsem narazila, takže je to hodně o tom, že vidím, jak se ke mně chová v každodennosti, jakým je člověkem a tím pádem vlastně tam ta nedůvěra, nebo no vlastně nedůvěra z mojí strany nějak nebyla. Jako neříkám, že jsem nikdy nežárlila, ale asi bych se zbláznila tím, že máme vztah na dálku, protože žiju v Británii.
5: No to jsem se právě chtěla doptat, protože kombinace toho, že máš zkušenost s tím, že tě někdo podváděl a teď vlastně jakoby, sama říkáš, že se to nějak opíše do toho prostě a teď máte vztah na dálku, to musí být jako šílený vlastně. Nebo jak jsi to jako, jak si v sobě tuhle situaci vlastně vyčistila, aby ti v tom bylo dobře?
7: No na začátku to bylo hodně o tom, že jsme byli tak strašně zamilovaní, že jsem si ani nepřipouštěla žádnou takovou variantu.
5: To je ideální.
7: A ve chvíli, kdy už jste spolu díl a zase vidíte, jak ten druhej funguje a tak, tak to tam nějak mi nedal moc důvodů pro tomu nevěřit, což některý lidi v předchozích vztazích taky třeba úplně, že jsem si neochvějně věřila a pak se to stejně jako stalo. Ale jako s čím si pomůžu, když budu se tím stresovat, že jo? To je takový, stejně tím nic neovlivním, pokud ten člověk chce, tak mě podvíst může a já s tím jako stejně nic nezmůžu a obsesovat se tím jako na dálku. Jasně, já spíš žádlím v bezprostřední blízkosti, bych řekla, než že bych se bála
10: jako,
7: na dálku.
10: Jakože když jsi na koncertě a vidíš, že tam prostě nějaká typka v první řadě
7: no, třeba
10: toho
7: jsme,
10: hypnotizuje.
7: Ale je to takový jako vtipný, ale že třeba vlastně on hraje, on je bubeník Mikolase tady, což je český zpěvák.
10: Mikolase Josefa.
7: Mikolas Josef. A,
9: ten byl na Eurovizi, že jo?
7: Ano, správně. Šestý místo, nejvíc nás vyreprezentoval, bych řekla.
10: Wow.
7: No, ale to už je...
10: A tam byl taky tvůj přítěl.
7: Ne, to je hrozně dávno, aha, co tam byl ten Mickey. Ale prostě po nějakém koncertě třeba se fotí s fanouškama, faninkama, fanouškovstvem. A tak se tam nějak jako baví s těma lidma, tak a já tam stojím, s někým se bavím a teď vlastně Ota hraje často bez trička, protože prostě, když hrajete na bicí, tak je vám horko.
9: Musím najít fotečky, ponahrávat.
7: Ty fotky jsou fakt dobrý.
10: Já už jsem ty fotky viděla.
7: No, jako doporučuji sledovat moje storyčka, občas tam něco dává, je to super. A tak se tam takhle nějak jako fotili a teďka, že jo, pojď se taky vyfotit a teď Mickey prohodil něco jako jo, a prý si máš sundat triko a takový ten jako jeho vtípek a tady tohle. A já úplně okamžitě přestaň. Víš, takový to. Ale že to není ani... Je to takový jako vtipný.
10: Že legrace spíš.
9: To by mě zajímalo, jestli se ti taky třeba někdy stalo, že tě někdo poprosil a tě jako vyfotíš. Což už se mi taky stalo třeba, že nevím, jsi jako se slavnějším kamarádem a přijde faninka. Můžete nás vyfotit, blabla, ty jsi jenom taková vlastně, no tak jo, tak já vás vyfotím, což může být sranda, když to stane třeba jednou, ale umím si představit, že jako přítelkyně rokové hvězdy to může být brzy velice otravné.
7: Já to spíš nabízím. Aha. Já to dělám teda i lidem, když vidím, že se někdo snaží vyfotit třeba někde u nějaký památky, tak těm lidem nabídnu, že je vyfotím, takže to takhle jako nabídnu rovnou, nebo když
10: ta
7: si někdo chtěl...
9: Sociální pracovnice popped off.
7: Nebo když mají koncert a někdo se tam snaží prostě z hrozně blbýho místa natočit video, tak já řeknu, chcete kousek natočit a oni jo, tak já vezmu ten jejich telefon, popojdu, aby měli hezký záběr, vrátím telefon a tak, no, tak jako mě to nic neudělá a ty lidi mají radost. Takže...
10: No jasně.
9: Hezký.
7: A jinak, no, žárleníčko. Já si myslím, že dřív jsem byla jako extrémně žárlivá, ale teď jsem tak nějak, bych řekla, na nějaké docela zdravé cestě, ale neznamená to, že nežárlím, ale člověk se s tím musí vypořádat sám, si myslím. A nebo to potom nějak komunikovat a říct, hele, tohle mi z nějakého důvodu prostě nedělá vůbec dobře, nevím proč se v tom tak divně cítím, ale prostě z nějakého důvodu to tak je, tak to pojďme probrat, no.
10: My jsme bohužel už na konci. Strašně utekli, já mám pocit, že jsme se sotva nadechli. Ale mě vlastně fascinují vztahy na dálku. Sama v nich mám zkušenosti. A
9: taky už jsem podařil na školu.
10: A věřím, že spousta z našeho posluchačstva upoceného taky, anebo je to láká, nebo takhle. Tak ty máš
9: to někoho láká tohle? Jako romantický šmrnc, ale...
10: Ano, já než jsem to vyzkoušela, tak jsem měla takovou romantickou představu.
9: Ono to vždycky sranda tak měsíc.
10: Na tom letišti, prostě, jo, nebo jak vzpomínám na toho člověka, jak si dělám ty vajíčka a u toho koukám na tu kamerku.
9: Jasný. A to je taky z filmu, že to vždycky právě končí tím jako blablabla, ale potom jako rok potom to už tam není v tom filmu.
10: No, protože už to není, že jo, většinou. Tak já bych se chtěla zeptat, protože ty jsi měla tu možnost ponořit nožku i do vztahu, který je jakoby lokačně ustálený, i do vztahu, který je na dálku, tak jsou nějaký zásadní třeba rozdíly, který bys jako vypíchla, v čem je ten vztah jiný, když je na dálku? Ať už to je dobrý nebo blbý, co jak první napadne.
7: No já jsem hlavně nechtěla už nikdy žádný vztah na dálku.
10: Dobrý, gratuluju.
7: Tak jsem to posunula do tady téhle úrovně, protože jsem právě předtím randila s někým, kdo nebyl z tohle města, ale ze západu Čech, takže to bylo takový prostě o tom dojíždění, plánování. A pak jsem si říkala, až prostě, když jsem byla sama, tak jsem si říkala, už nechci prostě s nikým bejt na dálku, protože je to otravný, protože prostě musíš furt něco plánovat. Nemáš tam tu spontánnost, nemůžeš prostě se tady, tak dneska jdeme na pivo, tak dneska jdeme do kina, jo. A když už pak jste spolu, tak spolu jste jako v tom bloku, že jo. A už si v tom těžko hledáš ten čas svůj a tady tohle, takže je to prostě úplně jiná dynamika, bych řekla. A člověk musí s tím prostě počítat, jakože moc nejde do toho jít a tak, ale zas my jsme do toho s tím otoušli taky vlastně s takovou jako otevřeností, že uvidíme, jak to půjde. Ani jsme neměli v hlavě, jako kdo to dřív vzdá, ať už ten vztah.
10: To by bylo blbý, no.
7: Ne, ale nebo třeba to, kdo bude ten, kdo řekne, hele, tak já půjdu za tebou a prostě, jo. Že jsme prostě to nechali úplně otevřený a během těch let se to vykrystalizovalo, jo. Takže si myslím, že tam je otravná ta část toho plánování a toho, že když teda ten jeden, když za sebou třeba jako přijedeme, tak přesně nemusíme, ale chceme z toho vytřískat co nejvíc společného času. Tím pádem třeba já, když vím, že chci jet do Brightonu, tak dopředu musím nahrát podcasty, prostě udělat všechny resty, oběhat všechny lidi, pak si užiju, že jsem měsíc tam a pak se vrátím a zase hrozně jako doháním věci a tak. No. Takže to jsou takový praktikálie, bych spíš řekla, ale co se týče jako lokální vztah versus vztah na dálku, člověk asi musí být hrozně otevřený nějaký velký zranitelnosti, které se tam dobrovolně vlastně vystavujete, protože podle mě vždycky jste sice v ohrožení toho, že vám ten vztah někdo může vzít, ale o to víc mi to tady přijde, že musíte prostě fakt slepě důvěřovat, věřit a prostě nějak to tak přijímat, jak to je. No. A někdy je to těžký, obzvlášť když jsou těžký časy, třeba máte nemocného psa a teď to musíte zvládat sami. Jo. To jsou prostě takový, ale zas když zvládnete pak přežít jako ten vztah, tady takový ty těžké věci i v tom nastavení na dálku, tak pak už asi zvládnete všechno, no. Nevím, ale to není o tom, že bych jako si myslela, že spolu teďka budeme navždycky, ale rozhodně ty začátky nebyly tak jednoduchý, takže si myslím, že teď o to jednodušší by to mohlo v teorii být. V praxi uvidíme.
10: Jestli jste potřebovali důvěru v život a ve vztahy a v lásku a vůbec jako naději, jo, tak vám ji právě Panda dala.
9: My moc děkujeme za mrzení, sdílení i kadění, i veselení.
10: Já z toho mám takový

0: příjemný mm-hmm. melancholický štěstění. Jakože štěstěno mrzení. Jak to máš ty?
1: To je právě si myslím, že lidi slovo mrzení mají spojený jenom s těma negativníma věcma.
0: Já cítím jako stejskání, no.
1: Mně to mrzení přijde právě takový, jakože něco se ti třeba trošku úplně nelíbí, že se ti stalo, ale zároveň se tomu můžeš i zasmát. Jako někdy je mrzení vyloženě jenom jako blbá věc, ale zároveň já v tom vidím takovou tu špetku právě ty dobrý věci, co je vtipná, co takový to, jak se ti stane něco fakt blbýho, ale zároveň si řekneš, hej, to bude dobrá historka.
2: Hlavně se tak říká, že to není všechno o tom, co se ti stane, ale jak se s tím popasuje, že? A potom ještě, když to takhle umíš hezky sdílet, tak bože, jsme doma.
0: Hele, jako já jsem chtěla říct, že Pando, kdyby ty sis udělala ašrám, já tam jedu. Prodám všechny mé statky a že jich je málo. Dám ti za to všechny peníze a já si tam půjdu konvertovat, ale pak mi vlastně došlo, co to je to uroboros, to, že se vracíme na začátek?
1: Tak.
0: Že prostě opět jsme u toho, že ty jakoby si vylezla z našich děloch s Kájou. Ty jsi jako naše prostě dcera, ty jsi to nejlepší z nás. Ty jsi náš mimísek. Pando, bylo to s tebou nádherné, bylo to très joli. A chtěli bychom se s tebou rozloušit. A to je, un, deux, trois, au revoir, jo. Un, deux, trois. Au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

jaro bylo mý poslední, ty kytky kvetly a jezera začaly tát, teď akorát, když se rození.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.